smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod ní.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, člověče. Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě kukojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mě stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného vězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladě, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady, takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvaříme ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dá?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tedy bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicovýho nebo řepkovýho, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. Z toho patří, protože brambory už jsem vařil v hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štychů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
2: Rošleháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovat se to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádě to. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková... Tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kořem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Takovou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, udělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze.

Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás poslouchá.

0: posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm, co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Dobrý
2: ahoj,
0: Vlastičko.
2: Ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si
0: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 vajec.
1: Ježko,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba, měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V závěru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. Ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto, takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělal jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto to vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje, protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch purkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: My stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký poloraný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěno už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den, nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudenštejna. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty hořkosti celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
3: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
3: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vědní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
3: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dole 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové lávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují pěnivo z piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
1: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
0: To ale ovlivně právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových lávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
1: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
0: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 lávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
1: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
0: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele, takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantuhumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantuhumolu, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako zdravý, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantuhumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
1: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce, váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
0: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar. A přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná. A tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano. Penso con sueño para

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových, jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože
1: je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé v Turnově můžou přecházet řeku Libuňku po nové lávce. Sportování v Liberci bude mít nový plán rozvoje. Policisté dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, na horách slabé přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na Zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun.
2: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Rozvoj sportu v Liberci čeká nový strategický plán na roky 2028 a 2039. Měl by zahrnout všechna sportovní odvětví a úrovně sportu. Rada města schválila nové podmínky výběrového řízení. To první radní už dříve zrušili. Vybraná firma pak bude mít rok a čtvrt na zhotovení.
3: Podle náměstka primátora Adama Lenerta za ANO nebyly při původním zadání dostatečně upřesněné požadavky a doručené nabídky tak neodpovídaly potřebám. Ty město specifikovalo a vypsalo nové výběrové řízení. Upřesnění se týká zejména participace. Cílem je zapojit všechny sportovní oddíly i širokou veřejnost. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Botanickou zahradu v Liberci nově zdobí skleněná díla. Výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week, který začíná v pondělí. V botanické zahradě jsou k vidění skleněné květiny, abstraktní vázy i klubka z uranového skla, informovala kurátorka výstavy Lenka Patková. Policie dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku. Informovala o tom na síti X. Do patrání se zapojili desítky policistů, psovod se služebním psem nebo vrtulník. Muž je podezřelý z napadení ženy, která utrpěla vážná zranění, a záchranáři ji letecky přepravili do nemocnice. Podle policie šlo o konflikt mezi rodinnými příslušníky a případem se dál zabývají krajští kriminalisté. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli i třetí venkovní utkání v novém ligovém ročníku. V pátém kole zvítězili ve Zlíně 1-0. Utkání rozhodl po hodině hry střídající útočník Lukáš Mašek.
4: Lepší jsme byli vlastně od začátku utkání, tu převahu jsme měli my, a říkám, tyhle ty zápasy jsou o jednom gólu a myslím si, že si zasloužil dát druhou branku, že tam byl i prostor k tomu, ale na to se teďka nikdo neptá, prostě máme 3 body a jdeme domů.
0: Liberec je v neúplné tabulce třetí.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečné slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jelmnici v Krkonošské ulici je bahno na vozovce, vozovka je kluská, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké dobré ráno, z Českého rozhlasu Liberec vás se zdravíme do neděle 23. srpna a nabízíme řadu zajímavých témat. Třeba to z Jilemnice, kde přestavují budovu starého gymnázia na prostory pro základní a mateřskou školu pro děti se speciálními potřebami. Podrobnosti přidáme už za chvíli v první reportáži. Naše ranní vysílání bude také úžasně vonět levandulí. Vypravíme se za ní na farmu v Raspenavě a zjistíme také, že teplejší klima rozšířuje k nám na sever Čech některé druhy teplomilného hmyzu nebo pavouků. Jaké konkrétně, i to vám v této hodině řekneme. Teď ale hudba, Ivan Hlas a jeho Aranka.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Cesty toulaví Michala Tučného nás v 5.10 vedou do Podkrkonoší. Nové prostory pro základní a mateřskou školu budou mít děti se speciálními potřebami v Jilemnici. Radnice spolu s Libereckým krajem opravuje budovu starého gymnázia v centru města za zhruba 28 milionů korun. Mění se tam dispozice, rozvody a staví se výtah pro handicapované. V horních patrech bude také nová zdravotnická vyšší odborná škola.
1: Asi se tady bude muset dělat výtah.
2: Tady bude mít takhle rozčetanou.
3: Říká stavby vedoucí Vlasta Jiránek.
2: To vypadá hrozně, protože ty stropy se museli schodit tady, protože tady se jako svišoval, neupadal dolů. Takže tady budou minerální stropy nový, tak jsme se báli, no to spadne. A jak to bývá občas takhle zrovna ve školách, že upadají ty stropy kolikrát, tak tady jsme se báli, to spadne, tak nám řekli, to máme schodit.
3: Budova v minulosti sloužila jako chlapecká škola, teď je několik let opuštěná, pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
4: Pouze v zadní části, vlastně v nové přístavbě, nadále funguje škola Montessori. Jedná se o vnitřní rekonstrukci a přizpůsobujeme ji pro mateřskou a základní školu pro děti se speciálními potřebami a ve třetím patře se připravuje vlastně prostory pro ještě gymnázium a střední zdravotnickou školu, která by zde mohla vlastně rozšířit výuku o vyšší odbornou školu zdravotnickou, která vlastně naváže právě na zdravotnické vzdělávání v Jilemnici a samozřejmě i naší nemocnici MMNA AS.
3: Rekonstrukce se provádí na základě memoranda mezi městem a Libereckým krajem. Radnice zajistila projektovou dokumentaci a výběr zhotovitele. Většinu zaplatí Liberecký kraj, dodává starosta Hlaváč.
4: Liberecký kraj bude mít od města Jilemnice pronajatou, samozřejmě za nájemné, které bude odpovídat jejich investici, to znamená, že snížené. A to všechno obsahuje memorandum, které jsme s Libereckým krajem uzavřeli. Je i nadefinováno, že ji bude mít pronajatou minimálně na 50 let a vlastně s nějakým snížením toho nájmu, tak aby se vlastně umořil ten náklad, který do toho byl daný.
3: Rekonstrukce by měla být hotová příští rok před letními prázdninami. Děti by tam mohly nastoupit v září roku 2027. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Liberec a slunce zapadá 3 minuty po 20. hodině a bude svým milovníkům dělat na obloze radost?
1: Počasí.
0: Ráno je v našem kraji studené, teploty se teď pohybují jen okolo 6 až 8 stupňů Celsia a během dne nám poskočí maximálně na 21 stupňů. Slunce radost dělat bude, hlavně ráno a večer, teď už bude slunečno, mezitím ale bude na obloze mraku o něco víc, slabá přeháňka se pak výjimečně může vyskytnout hlavně na horách. Biopředpověď na nejnižší jedničce, tak na to pamatujte. A za chvíli se pustíme do vysílání úžasnou vůni levandule a vypravíme se za ní do Raspenavy, kde se v našem kraji pěstuje ve velkém.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Ty víš,

0: hodně voněvé. 5000 levandulí, damašské a stolisté růže, záhony s bylinkami a ovocné stromy. To všechno najdeme na farmě Levandulovna v Raspenavě, kterou její majitelka Adéla Roubíčková už 9. rokem vylepšuje. Ivetu Kalátovou tak zajímalo, jaké má plány do budoucna a zda by si troufla na větší pole.
1: Jako to políčko by sneslo klidně 30 000 levandule, o tom žádná, jo. Ale my zase tam máme hodně jako zatravněný pruhy trávy, chceme tam vysázet sad, nebo sázíme tam prostě stromky, dáváme tam posezení, ovečky tam máme, takže vlastně my to místo spíš jako ještě tvoříme, aby se tam vlastně dalo být dobře lidem i zvířatům. Jo.
2: A na to se právě chci zeptat ohledně těch oveček, protože jsem viděla fotografie, jak chodí mezi těmi řádky. A tak jsem si říkala, no koza by to asi ukousla, tu levanduli, ale ovce, ovečku to neláká.
1: Ne, neláká. A myslím si, že koza by to, nevím, jestli ukousla, možná, ale hlavně by to rozdupala, jo? Že ta je jako pevnější nohy, ale ovečky mají prostě hubený nožičky. Ta se tomu keříku, i ta velká ovce se mu vyhne, protože je to pro ní nestabilní ten keřík, že on je jako vlastně pevný dole. No a vůbec jí to nechutná, jako spásá všechno kolem. Je pravda, že si musí lidi nebo i já dávat pozor, aby tam nebyli moc dlouho, protože zase hodně hnojej, to levandule nemá úplně ráda.
2: By se to nespálilo.
1: Takže teď jsem tam jako pár řádečku, říkám, aha, takže jako furt se člověk učí tím pozorováním, tak jsou teď trošku jinde na chvíli, holky.
2: Ale na to se musím také zeptat, co to vlastně všecko obnáší, to pěstování levandule. Je jasné, že levandule je zvyklá na teplé počasí, ale teď tady bylo enormní velké sucho, teď tady trochu té vláhy přišlo. Bylo to něčím výjimečné toto letošní léto ohledně počasí pro levanduly?
1: V nějakých místech, ale to si myslím, že ani není tou levandulí, ale tím podložím, jako jsem pozorovala na nějakých, nevím, 3 metrech, 4 metrech čtverečních, že tam je vyschlejší půda pod tím, to pak je vidět v těch vedrech, kde jako jsou ty zelenější části, travičky nebo něco, tak tam možná bude nějaká jako zhutněnější půda, ale vlastně to zvládla dobře, ona má fakt jako pro ně horší vlhkost, no, ta spíš uhnije.
2: Jak vlastně se dá levandule zpracovávat? Co se s ní všechno dá dělat?
1: Tak levandule je úžasná bylina. Ona vlastně levandule lékařská je příměsí pravého provencalského koření, ty lístečky. A ona sklidňuje mysl i ducha, i tělo, ale my teda z ní vyrábíme sirup levandulový, který je výborný, jak horká levandule, tak zastudená. Potom z toho vyrábíme levandulový žele. Oni ve Francii dělají růžová žele, nebo možná i levandulová žele, ale používají k tomu vinný mošt. My tím, že jsme kraj jablek, tak používáme jablečný mošt. A to je taky výborný k masu, k sírům, na palačinky, na tousty. No a pak je určitě do kosmetiky, že jo. Jsou z ní spousta parfémů a různých jako kosmetických produktů. A my teda máme svoji vlastní destilační kolonu, kde destilujeme levanduly a z toho vzniká vlastně hydroláta, květová voda a ten esenciální olej levandulový, což je nejvíc, to je to zlato té levandule. A pak to stáčíme do lahviček a čistíme i přes nanovlákno, je to taková alchymie. Překapáváme přesto ten esenciální olej, aby byl úplně co nejčistší. No. A je to skvělý.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi Český rozhlas Liberec a Iveta Bláhová vám ve zprávách řekne, že v České Lípě bude fungovat poradna pro lidi s poruchami paměti.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Návštěvníci chráněných přírodních lokalit v Liberském kraji se dočkají nových informačních tabulí a turistických posezení. Kraje nechá instalovat ve všech 34 maloplošných zvláště chráněných územích, která spravuje. Zakázka vyjde na více než 1 000 000 korun, informoval náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově vidět soubor fotografií s názvem Lidé Podolí, a to v galerii FOK. Autorem je Jan Dittrich, který se zaměřuje na takzvanou krajinářskou fotografii. Výstava potrvá v Liberecké galerii FOK do 11. října. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kde musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Tenistka Sara Bejlek se nedostala do finále turnaje v Cincinnati. Američance Goffové podlehla ve dvou sadách. I tak je pro Bejlek na turnaji kategorie WTA 1000 nejlepší umístění v kariéře. Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečné slabé přehánky. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Loučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a do celého kraje vám řekneme, jaké druhy teplomilného hmyzu nebo pavouků se díky teplejšímu klimatu rozšiřují i k nám na sever Čech. A před koncem hodiny zavzpomínáme na pupendo.
3: Ale. Můj ředitelský výnos zněl snad jasně, nenechávat přezůvky přes nos ve škole. Kdo nezajišťuje obuv proti osizení, bude odpoledne po škole.
4: Ty jsou moje tati.
3: Tebe nevýjímají. Ty máš jít všem příkladem.
0: Ředitelský výnos o přezůvkách dodržujeme i v Českém rozhlase Liberec. Já i Iveta Bláhová jdeme příkladem a tak teď můžeme pokračovat třeba i s kapelou Činasky.

0: 9 minut po půl šesté na vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme do světa různé havěti s mnoha nohami. Kudlanka nábožná nebo zápřednice jedovatá. To jsou živočichové, kteří se ještě před několika málo desetiletími vyskytovali pouze na jihu. Klimatické změny, mírné zimy a horká suchá léta ale způsobily, že se některé druhy začínají rozšiřovat i na sever Čech. Podle etnomologa Pavla Voničky jich stále přibývá. O které druhy jde, se zajímala naše redaktorka Jana Švecová.
1: Takovým příkladem je třeba kudlanka nábožná. Ta vlastně ještě před 20 lety žila nejblíže na jižní Moravě.
2: A už ji máme tady.
1: Ano, už ji máme i tady. Máme několik pozorování v Podještědí, máme z Jeřmanic, máme kudlanku dokonce z Rinovicu Jablonce.
2: A vy jste mluvili ještě o českém ráji, které druhy třeba, které tak běžně známe, alespoň obecně ty jejich názvy, tak se sem rozšířily.
1: Náš největší druh zlatohlávka, jmenuje se zlatohlávek skvostný a je asi tak 3 cm velký zeleno-zlatě zbarvený brouk, který vlastně se začal šířit z nejteplejších oblastí Polabí a Dolního Poohří směrem na sever.
2: Můžu se podívat? Tady nahlížíme do jedné z krabic v těch četných sbírkách. No, chce se mi říct, voříšku, to je veliká krása. On skutečně vypadá jako nějaký šperk. Ale pojďme na pavouky, protože nedávno vzbudil rozruch výskyt zápřednice jedovaté v Liberci přímo. Tak odkud se tady vzala?
1: To není žádný jako introdukovaný někde z Asie nebo z Afriky. Ten druh vlastně žil v opravdu teplých oblastech Českého středohoří, středního Polabí a podobně a postupně se jako rozšířil. Až sem letos se objevil ve velkém množství v Liberci na Františkově na jedné takové louce, která není sečená.
2: No a jak je nebezpečný pro člověka? Má to být přece jenom náš nejjedovatější pavouk?
1: Pokud ji nevezmeme do ruky a nezmáčkneme ji, kdy ona se přirozeně brání a jako údajně jediný z našich pavouků dokáže prokousnout lidskou kůži, ona nás člověka nezaútočí.
2: A poslední, na co se chci zeptat, před časem se mluvilo také o rozšíření nepůvodní invazijní sršně asijské. Zabydlela se u nás a čím je nebezpečná?
1: Bylo v roce 2023 nalezeno hnízdo sršně asijské v Plzni. To bylo odborně zlikvidováno. Potom další hnízdo, myslím, o rok později bylo nalezeno v Opavě. Nějak tři jedinci se objevili v Praze, ale že by se jako plošně nějak šířila nebo by se zde trvale usídla, to bohu dík zatím snad ne. Ona člověku je nebezpečná zrovna tak jako naše sršeň, nějak jako na člověka zvláště neútočí. Ovšem je nebezpečná pro včelu domácí, pro úly, pro včelaře, protože ona napadá včely a hubí je, takže včelaři se obávají, aby se zde neusídlila trvale a připravují nějaká technická opatření k zabezpečení těch úlů.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:45, s vámi je Český rozhlas Liberec a dnešek už bude zase o něco teplejší než sobota a oteplovat se bude i v dalších dnech. V týdnu by mohlo být zase až k tropické třicítce. Jak ale bude dnes?
1: Počasí.
0: Ráno je v našem kraji studené, teploty se teď pohybují maximálně do 8 stupňů Celsia a během dne se nám dostanou mezi 17 a 21, na horách je čekejte okolo 16 stupňů Celsia. Ráno a večer bude slunečno, mezitím ale během dne počítejte s tím, že bude na obloze mraku víc. Slabá přeháňka se může výjimečně vyskytnout jen na horách, jinde by v našem kraji pršet nemělo. Klíšťata mají jen mírnou aktivitu, alergiky aktuálně trápí pily ambrózie, travin a bylin a skvělá zpráva. Po dešti se zvedla pravděpodobnost růstu hub. Tak byste to možná mohli vyrazit zkontrolovat. A my za chvíli vyrazíme zkontrolovat náš archiv a zavzpomínáme na film Pupendo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Někdy se

0: prožívat svět.
1: Před 75 lety se v Praze narodil spisovatel Petr Šabach, který se proslavil humornými autobiograficky laděnými prózami z pražského prostředí v období socialismu. Podle jeho povídek a knih vzniklo i několik velmi úspěšných filmů. Určitě pamatujete na Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, U mě dobrý nebo Občanský průkaz. Pustíme se teď ukázku z Pupenda, komedie, která zobrazuje každodenní realitu života v 80. letech minulého století.
2: Jsi dobrý, víš, jenomže se nedokáže každý válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
2: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
2: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
2: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
2: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
2: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
2: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
2: No, jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
2: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
2: No, tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No, prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
2: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, to známe.
3: A zrádci? Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
2: Jak jsi mě nerozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě míry břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
2: No, co s tím budeš dělat?
3: Já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka.
1: To byly pánové Dušek a Polívka v Pupendu. Je 5:53, za chvíli od nás další zprávy a po šesté prolistujeme jako každý den kalendář a vypravíme se třeba i do Špindlerova mlýna do jednoho obyčejného tábořiště se skromným vybavením. Proč právě tam? Dozvíte se po zprávách. Do té doby Hana Zagorová a Petr Rezek. Ta pusa je tvá.

0: hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Technická univerzita v Liberec se vzdělávat učitele pro kombinaci technických a přírodovědných oborů. Radnice v Doxech na Českolipsku sjednocuje podobu košů na odpadky. Při zemětřesení ve východním Japonsku byly zraněné desítky lidí. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, na horách slabé přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Technická univerzita Liberec chystá nové bakalářské obory na přírodovědně, humanitní a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů takzvaného science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie, s prvky techniky. Science se poslední 3 roky objevuje na stále více školách. Chybí však dostatek patřičně vzdělaných učitelů v tomto oboru, uvedl prorektor Technické univerzity Otakar Ungermann.
3: Je to teď hodně osvědčený styl výuky, jak zpřístupnit na středních školách tyhle oblasti, které nejsou úplně populární. Takže chceme navázat na to. A problém se studenty si myslím, že zrovna v této oblasti úplně nebude. Program Science je hodně nosný téma.
1: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
4: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Liberec získal na přestavbu bazénu přes 205 milionů korun z evropského dotačního programu. Bazén od podzimu 2024 město modernizuje za více než 80 milionů. Dotace je určená na energetické úspory, informoval o tom mluvčí města Tomáš Tesař. Pro krytý plavecký areál na Tržním náměstí v Liberci jde o první takto rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1984. Z budovy zůstal jen skelet, jinak bude vše nové. V provozu by měl být bazén od příštího podzimu. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle téměř 6 stupňů. Podle úřadu jsou zraněné desítky lidí. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení časté. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadky elektřiny asi ve 400 domácností. Dodávky se ale později obnovily. Záběry televize NHK zase ukázaly, že na východě japonské metropole prasklo potrubí a na silnici se vylila voda.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, jsou 4 minuty po 6 a po zprávách pro vás chystáme další informace z našeho kraje. V Turnově si můžete nechat označit kolo a v Liberci zítra začne oprava Kamenické ulice. Jak bude rychlá, i to vám řekneme v této hodině. Jako první ale začneme ve Špindlerově mlýně, to se totiž bere za nejluxusnější horské středisko v Krkonoších. V létě ho ale můžete poznat i opačně. Kde je tady to nejobyčejnější tábořiště se skromným vybavením, tak o tom budeme za chvíli mluvit. S vámi je Český rozhlas Liberec a nezapomeňte na Sandry, mají dnes svátek.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Jako Robinson si možná budete připadat na jednom místě ve Špindlerově mlýně, kam právě teď v dobrém ránu míříme. Je to takový ostrůvek jednoduchosti v luxusním horském středisku. Tábořiště pod sjezdovkami ve svatém Petru nabízí přenocování těm, kteří má stačí pod hlavou stanová celta a jednoduché zázemí. A právě toho střídmostí láká specifické skupiny turistů. Dovolenou tady tráví lidé vyhledávající klid nebo milovníci sportu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová za všechno může čas a ten nám ukazuje 6:45 a to už míříme do Špindlerova mlýna na ostrůvek jednoduchosti v luxusním horském středisku. Tábořiště pod sjezdovkami ve svatém Petru nabízí přenocování těm, kterým stačí nad hlavou stanová celta a jednoduché zázemí. A právě touhle střídmostí láká specifické skupiny turistů. Dovolenou tady tráví lidé vyhledávající klid nebo milovníci sportu.
1: Mě to doporučil kamarád, který sám má dvě děti, s tím, že jsme chtěli poprvé vyzkoušet právě spaní s dítětem ve stanu. Takže jsme tady.
2: Radka tady právě u stanu vytrvale chodí s kočárkem, ve kterém má miminko.
1: Dvouletá holčička, už je to.
2: Je potřeba jí uspat.
1: Padá to tak.
2: No, zatím se jí moc nechce v tom teple. Koukám, máte tady menší stan, kočárek, auto, toť vše.
1: Líbí se hodně, je to super dobrodružství pro ní, takže jsme nadšení.
2: Proč zrovna tohle místo, které je odlehlé, lidí tady není mnoho?
1: Možná právě proto, že jsme tady s malým dítětem, takže klasické kempy si myslím, že pro nás nejsou úplně vhodné a my jsme sem přijeli vlastně ve čtvrtek a vůbec nikdo tu nebyl. Ty ostatní stany a karavany, co tu stojí, tak dojeli vlastně až na víkend.
2: Dokážete si představit, že v místě, kde stojíte vy, tak sem třeba přijíždějí vítězky světových pohárů?
1: To musí být něco. Fakt tady ta sjezdovka nádherná. Ty kopce kolem všechno, fakt. Možná zavítáme i v zimě.
2: Jak se tady člověk stravuje?
1: Máme s sebou vařič, klasika Ešusy vařič a vařili jsme si k snídani prostě instantní kaše na vařiči. S sebou jsme si udělali obložený chleby a po cestě nahoře si občas něco dáme.
2: Pan Petr s manželkou přijeli sem do kempu pod sjezdovkou už po několikáté. Počítáte to?
3: Ne. Jezdili jsme sem jako mladí, takže jezdíme sem a líbí se nám tady to místo, že nejsme přímo v kempu. Máme k tomu nějaký vzpomínky.
2: Čím ten Špindlerův mlýn láká?
3: Nás to láká spíš tím, opravdu, že jsme se jezdili jako mladí, protože já jsem jezdil závody jako mladý na kole a tady se jezdil Český pohár a dokonce mistrovství Evropy ve sjezdu na horských kolech.
2: Ale nemá za sebou horskou túru, už se tady dává kafíčko.
4: Z Medvědína, na horní mísečky podle červený značky, no a z horních míseček vodovodem zpátky do Špindlu. Zastavili jsme se vykoupat pejska ve vodě.
2: Vy tady máte vše. My jsme teď uvnitř už obytného vozu, tady vidíme všechno. Spaní,
5: kuchyňka, obývák.
2: A i pejsek tady má své místo.
5: Samozřejmě.
2: Sem do kempu pod sjezdovkami mohou turisté přijet v podstatě až do konce podzimu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: To byla reportáž z Krkonoše. V 6:18 míříme za počasím. Počasí. Ráno je v našem kraji studené, teploty se teď pohybují jen mezi 6 a 8 stupni Celsia, na Frýdlansku mají 11 a během dne nám poskočí maximálně na 21 stupňů. Ráno a večer bude slunečno, mezitím ale čekejte na obloze víc mraku a slabá přehánka se může výjimečně vyskytnout na horách. Bio pro dnešek na prvním a tedy na nejnižším stupni. A za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář, tak zůstaňte naladěni, ať vám v neděli 23. srpna nic zajímavého neuteče.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec.

0: Je neděle 23. srpna, 6 hodin 21 minut a jaká výročí si v našem kraji připomeneme příští týden. Třeba hned zítra to bude už 31 let, co vyhořel hnojový dům na Jizerce a v našem vysílání na to bude zítra vzpomínat i jeden z pamětníků. V úterý uplyne 129 let, co se v Liberci rozjeli tramvaje a také jedno smutné výročí. V úterý tomu bude už 36 let od tragické srážky osobního a nákladního vlaku u Spálova. A pohled do kalendáře na dnešní den přidává Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Nataša Kampuš dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Nataša o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě. V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že v Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. A podrobnosti vám řekne Iveta Bláhová ve zprávách.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Liberecký kraj chce využít evropskou dotaci na přizpůsobení regionu změně klimatu. 160 milionů korun by mělo jít na lepší ochranu přírody a krajiny vůči suchu nebo opatření v zemědělství. Peníze se mají použít i na zadržení vody na velkých sídlištích, například na sídlišti Špičák v České Lípě, uvedl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechalo strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun. Mobilní výdejny potravinové banky Liberského kraje budou v Liberci fungovat další 3 roky. Radní města schválili memorandum o spolupráci. Na potravinovou banku se obrací stále víc lidí. Balíčky pro potřebné, kromě trvanlivých, obsahují i čerstvé potraviny až na 2 týdny. Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes večer se Češky utkají se Srbskem. Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním prasím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům tedy přejeme šťastnou cestu a nejen za volanty vám za chvíli pošleme informaci, že v Turnově budou označovat kola proti krádeži a v Liberci začne velmi rychlá oprava Kamenické ulice. Podrobnosti od Českého rozhlasu Liberec už za 7 minut hned jak váma pro dobré ráno dospívá Václav Neckář nebo Věra Špinarová.

0: 6 hodin 39 minut máme pro vás na vlnách Českého rozhlasu Liberec další informace z našeho kraje, protože jsme rádio, které tady žije s vámi. A začínáme v Turnově, tady si můžete nechat zdarma forenzně označit kolo. Značení bude probíhat před služebnou městské policie u budovy Nové radnice ve Skálově ulici v úterý a ve středu a znovu o příštím víkendu. Služba je pro turnovské zdarma, je ale nutné se předem objednat a přijít s občanským průkazem a potvrzením o koupi kola. Označit si můžete nechat také elektrokola, elektrokoloběžky, koloběžky nebo vozíky pro invalidy. A kompletní podrobnosti najdete na webu Turnova. Máme pro vás další dobrou zprávu. Liberecký kraj zřídil samoobslužnou a non-stop otevřenou prodejnu, která nabízí zboží od regionálních výrobců, řemeslníků a umělců. Prodejna je u budovy krajského úřadu nedaleko nového parkovacího domu na Náplavce. Ke vstupu potřebuje zákazník mobilní aplikaci a ověření identity. Kde jinde v kraji už podobné prodejny fungují, poslechněte si v reportáži na našem webu liberec.rozhlas.cz. Teď míříme na silnice. Liberec zítra začíná s opravou Kamenické ulice ve Vesci. Navazuje tak na dokončenou opravu Hodkovické a bude to oprava nezvykle rychlá. Stejně jako v Lípové nebo v Železné ulici, kde rekonstrukce povrchu zabrala jen na 3 dny a obešla se tak bez velkého a dlouhodobého omezení dopravy. Máme i důležité upozornění pro majitele Opus Card Plus. Řadě karet končí podle koridu v těchto dnech platnost. Pokud máte na této kartě dlouhodobý kupon, můžete si ho online v e-shopu převést na jiný identifikátor i bez návštěvy kontaktního centra. Pokud používáte elektronickou peněženku, můžete si peníze převést na jinou kartu nebo nechat vyplatit. V takovém případě ale do zákaznického centra i dolů musíte. Pro jistotu se tam zastavte nebo zavolejte, ať nejste zaskočeni případnou nefunkčností karty. A dlouho uzavřené drápské světničky v Českém ráji se brzy otevřou. Lesy České republiky totiž dokončují nové chodníky i zabezpečení. Hotové jsou už venkovní palisády, schody od krásné vyhlídky nebo část schodů a chodníků. A pracuje se také na konstrukcích uvnitř hradu. Památka by se po letech mohla otevřít v závěru září. Za chvíli bude 6:45 a připravujeme pro vás i předpověď počasí, abyste věděli, jaká bude neděle v Libereckém kraji. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je pár vteřin po 6:45 a dnešek bude o něco teplejší než sobota a oteplovat se bude i v dalších dnech. V týdnu by pak mohlo být zase až k tropické třicítce. Jak bude dnes?
1: Počasí.
0: Neděle bude příjemná bez deště a horkého počasí. Ráno a večer bude obloha slunečná. Přes den předpovídají meteorologové mraku o něco víc a na horách se mohou vyskytnout výjimečně i slabé přehánky. Jinde v našem kraji by pršet nemělo. Odpolední teploty čekejte od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách do 17. Klíšťata mají aktuálně jen mírnou aktivitu, alergiky trápí pily ambrózie, travin nebo bylin a skvělá zpráva, po deštích se zvedla pravděpodobnost růstu. A přidám ještě rekordy. Nejnižší teplotu jsme naměřili 23. srpna roku 1957. To bylo jen 7,5 stupně. A naopak největší teplo, a to už bylo hodně dávno, tak ten zapsal rok 1853 přes 35 stupňů Celsia. A počasí už u nás střídají za chvíli děti. V anketě se jich zeptáme třeba na to, jak poznáte královnu.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku.
0: Co dalšího nám děti odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec, když pár minut počkáte.
3: Co člověka přivede k tomu, aby se dobrovolně postavil do klece tváří v tvář soupeři? A jak může bojový sport formovat lidskou duši? No, možná víc, než byste čekali. O soubojích a disciplíně, o respektu, o tom, jak bojová umění mohou formovat mladé lidi a možná i o tom, proč se někdy člověk musí naučit prohrávat, aby mohl jednou vyhrát, si budeme povídat v dalším pokračování pořadu Setkání u mikrofonu. Do libereckého studia Českého rozhlasu jsem si totiž pozval Jardu Musila, člověka, který se už více než 20 let pohybuje ve světě bojových sportů, věnuje se brazilskému jiu-jitsu a vede vlastní gym, kde vychovává mladé zápasníky MMA. Při setkání u mikrofonu se na vás těší Zdeněk Kupka.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za 9,5 minuty bude 7 a ještě před zprávami se vypravíme za dětmi. Krále a královny u nás známe nejvíce z pohádek nebo ze zpráv ze zemí, kde mají monarchii. A proč o tom mluvím? Protože redaktorka Petra Beránková se předškoláků zeptala, kdo je to královna.
1: Že může mít na sobě korunu na hlavě.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku. A ještě ta královna to může mít na ušnice.
3: Jaké náušnice nosí královna?
2: Hezké. Hodně nazdobená je.
4: Ta je hlavní člověk.
3: Žije nebo vládne ještě nějaká královna někde?
2: Nevím ještě. Ta jedna nedávno umřela.
3: Co musí dělat královna a jak by měla vládnout?
2: Hůlkou svojí velikou.
3: Ano, myslíš si, že je kouzelná?
2: Jenom ta hůlka.
3: Co ještě dělá královna?
2: Rozhoduje, určuje, že někdo pomáhá lidem.
3: Kdo je manželem královny?
2: Král.
3: A jak se jmenuje dcera od krále a od královny?
2: Princ a princezna.
0: To byla naše dětská anketa na téma královna. Za chvíli bude 7, připravujeme pro vás další zprávy a v příští hodině Dobrého rána z Liberce si připomeneme, že liberečtí fotbalisté potvrdili skvělý vstup do sezóny a prozkoumáme také planety naší sluneční soustavy. Myslíte, že se všechny otáčí stejným směrem? Víc zjistíme v rubrice Co v učebnicích nebylo.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Majitelé ski areálu v Rokytnici nad Jizerou chtějí příští rok začít se stavbou hotelu a podzemní nádrže pro zasněžování. Stráž pod Ralskem na Českolipsku rozšířila seznam lokalit se zakázaným pitím alkoholu. Nové výjezdové centrum pro záchranáře začne v Turnově fungovat na konci září. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, na horách slabé přehánky a teploty až 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba pětihvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilany Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety ski areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku. Pak začne demolice brownfieldu Seby v centru města. Pokračuje Jindřich Pinc, spolupracovník Trigemy.
4: Pokud by se to všechno odvíjelo tak, jak si to asi investor představuje, tak by se dalo začít s výstavbou už příští rok. Výstavba obnáší nejdřív samozřejmě demolici a úpravu toho prostoru tak, aby se tam dalo začít stavit.
2: Na pláži ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku už mimo vyhrazená místa není možné popíjet alkohol. Radnice vydala novou veřejnou vyhlášku, která upravuje seznam lokalit, kde je pití na veřejnosti zakázané. Dalším zapovězeným prostorem je třeba okolí tamního zámku Wartenberg.
5: Nezávislý starosta Zdeněk Hlinčík řekl, že místa rozšíření zákazu radnice vytipovala také na základě oblíbenosti mezi lidmi, kteří pak opilí obtěžují své okolí. Městská policie podle starosty navíc dostala větší pravomoce při vymáhání vyhlášky. Zákaz se nevztahuje na dobu konání kulturních akcí nebo silvestrovských oslav. Neplatí ani pro hosty sedící na předzahrádkách různých podniků. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Těsně před dokončením je nové výjezdové centrum pro integrovaný záchranný systém na Vesecku v Turnově. Stavba trvala 2 roky a Liberecký kraj za ní zaplatil zhruba 250 milionů korun. Základna bude sloužit jak profesionálním hasičům, tak zdravotnické záchranné služby a policii. S otevřením se počítá na konci září, jak informoval hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Dva české vrtulníky odletěly do Srbska pomáhat zašením přírodních požárů. Zůstanou tam 5 až 7 dní. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný. Podle něj do Srbska zamířily 2 vrtulníky Black Hawk s velkokapacitními bambivaky. Kromě pilotů a technického personálu jsou součástí týmu také letečtí záchranáři. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. Aktuálně tam hoří hlavně v přírodní rezervaci Deliblatsko Peščara nedaleko Bělehradu.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Liberec je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září, jeď to opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme vám pohodový start do 23. srpna. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme rádi a díky, že posloucháte. A proto vám také neuteče informace, že liberečtí fotbalisté potvrdili skvělý vstup do sezóny, když v pátém kole porazili Zlín a koukají na čelo tabulky. Vypravíme se také v této hodině mezi planety a budeme zjišťovat, jakým směrem se otáčí, a pejskařům poradíme, jak jejich mazlíčkovi pomoci od osin ječmene myšího. Teď vám ale hrajeme Helenu Vondráčkovou a přejeme hezké nedělní ráno.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Nedělní ráno je v našem kraji nejstudenější za dlouhou dobu, ale zase ideální k tomu, abychom vyvětrali. A chladno je v uvozovkách i v kabině zlínských fotbalistů. Jejich mizérie totiž pokračuje. Bez jediného bodu zůstávají na posledním místě ligové tabulky. V pátém kole Ševci prohráli doma s Libercem 0-1. Jejich trenér Bronislav Červenka bylo na pozápasové tiskové konferenci hodně emotivní.
1: 50% to nemá. Už nemá. A potřebuju nějakou čas, adaptaci, potřebuju nějaké zkušenosti, potřebuju dohrát nějaké zápasy, aby dorostli do dnešní ligové úrovni. Před 5 rokama by na to možná měli. Dneska to nemají, protože ti soupeři a ty manšafty kolem nás jsou naprosto odstřelné úplně jinde, než jsme my.
2: Říkal po utkání zlínský trenér Bronislav Červenka, který byl kritický hlavně ke svým ofenzivním hráčům.
1: To nejde, prostě ta obrana se snaží nějakým způsobem fungovat, ale ti ofenzivní hráči musí udělat něco pro to, aby ti hráči nebyli tak přetížení. A oni to nedělají. Prostě když už tam mají být a mají tam udělat nějakou věc, že tam vysobují, zeberou druhé míče, tak tam prostě nejsou. A co ta obrana má dělat? Jo, má to potom přetížení, jsou unavení, prostě neřeší potom ty situace. Pak se stává to, že chceme rozehrát kombinaci v nějakém trojúhelníku nebo v nějaké situaci 4-2. Nerozehrajeme, protože ta obrana je přetížená, protože jsou unavení ti kluci. My tam nevysoubojujeme, my nesebereme druhé míče a pak se divíme, že se na nás valí útoky. Jako, sorry, ale takhle se fotbal nehraje. Jako, to je jejich chyba, to je ofenzivní hráčů chyba, ne defenzivní. Defenzivní proto dělají všechno. A to je ten největší problém v našem fotbale.
2: Zápas sice skončil pouze jednobrankovým rozdílem, liberečtí fotbalisté v něm ale naprosto dominovali. Odměny za svou aktivitu se dočkali po hodině hry, když skóroval střídající útočník Lukáš Mašek.
3: Lepší jsme byli vlastně od začátku utkání, tu převahu jsme měli my a říkám, tyhle ty zápasy jsou o jednom gólu a myslím si, že si zasloužil dát druhou branku, že tam byl i prostor k tomu, ale na to se teďka nikdo neptá, prostě máme 3 body a jdeme domů.
4: Škoda, možná jsme nepridali nějaký z těch polusituací ještě druhý gól, aby to bylo kludnější, ale já si myslím, že do moci do nějaké úplně vyložené šance jsme nepustili za celý zápas a to vítězstvo je zasloužené.
2: Doplňuje střelce gólu liberecký trenér Branislav Fodrek. Liberec se v ligové tabulce posunul na 3. místo, Zlín zůstává bez bodu poslední. Ze zlínské Letné Tomáš Perutka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Liberec. Slunce dnes zapadá 3 minuty po 20. hodině a bude svým milovníkům dělat na obloze radost.
1: Počasí.
0: Ráno je ve 7:45 v našem kraji studené, teploty se teď pohybují jen mezi 6 a 8 stupni Celsia, na Frýdlensku mají 11 a během dne nám poskočí maximálně na 21 stupňů. Ráno a večer bude slunečno, mezitím ale čekejte na obloze víc mraků, slabá přeháňka se pak může výjimečně vyskytnout na horách, jinde by pršet nemělo. Biopředpověď na prvním stupni. A od počasí už míříme k naší rubrice Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem zjistíme, jestli se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio

0: zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do nedělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a ve zprávách pro vás máme také výsledky fotbalových zápasů v nejvyšší soutěži. Podrobnosti přidává Iveta Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Návštěvníci chráněných přírodních lokalit v Libereckém kraji se dočkají nových informačních tabulí a turistických posezení. Kraje nechá instalovat ve všech 34 maloplošných zvláště chráněných územích, která spravuje. Zakázka vyjde na více než 1 000 000 korun, informoval náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově vidět soubor fotografií s názvem Lidé Podolí, a to v galerii FOK. Autorem je Jan Dittrich, který se zaměřuje na takzvanou krajinářskou fotografii. Výstava potrvá v Liberecké galerii FOK do 11. října. V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Za první polovinu letošního roku jich firma Pražské vodovody a kanalizace evidovala necelé 3 000, meziročně o 84 víc. Vyschlá půda podle společnosti vytváří větší tlak na potrubí a zvyšuje riziko poruch. Pražská Slavia remizovala ve fotbalové šancelize po druhé v řadě. Z Bohemians hrál nerozhodně 2-2. V čele tabulky je jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako Slavia. V dalších zápasech 5. kola Liberec vítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artesu 4-0. Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno, na horách výjimečné přehánky a teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V obci Pěnčín na Jablonecku havaroval motocykl mimo komunikaci. Nehoda je s únikem oleje. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A 7:58 vám přejeme krásné dobré ráno a za chvíli potěšíme milovníky televize, řekneme vám totiž o podzimních novinkách na obrazovkách. Zavoláme meteorologům a zeptáme se na dnešní počasí a pejskařům poradíme, jak svému mazlíčkovi pomoci od osin ječmene myšího. Teď ale další hudba pro nedělní klid a pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Thanks.

0: Po vlnách Českého rozhlasu Liberec se teď vypravíme na vlny televizní. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance, je množství původní domácí hrané tvorby. Česká televize na podzim uvede třeba nové seriály Na tělo, Hec a Filtr i třetí řadu Detektivního docenta. Televize Nova a platforma OnePlay podle návratu pěvecké soutěže Superstar nabídne především několik nových českých seriálů. Patří mezi ně komedie Boží plán, Muži v letu nebo Oddíl B z vězeňského prostředí.
1: Vězení jako prostředí komediálního seriálu. Tvůrci Mostu, scénarista Petr Kolečko a režisér Jan Prušinovský se znovu spojili u desetidílného Oddílu B. Jeho hlavní postava, 20-letý David Broulík v podání Tadeáše Moravce, tvrdí své přítelkyni, že odchází do cizinecké legie. Ve skutečnosti ale nastupuje do vězení. Podle ředitele vývoje Novy a OnePlay Michala Reitlera stojí humor seriálu na rozdílném přístupu jeho autorů postavám.
2: Je to seriál z prostředí vězení, z obyčejného vězení, kam se můžete dostat prostě za to, že něco ukradnete nebo neplatíte nebo za drogy, většinou na 2 až 8 let, a do tohohle prostředí přichází náš hrdina za první věc, který se dopustil, a prostě pod perspektivou Prošinovského Kolečka bojujeme o jeho duši, aby odešel jako chlápek schopnej si v životě poradit a ne jako kriminálník.
1: Nova současně chystá dva komediální seriály pro televizní vysílání. Prvním je 24-dílný Boží plán. Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina v něm hrají trojici přátel, kterým se dosavadní život rozpadne a kteří se pokoušejí začít znovu. Ve sdíleném bytě se k ním přidají postavy Tomáše Jeřábka a Michaely Petřekové. Seriál má být nasazen v úterý a ve čtvrtek večer.
3: Já jsem nevěděl nějaký 4 exotů.
4: A za ty roky jsem pochopil jednu věc.
5: Lidi jsou dobří.
1: Na stejném místě v programu ho později vystřídají Muži v letu. Poprvé se v jednom seriálu před kamerou setkávají Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček. Příběh zasazený do okolí Karlštejna má vyprávět o starých sporech, mužské ješitnosti a také o snaze získat nad životem potřebný nadhled.
2: Muži v letu je parádní věc, kde jsme prostě vyhověli, vyslyšeli jsme přání Pavla Zedníčka zahrát si se svými spolužáky Mirkem Donutilem, Bolkem Polívkem. Vznik tomu scénář, kdy prostě tři tihle borci jako dědečci z divočí a prostě oni si jedou svý a děti s tím mají starosti a jediný, kdo jim rozumí, jsou jejich vnuci, jejich děti.
1: Podzimní nabídka Novy a OnePlay kombinuje novinky s návratem zavedených pořadů. Po několika leté přestávce se vrátí pěvecká soutěž Superstar. Moderovat jí bude znovu Leoš Mareš a soutěž má dostat středeční večery. Pokračovat budou také Kriminálka Anděla, případy Mimořádné Marty s Taťanou Bykovou. Nova navíc v televizní premiéře uvede některé tituly původně vytvořené pro OnePlay, třeba Oceňovanou studnu nebo dokumentární série Kauza Kramný a případ Stodolovy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pokud se chystáte dnes odpoledne do přírody, tak dobrou zprávou je, že klíšťata mají jen mírnou aktivitu a podle mého, když v pátek tolik napršelo, tak by mohly začít růst houby. Potvrdí nám to i v Českém hydrometeorologickém ústavu?
1: Počasí.
0: Na telefonu Českého rozhlasu Liberec je ve 7:45 meteoroložka Polina Matyunina. Vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Ráno je pěkně studené, tak jaké jsou teď aktuální teploty?
2: Tak vzhledem k nočnímu vyjasnění, tak teploty nám poklesly opravdu nízko. Většinou se pohybujeme kolem 8 stupňů Celsia, ale frýdlantský výběžek máme teplejší vzhledem k jihovýchodnímu proudění. Tam v současné chvíli měříme už 12,5 stupně.
0: A s čím můžeme počítat během dne?
2: Tak během dne můžeme se počítat určitě v první polovině i nadále skoro jasnou oblohou. Odpoledne nám začne naskakovat velká oblačnost, takže budeme mít převážně oblačno a na horách se nám může vyskytnout velmi slabá přehánka, ale s nižší pravděpodobností. To se týče teplot, tak dneska nebudeme mít až zas tak nějaký velký teplo. Očekáváme 18 až 21 stupeň Celsia.
0: A jak je to s těmi houbami, jak jsem zmiňoval, mohly by začít růst? Vláhu už podle mého mají, tak co teploty budou v tom posledním prázdninovém týdnu pro to ideální?
2: Tak teploty určitě postupně začnou růst, neboť například ve středu už očekáváme, že většinou se budou pohybovat mezi hodnotama 24 až 27 stupňů Celsia. Navíc čtvrtek nám přinese dokonce i 30. Bude to i provázený obzvlášť slabšíma přehánkama, hlavně v těch horních částech Libereckého kraje. Takže to se týče houb, tak myslím si, že teďka ty podmínky budou ideální.
0: Skvělá zpráva od meteoroložky Poliny Matyuniny. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: To byla tady předpověď počasí a za chvíli další téma Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Majitele psů ve městech trápí osiny ječmene myšího. Jak se jich zbavit? Poradíme za chvíli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec.

0: dát.
1: Na hodinách je 7.52 a do zprávách stihneme ještě téma pro pejskaře. Majitele psů trápí ječmen myší. Rostlina vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, čumáku a mezi tlapky a působí vážné zdravotní komplikace. Na veterinu kvůli tomu týdně míří desítky psích pacientů. Ječmen myší se na městských trávnicích rozšířil hlavně kvůli tomu, že mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí teplé a suché počasí.
2: Vítr oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo, tam nenašli.
3: Vypráví Diana z Prahy.
2: Takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat. Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo.
3: Její fenka Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je na víc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát do týdne.
4: Jsme to vyťahovali vlastně našemu pacientovi v oblasti jazyka, potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkožia, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
3: Ječmenu myšímu se teď daří, nevadí mu totiž suché počasí a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Aby se přemnožení ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
5: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
3: V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se stará o brněnskou zeleň.
5: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
3: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
6: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místech, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Takže vy normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
3: Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: A od psů k dalším zprávám, které uslyšíte do 5 minut. A v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec vám řekneme, že v kostele ve Vratislavicích nad Nisou je lépe vidět. Čím se to stalo, prozradíme, tak zůstaňte naladěni.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stavba nového pavilonu gymnázia FX Šaldy v Liberci bude o 8 milionů korun dražší. V České Lípě se otevře centrum pro lidi s poruchami paměti. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, na horách slabé přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Krajští radní schválili další vícepráce za téměř 3 miliony korun u přístavby gymnázia FX Šaldy v Liberci. Celkové náklady tak stouply na 219 milionů korun, o 8 víc, než byla vysoutěžená částka. Stavbu provádí společnost Syner. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj jde o peníze spojené s komplikacemi při stavbě, které nešly dopředu odhadnout. Termín dokončení nového pavilonu gymnázia se tím ale podle něj neposouvá.
4: Termín dokončení platí ten konec října a škola počítá s tím, že v listopadu se do té budovy nastěhuje nábytek a někdy před koncem roku ji začne gymnázium FX Šaldy využívat. A my jsme pro veřejnost někdy na druhou polovinu září domluvili se zhotovitelem stavby nějaký den otevřených dveří, aby bylo vidět, v jaké stádiu ta budova je.
2: V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Centrum paměti bude fungovat každé druhé pondělí v měsíci, říká mluvčí radnice Kristýna Kňák-Albrožová.
5: Bude fungovat v městském centru podpory, které se nachází v budově městského úřadu v Děčínské ulici naproti budově soudu. A upozorňujeme občany, že než by navštívili centrum paměti, tak je dobré se objednat, a to na telefonním čísle, které najdou na webu města.
2: Před dokončením je hrubá stavba nové budovy dětské psychiatrie v Liberci. Nemocnice za ní zaplatí téměř 200 milionů korun. Původní prostory se díky tomu více než dvojnásobí. Vzniknou tak nové prostory pro ambulance, terapeutické místnosti a jídelna. Kapacita lůžek se pak zdvojnásobí z 25 na 42, informoval stavbyvedoucí Lukáš Klaus. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj kůrovce sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj rojení na většině území republiky zpomalily deště z posledních dní.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Pěnčíně na Jablonecku havaroval motocykl mimo komunikaci. Nehoda je s únikem oleje, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projedete se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8. neděle 23. srpna a svátek slaví Sandra, tak ji popřejte. A za chvíli se vypravíme po vlnách Českého rozhlasu Liberec do kostela ve Vratislavicích nad Nisou. Je v něm totiž lépe vidět. Představte si, silně znečištěný 100-kilový historický lustr restaurátoři kompletně rozebrali a vyčistili a podrobnosti přidáme v další reportáži. Přidáme také deník důchodkyně a krimi příběhy a v nich zjistíme, jak jablonecká policie zadržela malého raubíře. Tak na to jsem víc než zvědavý. Přejeme vám krásné ráno a hrajeme Alice Springs nebo Pavla Bobka.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Liberec je s vámi i v 8 hodin 11 minut a míříme do Svatostánku. Historický lustr v kostele ve Vratislavicích nad Nisou byl, dá se říct, v lázních. Protože křišťál už nebyl pod nánosem špíny prakticky vidět, tamní radnice, která kostel vlastní, poslala svítidlo na čištění a další zásahy k restaurátorům do kamenického Šenova na Českolipsku. Včera si zájemci mohli výsledek poprvé prohlédnout.
2: Udělali nám z něj vlastně úplně nový lustr, tak aby nám vydržel dalších 185 let.
3: Říká starosta Lukáš Pohanka z hnutí Lepší město, lepší život.
2: Je složen z 2116 komponentů, což je zajímavé. Váží přes 122 kg.
3: Kolem těch světel jsou taková stínidla ve tvaru květin a ty se musely nějaká nahrazovat, je to tak?
2: Ano, ano, to jsou ručně foukané skleněné růže a ano, a z těch 24 se muselo 8 v podstatě obnovit, nejenom renovovat, ale v zásadě obnovit.
3: Vlastně udělat znovu.
2: Udělat znovu, přesně.
3: A to tak. S tím si asi skláři v kamenickém Šenově po...
2: Vypadá to, že ano, já se přiznám, že bych asi nepoznal, možná tam nějaké drobné niance jsou. Když se na to koukám, tak bych nepoznal, který je původní a který je ten obnovený.
3: Lustr je z roku 1841. Dlouho se nevědělo, kdo ho vlastně vyrobil.
4: My jsme vlastně o tom lustru nic nevěděli a původně si i v Preciosa Lighting mysleli, že by mohl být od Elias Palme firmy z kamenického Šenova.
3: Říká Lucie Firstová z organizace Crystal Voli.
4: Ale potom nám pomohli v Národním památkovém ústavu v Liberci, našli vlastně zápis z kroniky. Ten zápis přesně říká, že za 80 zlatých, což byly zřejmě tehdy docela velké peníze, konvenční měny jej pořídil místní kaplan pan Kajetán Slavik a kronikář v tom německém záznamu uvádí také, kdo byl autorem. A byl tam mistr výroby z Josefova dolu na Smržovském panství a jmenoval se Josef Šírl.
3: Renovace lustru stála 310 tisíc korun. Prováděla ji restaurátorská dílna Preciosa Lighting pod vedením Tomáše Vávry. Z Vratislavic nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Je přesně minuta po čtvrt na devět a pokud si odpoledne vyrazíte na komentovanou prohlídku do domu Karla Hubáčka v Liberci, deštník potřebovat nebudete. Počasí. Ráno je v našem kraji chladné, teploty se teď pohybují mezi 8 a 10 stupni, na Frýdlansku je o něco tepleji až 13 a během dne nám maxima poskočí maximálně na 21 stupňů Celsia. Ráno a večer bude slunečno, mezitím ale čekejte během dne na obloze víc mraků, slabá přeháňka se pak může výjimečně vyskytnout na horách, na ostatním území našeho kraje by pršet nemělo. Biopředpověď pro dnešek na jedničce. A od počasí už míříme k deníku důchodkyně, už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 8 hodin 21 minut a narozeniny dnes slaví třeba herec a scénárista Štěpán Benony, také písničkář Karel Plíhala nebo naše humoriádnice a Angelika Libuše Švormová.
1: To jsou způsoby pravého muže, což nedovedete mluvit s dámou.
0: A protože víme, jak se chovat k dámě, na vlnách Českého rozhlasu Liberec má teď prostor Vladimíra Hamalová.
2: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
3: O korektnosti. Klasické rčení, že vše je ve vývoji, evidentně platí i o měnícím se obsahu některých pojmů. Třeba, že za mlada jsem si připadala korektnost.

0: praktici asertivita tím dostává docela na frak. Jakože si už netroufnu říct, že tohle a tohle se mně osobně nelíbí, nechutná či nevoní, i když to nikomu neberu, jen chci mít právo hodnotit si to po svém. Osobně třeba nechápu, že namísto, abychom propagovali a osvětlovali zodpovědnost každého za své zdraví, včetně devastujícího vlivu nadváhy na naše klouby a páteř, zorganizujeme mis Boubelka. Jakože je vlastně vše v pořádku, tak proč se snažit, že? Má dnes už obézní spolužačka mi naopak s odsuzujícím úsměvem podsouvá, že si hraju na díblíka, když pořád netloustnu, a já marně vysvětluji, jak se o to musím pořád zodpovědně snažit. A že mi můj doktor osvětlil, jak mi bude má kdysi poraněná páteř vděčná za každé zhozené kilo, protože pak toho bude logicky nosit méně, tím pádem vydrží déle a nebude tak bolet. No, marnost nad marnost. Já vím, že to vždy nejde, jak by si člověk přál, a že je třeba si někdy, podstrhuji výjimečně, ten život i osladit. Takže už definitivně nejsem korektní. Takže neříkám spolužačce, jak jí to sluší a že je ta správná ženská krev a mlíko, ale občas připomenu, že jestli se chce dožít maturity svých vnoučat, měla by s těmi kily navíc fakt něco dělat, dokud je čas. No jo, je mi jasné, že za tenhle fejeton mě asi moc rádi mít nebudete. Jenže hřešit proti svému zdraví v době, kdy jsou vědecky seriózně podloženy všechny argumenty o škodlivosti nadváhy, je prostě nezodpovědné a taky stojí dost financí při řešení život ohrožujících důsledků. Z Českého rozhlasu Liberec vám přesto dobrou chuť ke zdravějšímu obědu přeje Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberec další zprávy. Iveta Bláhová vám v nich řekne, že v Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce s Českým rájem.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Liberecký kraj chce využít evropskou dotaci na přizpůsobení regionu změně klimatu. 160 milionů korun by mělo jít na lepší ochranu přírody a krajiny vůči suchu nebo opatření v zemědělství. Peníze se mají použít i na zadržení vody na velkých sídlištích, například na sídlišti Špičák v České Lípě, uvedl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun. Mobilní výdejny potravinové banky Libereckého kraje budou v Liberci fungovat další 3 roky. Radní města schválili memorandum o spolupráci. Na potravinovou banku se obrací stále více lidí. Balíčky pro potřebné, kromě trvanlivých, obsahují i čerstvé potraviny až na 2 týdny. Dálnice D1 před Prahou je opět průjezdná bez omezení. Přes noc byla zavřená kvůli zátěžovým testům na mostě Šmejkalka. Auta tam musela jezdit po objízdných trasách. Teď už je ale na Šmejkalce žádné dopravní komplikace nejsou. Sara Bejlek si o titul na tenisovém turnaji WTA 1000 v Cincinnati nezahraje. Američance Goffové v semifinále podlehla 4-6-1-6. Bejlek tak nenavázela na předchozích 5 výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou nebo světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Dnes ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích je vozovka zužená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud jste tedy za volantem, cesta vám bude příjemně ubíhat, protože provoz na silnicích v našem kraji je klidný, jak jste slyšeli i v zelené vlně. A za chvíli přidáme v Dobrém ránu z Liberce vaše oblíbené krimi příběhy a řekneme vám, jak jablonecká policie dopadla malého raubíře, tak to jsem zvědav. Teď Michalo Davida přidáme i Hanu Zagorovou, která pozdraví léto. Tak hezké ráno s námi, s Českým rozhlasem Liberec.

0: 9 minut po půl deváté koukám do našeho kalendáře a vidím, že dnes je tomu přesně 87 let, kdy Oldřich Nový podepsal smlouvu na filme Eva tropí hlouposti a jeho partnerkou byla zase Nataša Golová.
1: Proboha, co se děje?
2: To nic není, toho si nevšímejte. To se jen Eva vrátila z výletu.
1: Dobrý den, Dodopa, tak už jsem tady.
2: To jsem slyšela.
0: Raubířka jedna, vidíte. A za dalšíma takovými teď míříme i my. Jak si vlastně představujete takového malého raubíře? Je to kluk odvedle, který vám míčem rozbil okno nebo vaší kočce přivázal na ocas mašličku? Staré dobré časy. Dnes už se děti baví jinak a něco nám o tom poví Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
3: Krimi příběhy.
4: Určitě už jste někdy slyšeli poznámku typu ten je hloupej nebo navedenej. S tím, že se tyhle dvě věci rozhodně nevylučují, spíš naopak. Zatímco kdysi si raubíři vymýšleli různé rošťárny sami, teď jdou prostě na internet a tam se dozvědí, že mají udělat to či ono. Říká se tomu výzva. A oni jdou a udělají to. To nám tedy roste pěkná generace, hotový sen všech populistů a diktátorů. Co je může potkat lepšího než malí občánci, kteří udělají sebe větší hloupost jen proto, že jim to někdo řekl? Jeden jim vyrůstá v Jablonci nad Nisou. Nedávno vyslyšel jednu takovou internetovou výzvu, při které se odvážný klučina infiltruje do cizího bytu a tam něco ukradne. Tenhle klučík zazvonil u cizích dveří a požádal laskavou majitelku bytu, jestli si může odskočit. A když mu vyhověla, ukradl jí z bytu klíče. Když to žena zjistila, zavolala na policii. Policisté byli úspěšní a raubíře za pár minut dopadli. A zjistili, že to je nejspíš ten samý, který nedávno vyslyšel jinou internetovou výzvu, při které se pro změnu vetřete někomu cizímu do auta a žádáte o svezení. Podle mě sen veškerých psychopatů a pedofilů. Tak nevím, asi stárnu, ale ve světle takových případů nevidím osud lidstva v moc veselých barvách. Policisté kontaktovali matku tohoto internetového navedence a zjistili, že ona sama je ze svého potomka dost nešťastná. Nezbývá než doufat, že se v chlapcově životě vyskytne někdo, kdo mu vysvětlí, že dělat šaška někomu anonymnímu z internetu a skončit kvůli tomu v polepšovně je dost ubohé. A že takových frajerů jsou plné kriminály.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přesně 8:45 a dnešek bude o něco teplejší než sobota a oteplovat se bude i dál. V týdnu by podle meteorologů mohlo být zase až k tropické třicítce.
1: Počasí.
0: Neděle ale bude příjemná, bez deště a horkého počasí. Bude většinou slunečno, i když během dne může být mraků na obloze o něco víc. Přehánky ale čekejte jen výjimečně, a to hlavně případně v horských oblastech. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech do 17. Klíšťata mají jen mírnou aktivitu, alergiky trápí pily ambrozie, travin a bylin. A skvělá zpráva, po deštích se zvedla pravděpodobnost růstu hub, tak je zkuste v týdnu pro jistotu zkontrolovat.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 23. srpna se chýlí ke konci, tak vás ještě pozvu k dopolednímu vysílání. Za chvíli Tomáš Beneš se svojí kulturou pod ještědem a přidá knižní tipy nebo i inspiraci na poslední dny končících prázdnin. A v pochoutkovém roce po 10. hodině budeme vařit další vítězný recept. Dnes to bude masový bochníček a zaměříme se také na červenou řepu v kuchyni. Velmi inspirativní téma, tak poslouchejte i dopoledne. Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou neděli a těším se na slyšenou.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do nové továrny na čipy v Drážďanech by mohly dodávat materiál i firmy z Libereckého kraje. Liberecký kraj chce lépe zadržovat vodu v Jizerských horách. Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno, na horách slabé přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Příští rok by měla spustit provoz továrna na výrobu čipů poblíž německých Drážďan. Za 10 miliard eur tam staví tajvanská společnost TSMC. Jde o největší projekt v oblasti polovodičů v Evropě. Prospěch z ní by mohly mít i průmyslové a výzkumné podniky v Libereckém kraji, které se specializují na nanomateriály, umělé krystaly nebo optiku. Továrna totiž potřebuje velkou síť dodavatelů, uvedl ředitel agentury pro regionální rozvoj v Libereckém kraji Petr Dobrovský.
3: Je to obrovská příležitost pro náš region, pro celé Trojzemí. Měli jsme na to tady řadu sezení, kulatých stolů s agenturou pro zahraniční investice. Je to prostě šance, na kterou se vrhnout a zprostředkovat to, protože samozřejmě ten průmysl bude vyžadovat celou řadu dodavatelských firem a vztahů.
1: Liberecký kraj chce využít evropskou dotaci na přizpůsobení regionu změně klimatu. 160 milionů korun by mělo jít na lepší ochranu přírody a krajiny vůči suchu nebo opatření v zemědělství. Peníze se mají použít i na zadržení vody na velkých sídlištích, například na sídlišti Špičák v České Lípě, uvedl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
4: Takže lokality, které jsou tím tepelným ostrovem v těch sídlech, jsou jedním z bodů, který se chceme zaměřit. Můžu zmínit ještě řadu meliorací v Jizerských horách, které ještě čekají na to, že se odstraní, protože do této chvíle ta opatření meliorační se odstraňovala po nějakých menších částech, když někde zbyly peníze, ale toto nabízí vlastně řešení v nějakém větším rozsahu.
1: V Jelenici na Semelsku by se příští rok mohla otevírat nová zdravotnická vyšší odborná škola. Radnice spolu s Libereckým krajem teď usiluje o akreditaci na ministerstvu školství. Vyšší odborná škola doplní ve městě střední zdravotnické vzdělávání. Studenti by se měli učit v budově bývalého gymnázia v centru, kterou město zrovna rekonstruuje, informoval starosta David Hlaváč z ODS. Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD tak její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Přípravu nové koncepce označil Zuna za jeden ze svých hlavních úkolů už po nástupu do funkce loni v prosinci.
2: Počasí.
1: Dnes dopoledne a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckých Minkovicích havarovalo osobní vozidlo, na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, z opatrnosti je místo průjezdné. V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice, uzavírka také potrvá až do září, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké letní chvíle při poslechu Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den, před od mikrofonu krátce po zprávách Tomáš Beneš. Začíná nové vydání Kultury pod deštěm, pořadu, který mapuje kulturní dění napříč Libereckým krajem. Za chvíli vám představíme Jana Jurka z Českého ráje, zajímavou regionální osobnost. Také nabídneme knižní tituly nebo tipy pro pomalu končící prázdniny. Tak přejeme inspirativní náladu.
2: Kultura pod deštěm.

0: Naším dnešním hostem v Kultuře pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec je pan Jan Jurek, který vystudoval Univerzitu Hradec Králové, obor jazyková a literární kultura, mediální komunikace. Také obor učitelství pro první stupeň a 7 let pracoval coby speciální pedagog na základní speciální škole. Aktuálně se věnuje autorské práci na volné noze, píše filmové a televizní scénáře. Pojďme ho vyspovídat. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste k nám přijel odkud, prosím?
1: Slunice nad Popelkou.
0: Povězte nám krátce o vaší televizní tvorbě, která mě hnedka zaujala v úvodu.
1: Tak televizní tvorba mě přivedla vlastně to studium na Hradecké univerzitě, kde jsem vlastně přičichl psaní scénářů a zjistil jsem, že mě to baví víc než učení. A vlastně při prvním prodaném scénáři jsem se začal věnovat vyloženě naplno té autorské práci. A vlastně takový ty první výsledky, které byly, tak se dostavily v rámci celostátní scenaristické soutěže organizované nadací Barrandov. A tam jsem získal za dobu své autorské práce 3 ocenění. Jednou za filmový scénář Miky a 2x za scénář televizní. Bohužel ty projekty zůstaly nenatočeny, protože všechny 3 věci jsou de facto hodně vážný témata. A přestože třeba scénář Dvojčata zvítězil v kategorii televizní, Česká televize ten scénář v minulosti koupila, tak bohužel se nedostal do vývoje. Takže víceméně první film, který se realizoval podle mý předlohy, je Kluci z hor.
0: Vy jste autorem řady filmových a literárních recenzí publikovaných v kulturních časopisech a na odborných serverech. Věnujete se aktivně psaní divadelních her, beletrie. Novela Anorektik je váš knižní debut?
1: Je to moje prvotina knižní, která mi vyšla. Ta novela vlastně získala první, teda dostala se do finále v rámci literární soutěže toho nakladatelství, který posléze tu knížku vydalo. Musím říct, že s tím bylo hodně práce, protože ta novela je autobiografická, vlastně pojednává téma chlapecký, potažmo mužský anorexie. A vlastně je to můj osobní příběh. Takže vlastně ten příběh paradoxně se mi psal o to hůř. A vlastně, aby fungoval literárně, tak jsem tam měl k ruce zaplať pámbu velmi dobrého editora, který se jmenoval Jiří Pešaut, a vlastně ten mi s dotažením ty novely jakoby velice pomohl.
0: Kdy ta knížka byla vydaná?
1: Vyšla v březnu letošního roku. Vlastně teď mám první čísla o prodejích. Samozřejmě není to bestseller, ta čísla nejsou závratná, ale jsou v relaci s daným žánrem a v relaci s tím, že vlastně to je moje knižní prvotina docela jakoby příznivá. Takže ta novela zatím má relativně dobré ohlasy ze strany čtenářů, kde vlastně oceňují to, že ta anorexie je tady vlastně prezentovaná na pozadí chlapce, nikoli v dívky.
0: Možná na to navážu. Vy se ve své práci věnujete mimochodem právě i lidem s handicapem. Pracoval jste s dětmi s autismem, s Downovým syndromem, s dětmi s tělesným handicapem. A tento svět vás ovlivnil?
1: Já musím říct, že mě tento svět ovlivnil naprosto fatálně osudově, protože jednak už v době té anorexie, kterou jsem měl vlastně v době dospívání, a trvalo to 5 let, tam vlastně načichne ten svět dětí něčím jakoby zlomený. A trošku se vám přeskládají hodnoty a vůbec jako vnímání okolního světa. A najednou jako zjistíte, že vlastně hledáte něco, kde byste mohl uplatnit tu jinakost, kterou si sebou nesete. A tu jsem vlastně našel po studiích těch handicapovaných dětí, kde jsem mohl využít takovou tu svoji větší citlivost, empatii. Jsem se tam cítil relativně těch 7 let spokojený. Psal jsem třeba nedávno filmový scénář o parhokejistech, ale ten můj scénář bohužel zůstal nenatočený. Televizní scénář Dvojčata, který jsem už tady zmínil a vyhrál v kategorii televizní nadační soutěže, tak vlastně ten byl koupen Českou televizí a pojednává téma 2 bratrů, z nich jeden je mentálně retardovaný a je to vlastně přímo inspirováno chlapečkem, kterýho jsem měl ve třídě.
0: Jaké jsou vaše vize pro další rok? Co byste si přál ve svém životě?
1: No, já bych si přál, abych mohl vlastně u té autorské práce zůstat. A právě tím, že se věnuju těmhle těžším tématům, tak ta prodejnost těch věcí nebo to uplatnění těch věcí je nižší. Není to mainstream. To znamená, že vlastně hledáte cesty, kde vy byste mohl ty svý příběhy jakoby uplatnit a vlastně i zpeněžit, abyste tu práci jakoby mohl dělat. A jelikož třeba i ten anorektik byl napsaný i jako filmový scénář, tak samozřejmě jsem konfrontovaný s tím, kdy producenti mi řeknou, tohle je dobrý, tohle jako by mohlo fungovat, ale pak vám řeknou, je to riziková investice, protože v tom kině takhle jakoby těžký a ojedinělý téma, ne každý producent má odvahu na to prostě investovat do takového projektu, kde neví, že se mu ta investice vrátí.
0: Já děkuju, byl to velmi zajímavý, hezký rozhovor. Jan Jurek byl naším hostem Kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Díky, že jste za námi zavítal, a co vám daří v Lomnici a co vám daří v autorské kreaci a třeba opět někdy u nás v rozhlase na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuju velice za pozvání.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Vy, kteří žijete na Liberecku, tak jste si určitě všimli, že kolem Severočeského muzea v Liberci pokračuje obnova parku. Podle projektu by měla celkově trvat zhruba rok a půl, tedy do letošního prosince. Park a takzvané náměstíčko před muzeem se stylově částečně vrací k původnímu návrhu, který vypracoval rakouský architekt Camillo Zitte na konci 19. století.
1: Pro samotné muzeum je minulost zdrojem poznání, takže když jsme začali připravovat projekt na tu revitalizaci muzejního parku, tak jsme vycházeli nějaké historické ikonografie a tu úplně nejstarší už vlastně nikdo nepamatuje z toho počátku 19. století a k ní se vracíme.
2: Přibližuje ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
1: Aktuálně tady řešíme, že máme prostě takzvanou zasakovací dlažbu. Kdy naprší, tak ta voda krásně zasákne mezi těma kostkama, ale to zase má své limity. Když tady pustíte na to těžký popelářský vůz, tak vám tu dlažbu zničí.
2: I proto je park navržený v původním stylu, doplněný o praktické moderní prvky. Jedním z nich bude třeba malá říčka před budovou muzea.
1: Už v tom 19. století navrhovali fontány, vodní prvky, bude to taková klidová zóna.
3: Z druhé strany muzea, v té zadní části, kam lidé následně budou moci si chodit odpočinout do parku, tak tady vidíme trochu skrytý příkop, kam vedou schody a ten je věnovaný studentům technické univerzity.
1: Je to vlastně nová atypická scéna, spousta Liberčanů, myslím si, že tenhle prostor nezná a není úplně malý. Doufáme, že se z toho stane mini scéna pro studenty fakulty umění a architektury. Říká se tomu vlastně jako site specific umění.
2: Jak dlouho už se park a náměstí okolo Severočeského muzea opravuje?
1: Tak začali jsme někdy v červnu loňského roku. Od února letošního roku probíhají ty hlavní zemní práce, to odbourání toho schodiště. A to už teď v podstatě máme hotovo a probíhá ta finální úprava povrchů. Musíme počkat do podzima, aby tady probíhaly ty výsadby. Na přelomu listopadu prosince letošního roku bychom měli být hotovi.
2: Jak celková oprava ovlivnila návštěvnost muzea?
1: Překvapivě máme lepší návštěvnost než loni. Vůbec jako návštěvnost neklesá.
2: Podle ředitele Křížka projekt počítá taky s původními keři rododendronů. Kvůli opravě je museli odborníci přesadit z přední části parku do té za muzeem. Celkovou opravu financuje Liberecký kraj. Náklady činí necelých 44 milionů korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Čtení je pro duši totéž, co cvičení pro tělo, a pokud si dnes chcete trošku zacvičit a s fantazií jste na správné adrese, knižní tipy má pro vás v Českém rozhlase Liberec připravené opět znalec knih Martin Frič z Liberce. Martine, vítej, hezký den.
1: Hezký den přeji, milé čtenářky, milí čtenáři, posluchači Kultury pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec. Na začátek mám pro vás obraz. Představte si anglický čaj opáté mé šikovné kolegyně z redakce přehledu akcí Živá kultura, živý Liberec a přemítání o tom, co vám tak nabídneme. No, mohla by to být typická britská detektivka. Ano, je to tak. Chris Chibnall napsal knížku Smrt u bílého jelena. Vyšetřovatelka Nicola Bridgeová se přesunula z většího města na venkov, touží po klidu, no a jak to už to tak v anglických detektivkách bývá, klid nebude, protože je nalezen majitel místní hospody, tělo uprostřed silnice a připevněné parohy. Podivné. Nicola Bridgeová začíná zkoumat, hledá souvislosti.

0: souvislosti, musí vytahovat místní klepy. Prostě britská detektivka, moc pěkná, jak vyšitá.
1: Pojďme na druhý tip.
0: Ten je tak trochu rozhlasový, protože k Českému rozhlasu patří i legendární osobnost Miloně Čepelky. Nejvíc ho známe spojeného s divadlem Járy Cimrmana jako cimrmanologa, ale jak uvidíte díky knížce, která vznikla ve spolupráci s Radkem Žitným, jmenuje se Neuchopitelný Čepelka a na obálce se skví devadesátka. Tak vytušíte, že je to knížka tak trochu bilanční k nádhernému výročí a poznáte Miloně Čepelku nejenom jako herce a cimrmanologa, ale i jako textaře, prozaika, básníka, moderátora. Miloně Čepelku znám, měl jsem tu čest ho jednou přivítat, ale překvapilo mě a vlastně teprve nad touhle knížkou jsem se dozvěděl, kým vším je a co všechno zvládá. Krásných 90 let. A třetí tip, pojďme se vypravit na sopky. Václav Cílek, jeho kolega Lukáš Krmíšek a další kolegové v kolektivu připravili knížku Geologie českého středohoří. Možná jste se před pár týdny dívali na zatmění slunce a jestli jste vylezli na ještě, abyste měli hezký výhled, tak jste možná zahlédli ty sopky nádherné v dálce. Tahle ta knížka je popisuje odborným, ale i přístupným jazykem, to Václav Cílek umí, a je to vlastně vznik a vývoj našeho nejpozoruhodnějšího sopečného pohoří. Zasahuje tenhle vývoj do evropských souvislostí. Ta knížka má i hezké takové zarámování. HKO České středohoří má letos, myslím, 50 let. Pokud znáte přírodovědce a popularizátora Václava Cílka, tak víte, že jeho jméno bývá pečetí kvality. Tedy vzhůru na sopky a vzít si sebou můžete knížku Geologie českého středohoří.
1: Říká na závěr s úsměvem na rtech znalec knih Martin Frič z Liberce. Děkujeme a krásné prázdniny, hezké léto.
0: Hezké čtení a hodně akcí na webu živiliberec.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme všem hezkou a příjemnou 23. srpnovou neděli, kdy jmeniny slaví Sandry, všechno nejlepší. A kam zavítat v těchto dnech? Crystal Valley Week od 24. do 29. srpna ožije Liberec sklem a bižuterií. Týden nabídne výstavy, sklářské prezentace i další doprovodný program, běžte se podívat. Přijďte se rozloučit s prázdninami do knihovny. Připravují pro vás den plný her, workshopů a tvoření, tak tedy úterý 25. mezi 14. a 17. hodinou, jak v knihovně, tak před knihovnou. Mluvím tedy o krajské vědecké knihovně. Další nabídka na úterý 25. do České Lípy. Divadelní představení s názvem Zakázané uvolnění. Ano, léto na vodním hradě Lipí. Přijďte si užít o 20 hodin. A cituji, jestli máš prohrát, tak aspoň se vší parádou. Kultovní komedie Petra Kolečka o únosu nevěsty, hokej a drinku, co chutná nejlíp, když už je všechno v troskách. Tři lidi, jeden pajzl a den, který se zvrhne úplně jinak než mě. Gospel je tu, pátek 28. srpna o 19 hodin pokračuje v Bedřichově. Další tip. Bedřichovské hudební léto tentokrát je koncertem gospelového souboru. Určitě bude stát za to. Tip na sobotu od 15 hodin do Vratislavic nad Nisou. Přijďte se rozloučit s prázdninami a zažít kousek Latinské Ameriky. Přijďte se pobavit, poznat nové a odnést si příjemný a nezapomenutelný zážitek. Začíná se v sobotu 15, konec akce kolem 6:30 večer. Akce se koná v Atriu kulturního centra Vratislavice. Bavte se, přejeme příjemný nedělní den, plný zážitků a kultury.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, Kultura pod Ještěrem a další zajímavá informace. Háčkování, pletení, drhání, dokonce i pletení pomocí pouhých prstů začíná být znovu populární. V Liberci vyučuje různé techniky Zdeňka Krýslová. Na jeden z kurzů se vydala i naše redaktorka Jana Švecová. Jehlice a háčky ovšem vyměnila za mikrofon.
1: S absolventkou textilní fakulty Liberecké univerzity Zdeňkou Krýslovou sedíme v útulné kavárně v centru Liberce, kde nás obklopuje nejenom vůně kávy, ale také spousta niťovaných, drhaných nebo paličkovaných obrázků a především různé háčky a příze, což není náhoda, protože vy tu pořádáte právě kurzy háčkování, což je vaše doména.
2: Ano, je to moje doména. S mojí sestrou jsme si před asi 4 lety udělali svoji značku ZAS a pod touto vlastně tvoříme a děláme i kurzy ručních prací, háčkování, pletení, drhání.
1: Já jsem tady viděla i různé příze, takže po čem je největší poptávka nebo co se chtějí nejvíc naučit?
2: Nejvíc se chtějí naučit toho háčkování. Pletení, to už je střídnější, drhání taky, to jsem i nedávno předváděla při dnech lidové kultury v Železném Brodě na Bělišti, ale moc velký zájem o to nebyl, což je škoda, protože je to taky moc krásná věc. A pak vlastně technika nebo pomocí Alize Puffy, fajn, což jsou očka a vlastně proplítáte to jenom prstíkama, že nepotřebujete ani háček, ani jehlici, ale potřebujete jenom svoje vlastní prsty.
1: Takže taková dobrá relaxační metoda.
2: Přesně tak, nejlepší relaxační metoda je ruční práce.
1: Tady v košíčku vidím různé velmi populární háčkované hračky. Vidím tady medvídka, myš, nějakou veverku. Tak i to učíte?
2: Ano, ale vždycky je to nejdřív, se člověk musí vyháčkovat, než začne něco složitějšího háčkovat. Takže není to jenom o tom, že rovnou přijde a háčkuje nějaký zvířátko, ne. Vždycky se musí naučit ty začátky prostě od řetiskového oka, krátký sloupek, polosloupek a dlouhý sloupek a pak se to může rozjet dál, aby věděli, jak rozpoznat návod, buď to psaný, anebo kreslený. Takže se učíme i značky a všechno možné, prostě, co k tomu patří.
1: A já tady vidím dvě vaše studentky, ano, frekventantky, žačky, ano.
3: Já jsem sem začala chodit právě kvůli ty Puffy, vlastně, protože jsme začali vlastně těma dekama a polštářema. A rychle to přibývá, takže jako tím pádem se bavili. No a pak jsem se rozhodla, že jsou tady kurzy háčkování.
1: Háček se vám v ruce jenom kmitá, tak co už umíte?
3: Háčkovat asi ty krátké sloupky, polosloupky, udělala jsem si kabelku. Jo, vánoční ozdoby jsem si ještě odrhávala.
4: Vlastně díky Zdence jsem se takhle naučila pomocí té techniky propletání prstů, tak už jsem si vyrobila polštář, pak mám ještě doma taky docela značnou sbírku zimních šál, mám i čelenku.
1: A to už paní Martu doplnila, její dcera Olga. A ještě se zeptám, když by někdo chtěl sem třeba přijít s malou dcerou nebo s malým dítětem, od kolika vlastně, jak staré třeba děti?
2: 10-12 let. Ty jsem to měla nejmladší, no. Takže úplně v pohodě v tomhle tom věku. A já si myslím, že to je i tak nejideálnější věk, kdy začít s těma ručníma pracema, když už nějaký ty návyky ze školy mají.
1: A chodí kromě holčiček i kluci?
2: Taky jsem tu už měla dokonce 3 děcka, mě jsem přivedla jedna paní z Mařenic a byly to 2 kluci a 1 holčina a dokonce jeden kluk byl i levák.
1: Kurzy ručních prací pořádá Zdeňka Krýslová každé pondělí od 17 hodin.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A jsme zase na konci dalšího vydání Kultury pod ještěnem. Představili jsme vám zajímavou osobnost z našeho kraje, Jana Jurka. Přidali jsme nespočet tipů, kam ještě na konci prázdniny vyrazit. Nabídli jsme i další knižní tituly. Tak opět v neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se budu těšit na slyšenou. Užívejte léto a poslední prázdninové dny. Od mikrofonu zdraví Tomáš Beneš.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Technická univerzita Liberec chce vzdělávat učitele pro kombinaci technických a přírodovědných oborů. Lidé v Turnově můžou přicházet řeku Libuňku po nové lávce. Soud odmítl plošné sledování lidí. Ano, v tom se pokračovat. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, na horách slabé přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Technická univerzita Liberec chystá nové bakalářské obory na přírodovědně, humanitní a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů takzvaného science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie, s prvky techniky. Science se poslední 3 roky objevuje na stále více školách. Chybí však dostatek patřičně vzdělaných učitelů v tomto oboru, uvedl prorektor Technické univerzity Otakar Ungerman.
4: Je to teď hodně osvědčený styl výuky, jak zpřístupnit na středních školách tyhle oblasti, které nejsou úplně populární. Takže chceme navázat na to. Problém se studenty si myslím, že zrovna v této oblasti úplně nebude. Program Science je hodně nosný téma.
2: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na Zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun.
5: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Na konci srpna začne 2letá oprava sídliště Pražská v Doxech na Českolipsku. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí. Ta opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž. Radnice tak za obě etapy zaplatí celkem 9 milionů korun. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo.
3: Počasí.
2: Dnes dopoledne a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením, novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý tady guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, dva kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád. Mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného vězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chlaďáku, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
3: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
2: Jedno, dvě?
3: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
2: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
3: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
2: Máme brambory.
3: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
2: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
3: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
2: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
3: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže tam mám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je to jak pro armádu, super.
2: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
3: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček, byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věd, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
2: To je opravdu panák.
3: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
2: Dvě špetky provencálského koření.
3: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
2: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
3: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
2: Jaký máš?
3: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
2: Jak poznáš, kolik tam ještě máš dá?
3: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
2: Jako řičí paštiku?
3: Jo.
2: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
3: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
2: Kolik ho tedy bylo?
3: Bylo to tak 700 ml vývaru jsem dával.
2: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
3: To určitě.
2: Ještě žičku soli.
3: Žičku soli.
2: Jak ti drhne strojek?
3: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
3: Staroba.
2: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
3: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
2: Vytřeme sádlem.
3: Vymažeme sádlem, vydatně, protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme péct. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
2: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
3: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
2: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
3: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
2: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
3: Trošku prokladnout, ať je můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
2: 2 lžíce.
3: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou opatrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štychů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
2: Tak dvě lžíce.
3: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
2: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
3: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
2: hašišprejt.
3: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
2: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
3: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
2: Jo, to asi bude ono, no.
3: Kou chuť. Dobrý.
2: Dobrý.
3: Pojde, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
3: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
2: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovirok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
3: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
2: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
3: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.

Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím a chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho,

0: Jít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili, tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďa se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát Naděnko tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těch okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba? Měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. Ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Majitelé ski areálu v Rokytnici nad Jizerou chtějí příští rok začít se stavbou hotelu a podzemní nádrže pro zasněžování. Stavba nového pavilonu gymnázia Efekšaldy v Liberci bude o 8 milionů korun dražší. Radnice v Doxech na Českolipsku sjednocuje podobu košů na odpadky. Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer se vyjasní a teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba pětihvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilany Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety ski areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku. Pak začne demolice brownfieldu Seby v centru města. Pokračuje Jindřich Pinc, spolupracovník Trigemy.
4: Pokud by se to všechno odvíjelo tak, jak si to asi investor představuje, tak by se dalo začít s výstavbou už příští rok. Výstavba obnáší nejdřív samozřejmě demolici a úpravu toho prostoru tak, aby se tam dalo začít stavit.
2: Krajští radní schválili další vícepráce za téměř 3 miliony korun u přístavby gymnázia Efekšaldy v Liberci. Celkové náklady tak stouply na 219 milionů korun, o 8 víc, než byla vysoutěžená částka. Stavbu provádí společnost Cener. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj jde o peníze spojené s komplikacemi při stavbě, které nešly dopředu odhadnout. Termín dokončení nového pavilonu gymnázia se tím ale podle něj neposouvá. Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce tzv. Chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, zda jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájily předběžné šetření.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Když se řekne bojovník, tak většina z nás si představí člověka, který se umí poprat se soupeřem s překážkami. Kolikrát i sám se sebou, jenomže být bojovníkem neznamená umět jenom někoho porazit. Je to také disciplína, pokora, je to respekt, schopnost pokračovat ve chvíli, kdy už by člověk to nejradši vzdal. A přesně o tom ví své můj dnešní host. Přes 20 let se věnuje bojovým sportům, specializuje se na brazilské jiu-jitsu a zároveň vede vlastní gym, ve kterém vychovává zápasníky MMA, o kterých tvrdí, že jsou tak trochu jeho druhou rodinou. Z Českého rozhlasu v Liberci vás zdraví Zdeněk Kupka a jsem moc rád, že k dnešnímu setkání u mikrofonu přijal pozvání chlapík, pro kterého je boj nejenom sportem, ale tak trochu i způsobem života. Pan Jaroslav Musil.
7: Dobrý den vám i posluchačům.

0: Jardo, já tě tady zdravím a na úvod bych se tě rád zeptal, protože samozřejmě, když se řekne MMA, tak spoustu posluchačů má o tom nějakou představu, něco malinko někde zahledli. Kdybys nám to mohl tak trochu přiblížit, co to vlastně je?
1: Tak, co to je? Mixed Martial Arts, to je ta zkratka, která to vystihuje, co znamená smíšená bojová umění. Myslím si, že OKTAGON, který je tady asi nejznámější v České republice, tak řekněme tu osvětu už udělal. Že je velká část lidí, která už ví, co je MMA, za což jim patří velký dík. A jak bych to přiblížil posluchačům, kteří třeba nevědí nebo o tom slyší poprvé. Je to prostě, řekněme, boj, kde můžete vlastně soupeře udeřit, můžete ho kopnout, můžete s ním hodit na zem, můžete ho mlátit na zemi a můžete ho škrtit na zemi a páčit. Ale jsou tam samozřejmě jistá pravidla, takže asi tak ve zkratce.
0: Týkající se spodní části těla, předpokládám.
1: Můžete páčit nohy, ruce, můžete škrtit soupeře a samozřejmě ty pravidla spočívají v tom, že samozřejmě smíte dloubat do očí, nesmíte trhat pusu, nesmíte vůbec útočit na genitálie a tak dále.
0: Ano, a vlastně to je jako spojení těchto bojových sportů dohromady?
1: Přesně tak. Mm-hmm. Jo, protože když si to takhle vlastně vznikalo, když začínalo první UFC, nevím, jestli třeba sledujete UFC, tak vlastně to vzniklo z jediného důvodu, aby se mohlo dokázat, který sport je lepší. Jo, to znamená, chodili judisti, chodili karatisti, chodili boxeři. No a pak se zjistilo, že vlastně nejúčinnějším bojovým sportem je právě brazilský jiu-jitsu, což byla vlastně rodina Gracie, která vlastně v tom hned UFC číslo 1 tak měla vlastně výherce Royalera Gracieho, který vyhrál tu pyramidu.
0: K jiu-jitsu se dostaneme, ale mě by na tenhle úvod zajímal tvůj začátek. Vlastně, jak se stane, že v novém boru se objeví kluk, který získá nějaký vztah a nějaký zájem o bojová umění, protože vím, že ty z nového boru pocházíš.
1: Tak, přesně tak. No a je to poměrně zajímavá historka. Protože já, když jsem asi po 5 nebo 6 letech, hrál jsem myslím, že o 9 let stolní tenis, tak jsem se pak začal ohlížet po něčem aktivnějším, trošku víc kontaktním. A shodou okolností u nás v novém boru začal kdysi známý, jmenoval se René Fights, který trénoval pod Petrem Macháčkem z Prahy, tak začal trénovat thajský box. Takže já jsem začal thajským boxem a to jsem trénoval asi 3 roky, řekněme. No a pak jednoho dne se stalo taková zvláštní věc, že do boru se vrátil Tomáš Podhorský a Pavel Števko. To pak když tak osvětlím dál. Ale to byli vlastně kuci, kteří byli nějakou dobu v zahraničí. Pavel myslím, že byl v Holandsku a Tomáš Podhorský byl v Anglii, kde trénovali brazilský jiu-jitsu právě. Takže to byli první 2 lidi z celé České republiky, kteří získali modrý pás v brazilském jiu-jitsu, což tehdy bylo něco.
0: A ty se objevili v novém boru?
1: A oba dva jsou z novýho boru.
0: Mm-hmm.
1: Takže my jsme začínali tam právě trénovat brazilský jiu-jitsu a takhle to vlastně postupně vznikalo, protože my jako thai-boxeři jsme nemohli uníst, ale mysleli jsme, že samozřejmě thai-box, nad thai-box nic není, že umíme bouchat, umíme dávat kopy, kolena a tak dále, no a pak tady ty dva si s náma vytřeli, jak bych to řekl slušně, no, vytřeli s náma zem. A když to udělali asi postý a my jsme si ani neprdli s prominutím, tak jsme říkali, tady něco špatně. Takže jsme se do toho pustili po hlavě, protože jsme to chtěli umět taky.
0: No tak to já myslím, že je velice zajímavý. Na úvod by to asi stačilo a o tom jiu-jitsu si popovídáme po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ze studia Českého rozhlasu v Liberci vás zdraví Zdeněk Kupka a jeho host Jarda Musil. My jsme končili tím, že jsme se bavili o tom, jak si potkal jiu-jitsu, nebo jak jiu-jitsu potkalo tebe. Vysvětli třeba posluchačům nebo i mně, v čem vlastně spočívá pro tebe to největší kouzlo tohohle toho zápasnického umění.
1: Myslíš jako celkově nebo toho jiu-jitsu?
0: Jiu-jitsu.
1: Přímo jiu-jitsu. No největší kouzlo, já teď vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak hrozně hezky to nazval můj kamarád a náš hlavní trenér dětí Franta Sehoř, který říkal, že vlastně to je, řekněme, už hnutí. Je to prostě životní styl a je to extrémně velká komunita lidí, která prostě se nadchla pro tenhle ten sport. Já už to jako sport nevnímám, já už to vnímám jako prostě svoje životní poslání a svoji nějakou životní cestu. Jo, to znamená, pak už ten sport jde trošku jakoby bokem, naučí vás odložit ego, být, řekněme, úctivý, mít respekt prakticky ke každému soupeři a je to takový zvláštní stav, řekněme, vědomí. Takhle bych to asi nazval.
0: A on je specificky v porovnání s těma ostatníma bojovýma sportama, v čem tam rozhoduje jako i nějaká schopnost přelstít toho soupeře?
1: Určitě, ono se tomu, ne nadarmo se tomu říká lidské šachy, jo. To znamená, vlastně v brazilském jiu-jitsu vy máte na sobě kimono a vlastně je to bezúderový sport, to znamená, nesmíte dávat údery, nesmíte kopat, nic takového. Vy potřebujete vlastně dostat soupeře ideálně na zem, jsou tam povolený samozřejmě strhy, hody, přehozy, je něco jako je judo, ale tím to nekončí. Jakmile toho soupeře dostanete na zem, tak vy se s ním můžete prát dál. To znamená, vy ideálně chcete, aby ten soupeř se vzdal, že už nemůže dál pokračovat. To znamená, vy ho potřebujete odkontrolovat, zkusit ho škrtit, zkusit ho páčit tak, že už není schopný pokračovat dál v tom boji. A to je vlastně hlavní myšlenka toho jiu-jitsu.
0: Tam jsou i váhové kategorie?
1: Jsou tam i váhové kategorie, přesně tak. Jsou tam kategorie na váhu a i na zkušenosti. To znamená tím, že brazilský jiu-jitsu má pásky, aby se jakoby jasně vědělo, na jaký úrovni asi jste, tak se to dělí podle pásku a zároveň podle váhových kategorií.
0: Aha. No ale může se teda stát, že třeba i jako menší člověk může porazit toho většího, protože tam prostě ta technika hraje zásadní roli.
1: Přesně tak. Jako na tom to celý bylo postavený, to jiu-jitsu brazilský, s tím, že vlastně i daleko váhově slabší soupeř může přelstít velkého protivníka a silného. Protože ty techniky jsou opravdu tak vytříbený a tak dobře postavený, že opravdu můžete i o 40 kg těžšího soupeře krásně donutit, jak my říkáme, odklepat, dostat ho do takových úzkých, že už nemá kam. Jo?
0: Nejsem v téhle oblasti příliš zběhlý, jo, ale ano. Mám pocit, že příbuzný tomuto sportu je teda judo částečně.
1: Částečně, ale jako furt jsme velký kus ještě od toho.
0: Ale chci na to navázat. Kolébkou juda v mých představách je Japonsko, je to
1: ano,
0: možný?
1: Ano, přesně.
0: A jak je možný, že tenhle sport se zrodil v Brazílii?
1: To bylo kdysi dávno, když vlastně ještě Helio Gracie, což je vlastně zakladatel, řekněme, brazilského jiu-jitsu, tak když právě poměřovali síly, kdo je lepší a tak dále, tak on kdysi dávno měl zápas, já si teď nepamatuju křestní jméno, ale je to Maeda, co byl právě japonský mistr juda. A oni spolu vlastně se velmi často právali a vlastně posouvali ten sport vlastně až do dnešní podoby, řekněme, toho brazilského jiu-jitsu.
0: Aha.
1: Jo, takže takhle to vlastně vznikalo.
0: Takže ta historie není až tak dávná, jako třeba u juda.
1: No, není asi, to určitě ne.
0: No, tak výborně, takže to byl takový vhled do bojového umění, které se jmenuje jiu-jitsu. A o tom tvým zápasení a přerodu do pozice trenéra si popovídáme za chvilku.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Od mikrofonu Českého rozhlasu v Liberci vás zdraví Zdeněk Kupka. Já jsem vám před chvílí slíbil, že se zeptám svého hosta na jeho přerod, protože, ale vlastně ne, já se zeptám ještě jinak. Mě by zajímalo, ty jsi v tomhletom sportu, k tomu přerodu se dostaneme, ty jsi v tomhletom sportu, Jardo, ty jsi v něm závodil i?
1: Závodil, ano. Závodil jak v MMA, tak v brazilském jiu-jitsu.
0: Aha, a to jak dlouho?
1: Poměrně dlouho, možná 7-8 let.
0: Aha.
1: Ale když jsem byl samozřejmě podstatně mladší.
0: A takže máš jako na svém kontě nějaký úspěchy?
1: Ano, máte.
0: No výborně, no a pak teda došlo k něčemu, čemu se říká jako přerod, což u sportu bývá běžný, ale není to pravidlem, že by se z úspěšného závodníka stal trenér. No a ty jsi to ještě povýšil na to, že jsi vlastně založil svůj vlastní gym, tak ještě tuhle tu celou genezi, kdybys mohl posluchačům osvětlit.
1: Tak stalo se vlastně to, že já jsem se řekněme přiženil jsem do Liberty z Novýho Boru a čekali jsme i narození syna v roce 2008. No a když jsem se tady pídil po nějakým klubu, kde bych mohl samozřejmě pokračovat dál, ať v brazilském jiu-jitsu nebo v MMA, tak jsem přišel na to, že vlastně MMA jako takový tady nikdo nedělá. Jo, byl tady Martin Berka s kickboxem, s thaiboxem, byl tady pan Malec s čistým boxem a tak dál. Tak jsem se rozhodl, že si zkusím tady dát ještě, tenkrát to bylo jako v papírový podobě inzerát, že bych klidně nějaký tréninky vedl tady MMA čistě, nebo dřív se tomu říkalo valetudo ještě, kdysi dávno. No a ozval se mi na to vlastně nynější můj společník, můj kolega David Haring, a my jsme v tu dobu oba dva sloužili u policie České republiky, tady v Liberci, kdysi dávno. No tak jsme si dali spěchat tenkrát ve službě na benzínce a říkali jsme, OK, pojďme to zkusit, tak jsem začal trénovat takhle Davida, pak se na to nabalovali další a další lidi a když už jsme jich měli třeba řekněme 20, tak jsme říkali, OK, tak pojďme udělat nějaký jakoby gym, klub, kde můžeme trénovat pravidelně, nemusíme si pronajímat prostory a tak dál.
0: A to jsi byl strašně mladý.
1: To jsem byl hodně mladý, no. To mi bylo necelých 25, no, 24, 25.
0: Takže v 25 to celý začalo, pak se to začalo nabalovat, pak přišel nějaký první prostor někde, který jste si pronajali?
1: Tak, první prostor jsme si pronajali tady ve Vratislavicích, v bývalém areálu Intex. Mm-hmm. Tam jsme byli dobrých 5-6 let určitě. A pak, když jsme se chtěli věnovat i mládeži, dětem jako takovým, tak ten prostor už byl takový nevyhovující. Tak jsme říkali, pojďme se podívat po nějakým lepším prostoru. No a našli jsme prostor tady v Orlí ulici 138/3, to je tam kousek od základní školy Orlí a tam jsme vlastně začali trénovat, no, ve velkým.
0: Takže v Orlí ulici teďka sídlíte a jestli si dobře pamatuju, tak máš pod sebou kolik? 6 trenérů?
1: No, jako víceméně, protože i z těch našich zápasníků, jakoby dobrých zápasníků, který už zápasají v profilize, řekněme, jestli se tak dá nazvat, tak z nich se stali vlastně i pak trenéři naši, jo, takže... David Flado, no, odpovídá to šesti trenérům.

0: mentálně, no.
1: A vy se věnujete různým bojovým sportům. Každý trenér je specialista na něco?
0: Přesně tak, přesně tak. Já vlastně, jakoby, co se týče brazilského jiu-jitsu, tak jsme tam jakoby dva profesoři. Teď už, že vlastně jsme dva držitelé černého pásu.
1: To ještě řekni posluchačům, jak je to s tím profesorem.
0: Tak vlastně po získání černého pásu, řekněme, ty trénující neoslovujou toho svého trenéra trenére, ale většinou profesore. Jak to je takový to správný názvosloví, ale já vůbec nemám problém, když mi někdo řekne trenére, tréňo a tak dále. Takže spíš si z toho pak děláme legraci, když mi někdo přijde říct, ahoj profesore.
1: To musí znít zajímavě, přijdete-li do gymu takže, za Jardou, tak tam uslyšíte, jak někde na Sorboně oslovování pana
0: takže profesore. Někdo si to pak plete s vysokou školou, ale ano. Ne, je správně v MMA Liberec.
1: Ano. A když tam zaklepe na dveře nějaký mladý adept a bude se snažit proniknout do tajů tohohle sportu, tak vy třeba jste schopný během 2-3 tréninků poznat, jestli má pro to předpoklady?
0: Takhle, u spousty ano, někomu to trvá i díl. To znamená, záleží vždycky na té individualitě. Jo. A já vždycky doporučuji všem, aby si vyzkoušeli jak MMA, tak brazilský jiu-jitsu nebo grappling. Grappling je vlastně obdoba brazilského jiu-jitsu, akorát nemáte na sobě kimono. Jo, jenom pro představu. To znamená, já doporučím, aby si vyzkoušeli všechny varianty a rozhodli se na základě toho, co jim nejvíc bude vyhovovat. Mm-hmm. Jo, ale velmi často se děje, že třeba během roka někdo z MMA přijde na brazilský jiu-jitsu nebo grappling, protože zjistí, že mu třeba nevyhovují ty údery a tak dále. Aha. A nebo naopak.
1: No. A já jsem si chtěl ještě na něco zeptat. Jo, jestli tenhle ten sport, o kterém se bavíme, jiu-jitsu a vůbec bojové sporty, je tam podstatný hlavně talent anebo ta píle, ta vůle dřít?
0: Za mě už je to teď ta vůle dřít. Samozřejmě talent je fajn, ale ta vůle, to je asi úplně to nejvíc. Je spousta lidí, kteří ten talent úplně neměli, ale vydřeli to do maxima a to je pak to, co rozhoduje i ty zápasy.
1: No, to je zajímavý. S tímhle tím se setkávám u mnoha jiných sportů, když mě trenéři říkají, že prostě toto je zásadní
0: většinou
1: věc.
0: Ten, kdo má ten talent extrémní,
1: tak na něj spoléhá.
0: Tak prostě spoléhá na něj a hlavně nemá tu vůli dřít tolik, protože má talent.
1: Bylo mu nadělí, no proč by tak makal.
0: Přesně tak. A pak se to kolikrát láme a ten člověk pak neumí už uníst třeba kolikrát to, že ho někdo fyzicky předčil, technicky předčil a už se mu nechce pak tolik makat, aby se dostal zas na vyšší úroveň.
1: No. No a o tom fungování tvého gymu, tak o tom si popovídáme za chvíli, hlavně taky o tom, že ty vlastně si založil takový projekt, který mě přijde jako velmi, velmi zajímavý.

0: Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a můj host Jarda Musil, pan profesor jiu-jitsu, jsem se dozvěděl před chvílí. Bavili jsme se, nebo položil jsem ti otázku, jaké to je, když zaklepe nějaký mladý adept, ale ty děti k vám nemusí třeba na popud toho, že se o vás dozví, přijít a zaklepat na dveře, ale vy jim taky otevíráte náruč a i těm dětem, který třeba nejsou sociálně na tom moc dobře. A ty mě prosím tě pověz ten příběh, jak je to s azylovým domem a s vámi.
1: Tak ten příběh je starý asi 3, možná 4 roky, kdy náš vlastně teď už trenér dětí, Franta Sehoř, což je mimo jiné i ředitel Liberecké charity a azylových domů tady, tak nás tenkrát oslovil, že tam má, řekněme, 8 až 10 dětí, který bohužel si nemůžou dovolit platit ty tréninky, ale že by hrozně rádi sportovali, ať MMA nebo brazilský jiu-jitsu. A jestli by nám vadilo, že by je přived sebou. Říkám, jasně, Franto, přived je, určitě se o ně dobře postaráme. No a takhle uplynuly 4 roky, ty děti k nám víceméně chodí ve velmi podobném složení, samozřejmě někdy občas někdo už pak nepřišel, ale to hlavní jádro drželo a drží dodnes. No a my jsme viděli takový ten správný přerod z těch dětí do, řekněme, do těch, já nechci říct slovo jakoby lepší, ale správně jiných dětí, který mají úplně jinou úctu sami k sobě, k nám jako k trenérům. A velmi pozitivně jim to ovlivňuje i soukromý život. Jo, což samozřejmě dosvědčil i pak Franta Sehoř, který ty děti vidí právě i v těch azylových domech. Že to není o tom je vidět na tréninku, ale vidí, jak se chovají pak právě s těma maminkama v tom azyláku a tak dále. Takže to nás vlastně vyprovokovalo k tomu, že jsme založili projekt Sport for Hope, který jsme nejdřív odzkoušeli, řekněme tady lokálně v Liberci, kde jsme pro ty děti vybrali něco přes 100 000, aby jsme mohli oblíknout do kimon, mohli jim zaplatit výjezdy na závody a tak dále. A byli jsme mile překvapeni, že ty lidi nám ty peníze rádi dali a chtěli nás podpořit, nebo ty děti chtěli podpořit, že jsme si řekli, pojďme to udělat celorepublikově.
0: Mm-hmm. Takže teď se pomalu rozjíždí projekt, který bude mít přesah i přes náš region a doufáš, že to klapne.
1: Přesně tak. Makáme na tom usilovně už asi 6 nebo 7 měsíců. Ono to teď třeba vypadá, že se nic moc až tak neděje, ale samozřejmě v zákulisí probíhá celá řada jakoby úkonů, prací a tak dále. Mm-hmm. Momentálně už tam máme registrováno 49 institucí, dohromady je zaregistrováno 1009 dětí. S tím, že ty registrace ještě nekončí. Já mám ještě příští pátek konferenční hovor asi se 6 institucemi. Myslím, že to je armáda spásy po celé republice. Takže věříme, že se dostaneme na číslo třeba 1200 dětí na celou Českou republiku, což je úžasný číslo. A paralelně vedle toho bude probíhat i registrace sportovních klubů, do kterých by vlastně ty děti pak docházely trénovat. A samozřejmě, co je důležitý, zcela zdarma.
0: Takže se to nebude týkat jenom bojových umění, ale sportu obecně.
1: Přesně tak. Samozřejmě to dítě, který nebude chtít jít na bojový sport, tak si bude moct vybrat, jestli poje, řekněme, atletiku, míčové hry a tak dál.
0: Poslyš, Jardo, to je úžasný projekt.
1: Děkuju.
0: Pokud to slyší třeba někdo, kdo by se do toho chtěl ještě finančně zapojit a podpořit takhle dobrou věc, tak ať neváhá, kontaktuje tě, protože to se mi moc líbí.
1: Určitě.
0: Hlavně o tom, já si obecně myslím, že ten sport dokáže jako pozitivně toho člověka formovat.
1: Jednoznačně.
0: A když seš toho svědkem, jo. Když přímým přenosu se ti ty děti mění pod rukama.
1: O to je to silnější.
0: Tak o to je to silnější a o to člověk si může jako víc poplácet po rameni a říct, mělo to smysl.
1: Přesně tak.
0: A učíte ty děti nejenom vyhrávat, ale i prohrávat?
1: To je nedílná součást toho. Ale to není jenom o těch dětech, jo? To je i o těch dospělých. Takže víceméně kdy zkusí nějaký bojový sport, a to je jedno, jestli to je MMA, box nebo brazilský jiu-jitsu, tak tam je právě to krásný, že vy si musíte zvyknout na to prohrávat. A to je to, co formuje to ego. A to je to nejdůležitější na tom sportu. To znamená, vás to tak sformuje a tak vás to hodí zpátky nohama na zem, aby si člověk uvědomil, že úcta, respekt a tak dál je to nejvíc v tu chvíli, co vy vlastně máte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu Českého rozhlasu v Liberci mám před sebou svého hosta, bojovníka a hlavně člověka, který bojové umění propaguje a snaží se ho jaksi poslat do světa a pomoct dětem, kteří třeba nemají tolik financí na to, aby mohli hrát nějaké drahé sporty. A já bych se teď zeptal obecně k MMA. Protože mnozí posluchači možná budou mít představu, i přesto, že jsme už nastínili, o co jde, takže je v tom třeba spousta násilí. A protože vy učíte techniky, jak někoho schodit, udeřit, znehybnit, myslíš si, že to nemůže někdo z těch tvých svěřenců třeba někdy zneužít?
1: Takhle, zajímavá otázka. Samozřejmě tohle se nedá úplně samozřejmě ovlivnit, jo? Že bych dal za každýho ruku do ohně, ale třeba za celou dobu našeho fungování jsem řešil takhle jeden případ. Za celou dobu. Jo? Vzhledem k tomu, že my máme i poměrně dost známých z řad policistů, protože jsme tam sloužili, tak ke mně se ty informace poměrně rychle dostanou. To znamená, už jsme řešili, že 16-letý, já teď nebudu jmenovat, tak samozřejmě se choval agresivně, napad někoho a tak dále. A ještě samozřejmě se chlubil tím, že chodí do MMA Liberec. Což jako mně se nelíbilo.
0: Dostal za
1: takže
0: uši.
1: Hned jsme volali jakoby jemu, mamince, tatínkovi, aby jsme si to vysvětlili. Já říkám pak, že budeš jako se chtít poprat, tak přijď na trénink a neskoušej to někde na ulici venku. Takže velmi rychle jako jsme s tím byli vyřešený. A co jsem teda byl překvapený, ten hoch opravdu přišel na ten trénink. Já myslel, ten už se v životě neobjeví. Přišel, omluvil se.
0: Dostal druhou šanci.
1: Já to říkám jednoduše. Jako jo. No pak, když pak máte 3-4 tréninky týdně a každý ten trénink obsahuje tu základní složku, což je sparring. To znamená, že vy se snažíte prát s těmi svými soupeři, samozřejmě pod nějakýma pravidlama, tak jako vy jste tam fakt tak unavený, že nějaký praní na ulici vůbec nepřipadá v úvahu. Jako jo. A hlavně vy zrajete i osobnostně. To znamená, vy pak, když na vás někdo houkne tamhle, tak nemáte zapotřebí vůbec. Proč? Já vím, že to by byl rychlej jakoby proces. Vůbec nepotřebuji se s tím člověkem prát. Proč?
0: Ego je ukojený, nepotřebujete s ním
1: dokazovat. Já to nepotřebuji. Jako, když se tam pak perete s lidma, který tady zápasí v oktagonu, v KSV a tak dále, tak nějaký s prominutím tady Tronda, který si chce jenom schladit svoje ego, tak to vás vůbec jako nezajímá v tu chvíli. A víte i, že by to byl průšvih, ale hlavně fakt to nemáte zapotřebí. To jako každý, kdo doroste už pak do nějaký jakoby úrovně, tak já neznám nikoho, kdo by se někde jako lepral.
0: Nicméně určitá míra té agresivity není předpokladem. Já neumím si představit, že by to naprosto jako klidný člověk mohl dělat, ale možná se mýlím, vyvětně z toho.
1: No, hele, jako samozřejmě jsou typy lidí, že jo. Někdo je agresivnější, má tam toho testosteronu prostě víc, ale není to předpoklad. Mm-hmm. Jo, není to vůbec předpoklad, jo. Ba naopak každý, nebo kdysi maminka moje, když jsem ještě zápasil, tak to nemohla vidět samozřejmě. Vždycky se tady, nejseš agresivní kluk, já jsem nikdy nebyl agresivní, jo. Jak se můžeš prát, ale i to je vlastně nauka o tom, jak nastartovat tu svoji hlavu, to svoje tělo, že jde do boje. Znamená, já nepotřebuji agresivní, abych se prál, ale musím umět nastavit tu svoji hlavu, ano, teď se jdeš prát, nebo teď jdeš podávat sportovní výkon. Takhle bych to spíš nazval. My se nejdeme prát, my jdeme ukázat, co jsme se naučili, co umíme a že jsme v tom dobří. Jo, to je ten velký rozdíl mezi tím jít se prát a jít ukázat sportovní výkon.
0: No, je pravda, že jsem se párkrát třeba setkal s Krpálkem a překvapilo mě, jak je to klidný člověk.
1: Ale jako ve většině případů to takhle opravdu je. Jo, a zrovna Lukáš Krpálek, to je teda osobnost, to je sportovec úplně neuvěřitelný a byl bych teda hrozně rád, kdyby, já už jsem mu teda psal Lukášovi, kdybych jsme ho získali třeba jako ambasadora pro náš projekt Sport for Hope, protože si myslím, že on je to je největší osobnost prostě našeho českého sportu a hlavně především juda, ale já to beru obecně jako, a je to skvělý člověk, takže byl bych hrozně rád, kdyby se nám to povedlo, aby nám pomohl šířit tuhletu myšlenku dál. No.
0: No tak třeba to klapne.
1: Třeba si poslechne rádio a odepíše.
0: A je taky ještě možný, že vlastně, když je nějaká třeba i latentní agrese u toho člověka nebo u toho dítěte, takže vlastně prostřednictvím tohohle sportu se dokáže vyřešit?
1: Určitě, 100%. Jo, už jenom vlastně tím, jak jsou vedený ty tréninky, krásně to popsal právě Franta Sehorst, což je ten, řekněme, ředitel Liberecký charity, tak vlastně to dítě je rádo, že se o ně někdo zajímá. To znamená, i když je pokáraný v tom tréninku a řekneme mu OK, tak teď něco porušil, dej si 20 kliků. Ano, brblá, ale ve výsledku je rád, že se o něj někdo zajímá a že vlastně je součástí toho kolektivu. To znamená velmi rychle, 2-3 týdny a to chování se rapidně změní, k lepšímu samozřejmě. Jo? Samozřejmě jsou to kluci, ježišmarja, taky jsme byli kluci, takže zas nechcem z těch kluků dělat úplně jako slečinky, ale nějaký prostě, nějaký pravidla musí být samozřejmě, jak v životě, tak i v tom sportu. A pomalinku je takhle formujem do nějakých, řekněme, ideálu, kde bychom rádi viděli. Ne?
0: No a ještě úplně na závěr tohohle bloku se zeptám na otázku, kterou by mě posluchači neodpustili, kdybych se nezeptal. Taková se nabízí. Byla situace v tvém životě, kdy jsi musel některou z technik, které jsi osvojil, použít jako v nějaký nepříjemný situaci?
1: Ano, ano, byla několikrát samozřejmě. A to nejsem jako agresivní typ, jak už jsem zmiňoval, ale párkrát jsem musel využít. Brazilského jiu-jitsu i samozřejmě nějakého thai-boxu a tak musel.
0: A dopadlo to dobře pro tebe?
1: Naštěstí ano.
0: Tak fajn. No a na to, jestli takovýhle sport vlastně může změnit i osobnost člověka, se zeptám za malou chvíli.

0: V našem rozhovoru se blížíme pomalu ke konci, k závěru. A já bych se tě chtěl, teda Jardo, zeptat, jestli dneska, když se tak jako ohledneš zpátky, máš pocit, že tě ten sport nějak zásadně změnil, tebe jako člověka?
1: No, jednoznačně ano. A jednoznačně k lepšímu, jo? Nebo teď to vnímám asi úplně nejvíc. Už přece jenom mi bude 43. Takže já vlastně děkuju tomu sportu prakticky za všechno, protože mám skvělou rodinu, stalo se to vlastně i mojí prací, jako nejdřív koníček, pak práce. A hlavně jsme obklopený lidmi, se kterýma prostě chci být a se kterýma mě to baví, a to je vlastně jenom díky tomu sportu.
0: A víš dneska něco víc třeba o prohrávání než ve 20 letech?
1: No, ježišmarja, daleko. Ale jako vtipný je to, že vlastně já i ty prohry si teď umím užívat daleko líp, jo. Protože každý, kdo se jde prát a chce se zlepšovat, tak musí prostě prohrávat. Bez toho to nejde. Takže já, jestli chci se zlepšit v něčem, tak musím prohrát, abych právě byl lepší. A to ten sport právě skvěle učí, no.
0: Meditační záležitost.
1: Ano, vlastně, ano.
0: Prostě přijmout tu
1: problém. Ne, opravdu, to je lepší, když jde nějaká terapie.
0: No. A existuje vlastně něco, určitě ano, ale tak se nám přiznej, něco, čeho ty, Jarda, se bojíš?
1: No, ještě donedávna jsem se bál lítání hrozně.
0: Jo?
1: A to jako lítáme poměrně často, ale shodou okolností jsme letěli vlastně v prosinci, teď vlastně roku 25, jsme letěli do Rio de Janeiro, do Brazílie, do kolébky brazilského jiu-jitsu, tak jsme si tam udělali výlet na 3 týdny a jeli jsme tam samozřejmě za sportem. A to mě tak vycvičilo, ten let a celá ta cesta, že teď už se nebojím. Takže to brazilský jiu-jitsu mě takhle jako i odnaučilo se lítat. Se bát lítání.
0: Já jsem tu měl hosta jednoho pilota, mého kamaráda, Honzu Čermáka, no a s tím jsem jednou absolvoval let kolem Ještědu a to se řídí malý letadlo takovým joystickem maličkým, který mě předal a chtěl, abych to obletěl jako nějak, abych se na tom podílel, na tom obletu, ale samozřejmě, když se to začalo naklánět, tak jsem propadl úplnému šílenství a prosil jsem ho, jestli by to šlo bez toho náklonu, a on říkal, pokud se nenakloníme, tak neobletíme ten Ještěd. Já ho prosil, ať to nechá. No, takže tím moc rozumím a chápu to. Je to zřejmě dané tím, že člověk, když to nemá pod kontrolou...
1: Přesně tak. Takhle to je. No.
0: Takhle to je.
1: Já, když to nemůžu ovlivnit, tak jsem z toho nesvůj.
0: To je ono, to je ten strach z toho lítání. A když teda říkáš, že učíš lidi bojovat, co bys třeba chtěl, aby si z tvýho gymu odnesli, i když by třeba nikdy v životě žádný zápas nevyhráli?
1: Hele, mně stačí, když si z toho odnesou dobrý pocit sami ze sebe a odnesou si spoustu jakoby přátel, který si prostě tím sportem jakoby tam udělají. A to, že prostě se budou cítit dobře a budou spokojeni, řekněme, jak fyzicky, tak psychicky, protože opravdu ten sport tu psychiku rovná neskutečným způsobem.
0: Tak a já myslím, že to bylo moc pěkný, podnětný povídání, že spoustu posluchačů jsme třeba přesvědčili, aby si to přišlo zkusit. Já ti moc děkuju za to, že jsi našel čas, že jsi přišel a přeju ti v tvém projektu, který chystáš, mnoho úspěchů, protože to opravdu má smysl. Děkuju ti.
1: Já taky moc děkuju. Díky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Firmy z Libereckého kraje chtějí dodávat do továrny na čipy v Německu. V České Lípě se otevře centrum pro lidi s poruchami paměti. Liberecký kraj chce lépe zadržovat vodu v Jizerských horách. Odpoledne bude až oblačno, večer se vyjasní a teploty vystoupí až k 21 stupňům. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Příští rok by měla spustit provoz továrna na výrobu čipů poblíž německých Drážďan. Za 10 miliard eur ji tam staví tchajvanská společnost TSMC. Jde o největší projekt v oblasti polovodičů v Evropě. V prospěch z ní by mohly mít i průmyslové a výzkumné podniky v Libereckém kraji, které se specializují na nanomateriály, umělé krystaly nebo optiku. Továrna totiž potřebuje velkou síť dodavatelů, uvedl ředitel agentury pro regionální rozvoj v Libereckém kraji Petr Dobrovský.
3: Je to obrovská příležitost pro náš region, pro celé Trojzemí. Měli jsme na to tady řadu sezení, kulatých stolů s agenturou pro zahraniční investice. Je to prostě šance, na kterou se vrhnout a zprostředkovat to, protože samozřejmě ten průmysl bude vyžadovat celou řadu dodavatelských firem a vztahů.
1: V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Centrum paměti bude fungovat každé druhé pondělí v měsíci, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Bude fungovat v městském centru podpory, které se nachází v budově městského úřadu v Děčínské ulici naproti budově soudu. A upozorňujeme občany, že než by navštívili centrum paměti, tak je dobré se objednat, a to na telefonním čísle, které najdou na webu města.
1: Liberecký kraj chce využít evropskou dotaci na přizpůsobení regionu změně klimatu. 160 milionů korun by mělo jít na lepší ochranu přírody a krajiny vůči suchu nebo opatřením v zemědělství. Jak řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09, peníze se mají použít i na zadržení vody na velkých sídlištích, například na sídlišti Špičák v České Lípě. Ruská protivzdušná obrana v noci podle ministerstva obrany sestřelila přes 300 ukrajinských dronů. Ukrajina mimo jiné útočila na další zařízení ruského internetového obchodu Ozon, tentokrát v Orenburgu. Trosky bezpilotních letounů způsobily podle ruské agentury TAS ve skladišti požár, který záchranné složky uhasily. Jde o druhý ukrajinský útok na objekty této společnosti po týdnech úderů na sklady největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle Kyjeva přes tyto sklady Rusko získává součástky k dronům a další zařízení pro útoky na Ukrajinu.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biopředpověď je na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je
5: Je čas nedělního poledne, 4 minuty po 12. hodině a s vámi Český rozhlas Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s naším vysíláním a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem. A pokud chcete hledat inspiraci v kalendáři, tak dnes při 23. srpnu svátek slaví Sandry. Jako první mě napadne hvězda tanečních parketů let 80. Sandra Cretu nebo americká herečka Sandra Bullock. Ale také doma najdeme majitelky tohoto jména, třeba herečku Sandru Novákovou nebo Sandru Pogodovou. Tak pokud nějakou takovou znáte, určitě jí popřejte všechno nejlepší, třeba i prostřednictvím našeho vysílání.
2: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

Písnička hned na úvod, Miroslav Žbírka, možno se ti zdá 12 hodin a 8 minut k tomu navrch. No a takové to tradiční opakování jako v základní škole. Telefonní číslo k nám do studia, které je 22 155 37 22, tak to je telefonní číslo, které v té následující necelé hodině bude plnit vaše hudební přání. Stejně tak můžete psát do naší e-mailové schránky na adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz a také tradičně můžete zasílat SMS ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 91104. Cena SMS zprávy jsou 4 koruny, tak to bylo takové to velké opakování. A teď už jenom Marioneta, Tichá dohoda, tu tady máte na 3 minuty, poté už budeme plnit vaše hudební přání, a to jak telefonicky, písemně, tak formou SMS zpráv. Tak se na to těšíme.

0: Řekl bych, že to byl takový song na rozmyšlenou, co si nechat zahrát v éteru Českého rozhlasu Liberec. Tak ještě jednou připomínám, můžete telefonovat, zasílat své SMS zprávy, případně vzkazy pomocí naší e-mailové schránky na adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. I do toho e-mailu se dnes podíváme, jsou tam vzkazy, které jste nám do vysílání napsali. No a teď už je to na vás. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobrý den. Chtěla bych se zahrát písničku, na které se jsme domluvili. A písnička by potovala pro všechny lidičky, který poslouchají, pro všechny lidičky, který mají třeba svátek nebo narozeniny. A přeji jim všem nej. A bylo by to úplně v pohodě.
0: Tak dnes jsem dostal za úkol si vybrat písničku sám, což mě tedy velmi potěšilo. A tak jsem sáhnul kamsi, kde zas tak často v našem vysílání nesaháme, to je za kapelou Dire Straits, Walk of Line. Je to jedna velká klasika s Markem Knopflerem, který je jeden z nejlepších kytaristů na světě. No a to je všechno. Tak vám to posílám. Děkujeme moc a telefonujte, volejte a pište. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Kapela Dire Straits, vysílání Českého rozhlasu Liberec 17 minut po 12. hodině, písničky na přání k tomu všemu. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, tady Barbora z Kuřívok, zdravím všechny posluchače. Chtěla bych popřát dobrou chuť, kdo ještě obědvá, kdo má po obědě, tak příjemný dobrý kafíčko přeju. A dáme si písničku Ořechy. Z Kořápky ořechů od Marie Rotrové. Bude to pro naši babičku Marušku do Frýdlantu, taky pro Jarču do Frýdlantu a jenom bych chtěla vzkázat Jarušce do Frýdlantu. Jaruško, jak jste minule říkala, že byste se s váma chtěla sejít, tak my s váma taky.
0: No tak. Vidíte, to tak si domlouváte i rande takhle po vysílání Českého rozhlasu Liberec. No ale s touhletou písničkou, přiznám se, na mě už tak trochu dýchá nostalgie Vánoc. Kořápky ořechů bych klidně považoval za vánoční písničku. Tak pojďme se na to připravit. Inu, léto skončí, nebude to dlouho trvat a začneme se připravovat na ty chladnější časy.
1: Přesně tak.
0: Tak vám to posílám, mějte se hezky a
1: děkujeme.
0: Brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

telefonovat, posílat své SMS zkazy, ale také psát, a teď nahlédneme do naší e-mailové schránky. Dobrý den, dnes má mimo jiných i 77. narozeniny australský rocker Rick Springfield. Písničku posílám vám v rozhlase i všem posluchačům a také jeho největší hit Jessie's Girl. Děkuji moc, Hana.

0: Dnes 77 letý australský rocker a zpěvák Rick Springfield na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou písničky na přání a teď opět na telefonu 22 155 37 22. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, Božena z Liberce a písničku dneska posílám pro paní Evičku do Turnova, pro pana Vlastimila, pana Lučka, pro Šárku, taky pro Jindřišku do Jindřichovic, doufám, že ještě slyší, že už není na obědě. A pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec a krásnou neděli všem i celý příští týden, ať se vydaří a vám děkuju za zahrání. Písnička je i pro vás samozřejmě a příště se budu těšit na slyšenou.
0: I my se budeme těšit, posíláme Jaromíra Majera, mějte se hezké, na slyšenou.
1: Děkuju, na slyšenou.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: při téhle písnice na mě úplně dýchne nálada let 90. Pestaloči, já si tě stejně najdu. Písničky na přání jsou tady stále s vámi, tak telefon 22 155 37 22, to je telefon, který plní vaše hudební přání. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Dobré poledne, přeje Vlastimil z Rochlic, z Liberce.
0: Zdravíme.
1: Všem pohodu a taky lepší počasí trošičku, už nám napršelo, voda už je v zásobníku, takže už to je taky dobrý. Potok, který byl u baráku, téměř vyschlej, což mě překvapilo, co jsem nikdy nezažil, tak už zase funguje. No a tak, ať všechno funguje, všem pohodu, zbytek neděle a všechno dobrý pochutí, protože dobrou chuť už bylo přáno. A písničku jsme vybrali od Jima Reevese, Vzdálené bubny, a bude pro paní Šárku, pro paní Sylvii, pro Alenku do Lípy, pro Boženku, pro Evičku do Turnova, pro Josefa do Bílovce, pro paní Dlouhou do Ohrazenic, pro Luďka do Rochlic a celý posádce Libereckého rozhlasu.
0: Děkujeme
1: a všem
0: moc
1: posluchačům.
0: Hudební výlet až kam si do roku 1966, posíláme ho éterem, vy se mějte hezky a naslyšenou.
1: Moc děkuju, naschránou.

0: Myslte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Stále mladý Paul McCartney, Young Boy a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále telefonujete a my jsme za to rádi. No tak se opět ptáme. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý odpoledne, tady Alena z České Lípy. Já dávám zahrát prostě písničku pro mýho muže, Kolomba, Milana, Prstínek z lásky, že to se mnou tak dlouho vydržel, teď jsme měli výročí srpnu 20. A má rád Matušku, tak jsem vybrala Matušku a dávám zahrát ještě Vlastimilovi z Drochlic, všem, který si dáváme, voláme a ještě kdo měl výročí, je Hanice Balcerový z Liberce, z Karlova Háje.
0: Posíláme Prstínek z lásky tedy k nejenom vašemu výročí. Užijte si to dobrou chuť. Říkala jste, že máte rajskou omáčku, tak lehce závidím. A zase brzy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou a...

písnička, která putovala nejenom do České Lípy, stále jsou s vámi písničky na přání na Českém rozhlase Liberec. Hezkou neděli, dneska mají svátek Sandry a tak jsem si vzpomněla na německou zpěvačku Sandru v jezdu 80. a 90. let. Letos 6. prosince má vystoupit v pražském fóru Karlín a příští rok 10. února v Českých Budějovicích. Vybírám její největší hit Maria Magdalena. Sandra, k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a také všem posluchačům posílá Sylvie z Prahy. No a já jenom dodávám, že to je písnička, která k nám doputovala po vaší e-mailové korespondenci na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a pokud se nám nějaké hudební přání, třeba právě z vašich vzkazů dnes mezi 12. a 13. hodinu nevejde, po 17. hodině by na ně čas měl přijít. Tak Maria Magdalena, Sandra a za chvíli další telefonát.

0: Německá zpěvačka Sandra ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, stejně tak jako ostatní Sandry, dnes slaví svůj svátek, tak pokud nějakou ve svém okolí znáte, určitě jí nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Písničky na přání jdou dnes do finále, tak voláme. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, Trašárka z Liberce. Takže předně bych zdravila Dráčky do České Lípy. Tak bych poprosila pana Lučka, jestli je v pořádku, ať dá taky o sobě vědět, že už jsme ho dlouho neslyšeli. A Petrovi ze Stavuče se gratuluju k výročí seznámení. Takže a všem ostatním, který nebudu jmenovat, protože jsme strašně velká rodina, včetně vás. Takže všem přeju hezkou zbytek neděle a zdravím ještě sestřenici Jiřu a její rodinu.
0: No a možná ještě pozdravíme všechny účastníky Keltské noci a také kapelu Tři sestry, která tam zazněla, no a kterou jsme spolu vybrali. Tak se mějte hezky a naslyšenou.

0: 14 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: ANO chce pokračovat v plošném sledování lidí. Lidé v Turnově můžou využívat novou lávku. Technická univerzita připravuje nové bakalářské obory. Odpoledne bude až oblačno, večer se vyjasní a teploty dosáhnou 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatele telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku ve Zlaté stezce Českým rájem, informovala o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun.
2: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně dva lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Technická univerzita Liberec chystá nové bakalářské obory na přírodovědně, humanitní a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů takzvaného science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie, s prvky techniky. Science se poslední tři roky objevuje na stále více školách. Chybí však dostatek patřičně vzdělaných učitelů v tomto oboru, uvedl prorektor Technické univerzity Otakar Ungerman.
3: Je to teď hodně osvědčený styl výuky, jak zpřístupnit na středních školách tyhle oblasti, které nejsou úplně populární. Takže chceme navázat na to. Problém se studenty si myslím, že zrovna v této oblasti úplně nebude. Program Science je hodně nosný téma.
1: Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadu je minimálně 5 lidí zraněných. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení často. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny asi ve 400 domácností. Sport. Sara Bejlek si o titul na tenisovém turnaji WTA 1000 v Cincinnati nezahraje. Američance Goffové v semifinále podlehla 4-6-1-6. Bejlek tak nenavázala na předchozích pět výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou nebo světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. Počasí. Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven, i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A tři z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že jeden metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela nářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Elnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v

0: vidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízený, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 92 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

černé postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře výdelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel, jeden, a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno?
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Práce na gymnáziu FX Šaldy v Liberci budou dražší. V Česku přibývá kárných žalob na pracovníky v justici. Radnice v Doxech sjednocuje podobu odpadkových košů. V noci i zítra bude jasno, později polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Krajští radní schválili další vícepráce za téměř 3 miliony korun u přístavby gymnázia FX Šaldy v Liberci. Celkové náklady tak stouply na 219 milionů korun, o 8 víc, než byla vysoutěžená částka. Stavbu provádí společnost Ciner. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj jde o peníze spojené s komplikacemi při stavbě, které nešlo dopředu odhadnout. Termín dokončení nového pavilonu gymnázia se tím ale podle něj neposouvá.
2: Termín dokončení platí ten konec října a škola počítá s tím, že v listopadu se do té budovy nastěhuje nábytek a někdy před koncem roku ji začne gymnázium FX Šaldy využívat. A my jsme pro veřejnost někdy na druhou polovinu září domluvili se zhotovitelem stavby nějaký den otevřených dveří, aby bylo vidět, v jaké stádiu ta budova je.
0: V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešily víc než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Případem se pak zabývá Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. Ministerstvo spravedlnosti zatím takových odvolání eviduje jen několik. Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být po celém městě.
3: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ruský proudový dron zasáhl soukromý dům v Charkově, kde vypukl požár a 7 lidí je zraněných. Informoval o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na starostu Ihora Terechova a šéfa správy Charkovské oblasti Oleha Syňohubova. Další útok hlásí Oděská oblast. Bezpilotní letoun tam zasáhl lokomotivu osobního vlaku. Nikomu se nic nestalo. Monitorovací tým podle šéfa ukrajinských drah Oleksandra Persovského nařídil předem evakuaci soupravy, kde tou dobu bylo skoro 600 cestujících.
1: Sport. Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 6 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 2601 v Holanech na Českolipsku se střetla dvě osobní auta. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S vámi je nedělní odpolední vysílání a krátce po 14. hodině vám přejeme pohodový poslech. Dnes je 23. srpen a když se k dnešnímu dní ohlédneme do historie, tak tam najdeme například rok 1920, kdy celodenní deště měly za následek povodně v Jizerských horách. Rozvodněný Harcovský potok například zatopil dolní centrum Liberce. V roce 1948 byla v Liberci znárodněna Hásova továrna na cukrovinky, pozdější Lipo. A v roce 1968 z Ještědu začalo vysílat improvizované televizní studio Sever z malého domku vedle tehdy rozestavěného vysílače. Za vznikem stáli především technici Jiří Heřman a redaktor Miroslav Ladík z libereckých výstavních trhů. Mezi lidmi před kamerou byli například herec Jan Tříska a pozdější prezident Václav Havel. Ten se v Liberci objevil náhodou po přerušení pražského rozhlasového a televizního vysílání. A z Ještědu roku 1968 zamíříme do Krkonoš. Po desítky let je Špindlerův mlýn považovaný za nejluxusnější horské středisko. V létě ho však lze poznat i opačně. Pod sjezdovkami ve svatém Petru je turistům k dispozici obyčejné tábořiště se skromným vybavením. Naše reportérka na místě zjistila, že tohle letní přespávání vyhledává specifická kategorie turistů. A my se za nimi vypravíme už za chvíli.
1: Pohodové odpoledne s Alešem.

0: Dnes už legendární duet tehdy mladičké Dárinky Rolincové a Karla Gotta ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ano, to byly písničky, které nestárnou. Je to takový ostrůvek jednoduchosti v luxusním horském středisku. Tábořiště pod sjezdovkami ve svatém Petru ve Špindlerově mlýně nabízí přenocování těm, kterým stačí nad hlavou stanová celta a jednoduché zázemí. A právě touhle střídností láká specifické skupiny turistů. Dovolenou tady tráví lidé vyhledávající klid nebo milovníci sportu.
1: Mě to doporučil kamarád, který sám má dvě děti, s tím, že jsme chtěli poprvé vyzkoušet právě spaní s dítětem ve stanu. Takže jsme tady.
2: Radka tady právě u stanu vytrvale chodí s kočárkem, ve kterém má miminko.
1: Dvouletá holčička, už je to.
2: Je potřeba jí uspat.
1: Padá to tak.
2: No, zatím se jí moc nechce v tom teple. Kouká, máte tady menší stan, kočárek, auto, toč vše.
1: Líbí se hodně, je to super dobrodružství pro ní, takže jsme nadšení.
2: Proč zrovna tohle místo, které je odlehlé, lidí tady není mnoho?
1: Možná právě proto, že jsme tady s malým dítětem, takže klasické kempy si myslím, že pro nás nejsou úplně vhodné a my jsme sem přijeli vlastně ve čtvrtek a vůbec nikdo tu nebyl. Ty ostatní stany a karavany, co tu stojí, tak dojeli vlastně až na víkend.
2: Dokážete si představit, že v místě, kde stojíte vy, tak sem třeba přijíždějí vítězky světových pohárů?
1: To musí být něco, fakt tady ta sjezdovka nádherná. Ty kopce kolem všechno, fakt. Možná zavítáme i v zimě.
2: Jak se tady člověk stravuje?
1: Máme s sebou vařič, klasika Ešusy vařič a vařili jsme si k snídani prostě instantní kaše na vařiči. S sebou jsme si udělali obložený chleby a po cestě nahoře si občas něco dáme.
2: Pan Petr s manželkou přijeli sem do kempu pod sjezdovkou už po několikáté. Počítáte to?
3: Ne. Jezdili jsme sem jako mladí, takže jezdíme sem a líbí se nám tady to místo, že nejsme přímo v kempu. Máme k tomu nějaký vzpomínky.
2: Čím ten Špindlerův mlýn láká?
3: Nás to láká spíš tím, opravdu, že jsme se jezdili jako mladí, protože já jsem jezdil závody jako mladý na kole a tady se jezdil Český pohár a dokonce mistrovství Evropy ve sjezdu na horských kolech.
2: Ale má za sebou horskou túru, už se tady dává kafíčko.
4: Z Medvědína na horní mísečky podle červený značky, no a z horních míseček vodovodem zpátky do Špindlu. Zastavili jsme se vykoupat pejska ve vodě.
2: Vy tady máte vše. My jsme teď uvnitř už obytného vozu. Tady vidíme všechno. Spaní,
4: kuchyňka,
1: obývák.
2: A i pejsek tady má své místo.
4: Samozřejmě.
2: Sem do kempu pod sjezdovkami mohou turisté přijet v podstatě až do konce podzimu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Myslím si, že se nedalo nevšimnout, že se venku za okny ochladilo. Ta hraní teplota byla dnes, no řekněme, pro někoho příjemná, pro mě už taková, že mě upozornila, že podzim pomalu, ale jistě klepe na dveře. Ochladilo se, změna počasí je jednoznačná a řekl bych zatím nejrazantnější v letošním létu. A tak se zeptáme meteoroložky Poliny Matiuniny, jestli už to je definitivní. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jak to vypadá teď venku aktuálně za okny?
2: A tak teďka máme většinou polojasnou oblohu, ty oblačnosti na horách je o něco víc, tam je spíš oblačno. Co se týče teplot, ale že už se pohybujeme v intervalu 18 až 20 stupňů Celsia a pořád tam to roste, nejvíc v současné chvíli měříme 20,5, takže ještě nám to poroste 21, určitě dneska naměříme.
1: Přeci jenom dnes jsme měli daleko méně oblačnosti, je to nějaký trend, který tady bude pokračovat třeba i začátkem příštího pracovního týdne?
2: Určitě my se budeme nacházet pod vlivem tlakové výše, která sebou bude přinášet právě tu zmenšenou oblačnost, takže i nadále očekáváme spíš polojasnou oblohu, navíc se nám začne i oteplovat, neboť ve čtvrtek můžeme dosáhnout i teplot přes 30 stupňů Celsia.
1: Tak jsme to zvládli takřka jednou větou, ano, to ochlazení v tuhle chvíli zatím ještě není definitivní. Můžu se zeptat jenom na takový jakoby soukromý typ. Myslíte si, že ještě dorazí nějaké období, které bude přes 30 stupňů v letošním létě, a nebo že jsme si to prostě vyčerpali a ten závan toho horkého vzduchu v druhé polovině tohohle týdne už bude letos poslední?
2: A zatím to vypadá, že pravděpodobně to bude poslední a i taky otázka, jestli tu 30 vůbec překročíme v ten čtvrtek, ale obáváme se, že je to poslední větší teplo, co zažijeme.
1: Tak otevřít kufry, nakufrovat teplej vzduch na zimu a příště se zase uslyšíme. Meteoroložka Polina Matiunina byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Děkujeme a brzy naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za vznikem této skladby se musíme vypravit až do roku 1988 a tehdejších studií Československého rozhlasu. Atmosféra letních bouřek, Věra Martinová a skladba, která vznikla právě tam. Stavět se dá z různých materiálů. Kdy se poprvé začalo stavět z cihel, tak to je téma, na které se zaměří Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Už zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: She's crazy like a fool.

0: Kapela Jelen a nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec ve 14 hodin až 47 minut. No a když už jsme u těch čísel, tak je také neděle 23. srpna a děti pomalu, ale jistě čeká už jenom jeden týden prázdnin a potom opět povinná školní docházka. Předškoláků se na to tentokrát zeptala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to znamená povinná školní docházka?
2: No, musíme chodit do školy, musíme se učit a můj brácha tam chodí.
1: Proč si myslíte, že musíme chodit do školy?
2: Protože aby jsme se naučili číst a aby jsme se tam něco naučili, třeba písmena, anebo tak podobné věci.
3: A nebo aby jsme se mohli i naučit hrát spoustu her a dělat nějaké věci a nějak vyrábět.
4: Protože tamhle se učíme číst, počítat a něco takového pěkného.
1: A jaké předměty se ve škole učí?
2: Úkoly, matika, čeština.
3: Mohli bychom tam se naučit nějak dělat nějaké triky na tancování.
4: A dělat nějaké taky velké věci, co bychom se mohli udělat. A máme tam spoustu kamarádí, to si budeme spolu hrát.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Firmy z libereckého kraje chtějí dodávat do továrny na čipy v Německu. V Rokytnici plánují stavbu hotelu a nádrže pro zasněžování. Liberec získal dotaci na modernizaci bazénu. V noci i zítra bude jasno, později polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Příští rok by měla spustit provoz továrna na výrobu čipů poblíž německých Drážďan. Za 10 miliard eur ji tam staví tajvanská společnost TSMC. Jde o největší projekt v oblasti polovodičů v Evropě. Prospěch z ní by mohly mít i průmyslové a výzkumné podniky v Libereckém kraji, které se specializují na nanomateriály, umělé krystaly nebo optiku. Továrna totiž potřebuje velkou síť dodavatelů, uvedl ředitel agentury pro regionální rozvoj v Libereckém kraji Petr Dobrovský.
5: Je to obrovská příležitost pro náš region, pro celé Trojzemí. Měli jsme na to tady řadu sezení, kulatých stolů s agenturou pro zahraniční investice. Je to prostě šance, na kterou se vrhnout a zprostředkovat to, protože samozřejmě ten průmysl bude vyžadovat celou řadu dodavatelských firem a vztahů.
3: V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba pětihvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilky Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety ski areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku. Pak začne demolice brownfieldu Seby v centru města. Pokračuje Jindřich Pinc, spolupracovník Trigemy.
6: Pokud by se to všechno odvíjelo tak, jak si to asi investor představuje, tak by se dalo začít s výstavbou už příští rok. Výstavba obnáší nejdřív samozřejmě demolici a úpravu toho prostoru tak, aby se tam dalo začít stavit.
3: Liberec získal na přestavbu bazénu přes 205 milionů korun z evropského rotačního programu. Ten od podzimu 2024 město modernizuje za více než 800 milionů. Dotace je určená na energetické úspory, informoval o tom mluvčí města Tomáš Tesař. Prokrytý plavecký areál na Tržním náměstí v Liberci jde o první takto rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1984. Z budovy zůstal jen skelet, jinak bude vše nové. V provozu by měl být bazén od příštího podzimu. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Ukrajinské zákony pořádání voleb ve válečném stavu neumožňují. Podle agentury AFP je většina na obyvatel v době bojů pořádat ani nechce.
4: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno až jasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou k 9 až 6 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Novém Boru na Českolipsku se v ulici Česká střetlo osobní auto s motocyklem. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tudy opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český rozhlas Liberec posloucháte i krátce po nedělní 15. hodině a i teď vám přejeme pohodový poslech. Dnes při 23. srpnu najdete v kalendáři jméno Sandra. Jako první napadne hvězda tanečních parketů let 80. Sandra Cretu nebo americká herečka Sandra Bullock. Ale také doma najdeme majitelky tohoto jména, třeba herečka Sandra Nováková nebo herečka Sandra Pogodová. Tak všechny ty by dnes mohly slavit nebo slaví. A pokud ve svém okolí najdete nositelku tohoto jména, určitě jí popřejte všechno nejlepší. Horko a sucho, které nás trápily ještě před pár dny, nemění jen krajinu, ale má vliv i na faunu, zejména na některých hmyz, jako jsou třeba vosy nebo divoké včely. Víc si prozradíme v našem vysílání už za chvíli.
4: Pohodové odpoledne s Alešem.

0: Píše se rok 1978, kapela Katapult vydává legendární debutové živě nahrané album, kterého se v českých zemích, luzích a hájích prodal tedy neuvěřitelné množství 150 tisíc kusů. Hlupák váha a také písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Máte pocit, že je letos víc voz a jiného bodavého hmyzu než v jiných letech? Může za to velké horko a sucho uplynulých dnů nebo změna klimatu? A zabydla se už u nás sršeň asijská? Odpovědi na tyto otázky hledala redaktorka Jana Švecová.
1: Jak by tady bylo krásně, kdyby nebyly ty děsné vosy.
2: Tak to byla hláška z ikonického filmu Slavnosti sněženek a možná si to říká letos v létě nejeden z nás. A někteří dokonce tvrdí, že se vosy přemnožily. Tak přemnožily se vosy nebo ne? To už se ptám entomologa Pavla Voničky z přírodovědného oddělení Severočeského muzea v Liberci.
3: Já si myslím, že se nepřemnožili, že jich je stejné množství jako každým rokem, akorát možná letos je takový jako abnormální sucho a horko, tak oni vlastně se, ty dospělí vosy živí nektarem. A protože většina rostlin už odkvetla, uschla, tak oni třeba více jako se stěhují jako blíž k lidem, takže kde se konzumuje zmrzlina, limonády, prostě něco sladkého, jsou možná víc jako klidění, protože je počasí, jaké je letos.
2: Tak to byly vosy a jak to vypadá se sršní asijskou? Protože před několika málo lety se objevila informace, že se u nás rozšířila.
3: Není tady zaplať pánbů zatím domestikovaná. To bylo v roce 2023, kdy bylo objeveno hnízdo v Plzni. Potom se ještě, myslím, rok na to objevilo hnízdo v Opavě a zaznamenán byl i několik jedinců v Praze, tuším v loňském roce.
2: A jak se ta sršeň asijská třeba od pohledu liší velikostí, barvou?
3: Je o něco menší a je tmavá. Převládá tam více jako černá barva než žlutá nebo žluto-oranžová, ale člověku jako není přímo nebezpečná, jako že by ho ohrožovala na životě, ale je nebezpečná pro včely právě, protože ona pronásleduje včely, zabíje je. A takže včelaři se obávají, aby se zde trvale neusadila, aby se nějak nerozšířila a připravují nějaká technická opatření prostě kolem těch úlů.
2: No a může do budoucna hrozit jejich další šíření právě v důsledku velkého sucha a tepla?
3: Ano, samozřejmě to se netýká jen těch zástupců blanokřídlých, to nejde jen o sršeň asijskou, ale jde i o další divoké včely. Tady se třeba na Liberecku poměrně nedávno před pár lety objevila drvo dělka fialová a ještě jeden příbuzný druh, to je taková obrovská černofialově zbarvená samotářská včela, která dříve obývala i nejteplejší oblasti a dneska už běžně létá i po Liberci.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: způsob.
1: Také si říkáte, že způsob tohoto léta je poněkud nešťastný, z extrému do extrému, občas horka, občas bouřky nebo přívalové deště, teď zase ochlazení, které na mnohých místech není ani příjemné, no a v té druhé polovině týdne možná zase 30 stupňů nad nulou. Bartolomějské léto, to prý je střídání horkých dnů s bouřkami a ochlazením. Ve starých pranostikách se tak označoval přelom mezi létem a podzimem. Jeden z posledních prázdninových výletů, tentokrát za svatým Bartolomějem jakožto patronem koželuhů a vinařů, začneme v Krkonoších na Benecku.
2: Když o takzvaném bartolomějském létě přijedete do Vysokého nad Jizerou nebo na Benecko, modrá nebe, hnědá kopců a rudá jeřábů, to je krásná kombinace. S Mirkou Chaloupskou jsme na Benecku.
3: Na Benecku je celá řada jeřábů směrem na Levínek, ale bývalo tady daleko víc jedlých jeřabin. Ale v Krkonoších dodnes panuje, že když se pálí jeřabinové dřevo, listí, větve, tak se vyvolávají duchové.
2: A jeden krásný stav zvyk se udržuje. Jeřabinové věnce na dveřích a ve štítech chalup na svátek svatého Bartoloměje 24. srpna. Ale pojďme do Pasek nad Jizerou, kde stojí nejinak než roztomilá novodobá světcova socha, jak se patří, s nožem a knihou. Vypadá trošku jako od Otto Gutfreunda. Svatý Bartoloměj, léta páně 1981. Vedle kousíček jenom pěšinou chalupa Bartolomka, kterou zdědila paní Eva Vondrová.
4: Měl tady chalupu pan Bartoloměj Soukup, obrovský chlap, a v hlavě mýho táty se zrodil ten nápad, že si postaví svatýho Bartoloměje jako patrona té chalupy. A objevil člověka drobné sochařské a kamenické práce. Takže pak Bartoloměj jel vlakem do Roketnice a potom se z Roketnice z nádraží stěhoval sem do Pasek.
2: A s historikem Miroslavem Coganem od moderní památky hluboko do historie. Kostelík svatého Bartoloměje na Bradech. Kamenná zeď, viniční terasy.
5: Bartoloměj se váže jako vinařský patron k té vinohradnické minulosti této lokality a v interiéru raně gotického kostela bohatý rozvilinový dekor s motivy bobulí a taky hrosnového vína.
2: Ten kosteliček jakoby korunuje ty viniční terasy.
5: Taky svátek Bartoloměje je přelomem klimatickým, kdy se léto mění v podzim, kdy se zahajují finální práce na vinohradech, a to je sběr úrody.
2: No a o tomto víkendu na Bradech bartolomějské posvícení a nezapomeňme ani na slavnou bartolomějskou pouť na Betce. Z Krkonoš a pod Krkonoší Eliška Pilařová, Český rozhlas.
6: V Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: co jsem žil.
1: Král českého country Michal Tučný a písničky, které nestárnou i v odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď ladíte naše stanice v 15 hodin a 35 minut. Před 75 lety se v Praze narodil spisovatel Petr Šabach, který se proslavil humornými, autobiograficky laděnými prozami z pražského prostředí v období socialismu. Podle jeho povídek a knih vzniklo i několik velmi úspěšných filmů, většina v režii Jana Hřebejka. První byl v roce 1993 muzikál Šakalí léta, následovaly komedie Pelíšky z roku 1999, Pupendo z roku 2003 a U mě dobrý z roku 2008. Podle povídky Občanský průkaz pak v roce 2010 natočil stejnojmenný film režisér Ondřej Trojan. A my si teď pustíme ukázku z jednoho ze jmenovaných snímků. Bude to jedna velmi příznačná scéna z Pupenda. Komedie, která zobrazuje každodenní realitu života v 80. letech minulého století.
2: Ty jsi dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty, víš, z neuznaný v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
2: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
2: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
2: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
2: Aha, víš, no. Protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty. Pač, pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co
2: no
3: si má společného děcko?
2: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
2: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
2: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslíš.
2: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
2: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
2: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, to známe.
3: A zrádci? Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
2: Jaký si mě nerozdělá, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
2: No, co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
2: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
2: No tak to podepíš.
3: No. No jistě.
2: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
2: No a dej to tam.
3: No dej jo, já to musím zaburovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
2: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
4: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říkalo se mu český Elvis Presley a možná táta také víte, že má doktorský titul PhD z Univerzity Karlovy. Málo kdo ale ví, že přes svou sestru Marii byl spřízněn se starobílým šlechtickým rodem Bořek Dohalských z Dohaltic. To byl na frekvencích Českého rozhlasu Liberec Karel Zich. Je neděle odpoledne, takže nás čeká další díl seriálu Jak je to doopravdy. Dnes vám Jan Křemen osvětlí, které pozemky musí být oplocené a které nemusí.
1: Někdo tvrdí, že pozemek musí být vždy oplocen a jiný zase, že to tak není a pozemek není nutné oplotit, nebo dokonce, že oplocený nesmí být. Přišel tedy čas si říci, jak je to doopravdy. Mohlo by se zdát, že rozhodnutí o oplocení pozemku je na každém majiteli. Jsou ale případy, kdy pozemek oplocený být nesmí a naopak také situace, kdy je jeho oplocení povinné. Jak se vyznat v nařízení o užívání pozemků? Kdy je nutné pozemek oplotit? Důležité v tomto případě je zejména to, že oplocené musí být pozemky se stavbami, které mohou nepříznivě působit na životní prostředí. Hlavně jde o čistírny odpadních vod a sanační podniky. Další skupinou jsou pozemky, které naopak třeba před okolními vlivy chránit, například podniky, ve kterých se vyrábí potraviny, nebo pozemky, u kterých je nutné zamezit pohybu osob a zvířat. Povinné je také oplocení staveb, kde se nesmí vyskytnout neoprávněné osoby, například měřící stanice, regulační stanice nebo jaderná zařízení. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že takováto povinnost oplocení pozemku se nás občanů vlastně netýká. Existují i případy, kdy je oplocení pozemku či budovy zákonem zakázané. Určuje to lesní zákon, který zakazuje oplocovat les z vlastnických důvodů nebo za účelem obecného užívání lesa. Výjimky platí v případě farem, kde se chová zvěř, u oplocených obor nebo u lesních školek či v dalších důvodů. Vás ale určitě zajímá, jak je to s tím vaším pozemkem, který užíváte co by zahradu, nebo na něm máte umístěný svůj rodinný dům, chatu či chalupu. Povinnost postavit plot mezi sousedními pozemky rodinných domů neexistuje. Záleží tak pouze na vzájemné dohodě sousedů, zda si plot postaví nebo nechají průchod na pozemky volný. Nezapomeňte však, že plot by neměl být vyšší než 2 metry a pokud jej budete chtít přeci jen postavit vyšší, tak budete potřebovat souhlas sousedů a v některých případech dokonce i vyjádření stavebního úřadu. Každopádně platí, že plot nesmí svou konstrukcí, tvarem a povahou ohrožovat bezpečnost lidí a také zvířat. Každopádně vybudování plotu by mělo být vždy dohodou sousedů, aby nedošlo v budoucnu k nějakému nemilému dohadování. Ale pořád platí, že není vaší povinností oplatit svůj pozemek.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kapela Miraj 4 minuty před 16:00 odpolední. Za chvíli je tu 16:00 a s ní i hvězdné návraty Patrika Rozehnala. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě životem může být velká legrace. Tématem dnešních hvězdných návratů budou pohřby. No a my se uslyšíme opět pět při písničkách na přání. Pohodový den vám všem přeje Aleš Masník.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj chce lépe zadržovat vodu v Jizerských horách. Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. V České Lípě se otevře centrum pro lidi s poruchami paměti. V noci i zítra bude jasno, později polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Dodal také, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích. Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Liberecký kraj chce využít evropskou dotaci na přizpůsobení regionu změně klimatu. 160 milionů korun by mělo jít na lepší ochranu přírody a krajiny vůči suchu nebo opatření v zemědělství. Peníze se mají použít i na zadržení vody na velkých sídlištích, například na sídlišti Špičák v České Lípě, uvedl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
4: Takže lokality, které jsou tím tepelným ostrovem v těch sídlech, jsou jedním z bodů, který se chceme zaměřit. Můžu zmínit ještě řadu meliorací v Jizerských horách, které ještě čekají na to, že se odstraní, protože do této chvíle ta opatření meliorační se odstraňovala po nějakých menších částech, když někde zbyly peníze, ale toto nabízí vlastně řešení v nějakém větším rozsahu.
2: V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Centrum paměti bude fungovat v každé druhé pondělí v měsíci, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
5: Bude fungovat v městském centru podpory, které se nachází v budově městského úřadu v Děčínské ulici naproti budově soudu. A upozorňujeme občany, že než by navštívili centrum paměti, tak je dobré se objednat, a to na telefonním čísle, které najdou na webu města.
2: Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
3: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra přes den očekáváme zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů. Na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí až do konce srpna letošního roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
0: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
7: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
8: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
0: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: chvíli se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Tchýně? Jasně, taky dobrý, ne?
8: Ano, no, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No, to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla, a není to opravdu těsný?
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš? Mm-hmm. A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku, jo. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme a já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A jo.
7: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. I tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, Tak 3 za ty madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, takový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište. Ano. To je smlouvička.
8: Ano, tam.
7: Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no takhle nám to všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustrat, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslel, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: Kdyby mě byl trefil šlák.
3: Co jsem s váma měl dělat?

0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
1: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria. A v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečních síní.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zahájí. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat.

0: vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
1: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
2: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
3: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak Liška, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou vesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes strach.

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog a já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu, já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože bývalo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna, to bylo v uprostřed července nebo srpna, vedro k padnutí, tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaký občerstvení a tak dále a Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teď říká, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, jako jste nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo Cis jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
10: Smrtiče, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauko. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová a nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím?
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra, teda tchyně,
2: ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by jsem si lahol okamžitě.
2: No výborně, právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyni zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to co?
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím, že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu.
3: Ano.
2: Tady prosím, pojď krábnout. Báječně, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja no. manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím?
4: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe? To byly samý holky, chlast, rockovej kytarista. Kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší. Vrátí zase za tím, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším. Říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Práce na gymnáziu FX Šaldy v Liberci budou dražší. ANO chce pokračovat v plošném sledování lidí. Technická univerzita připravuje nové bakalářské obory. V noci i zítra bude jasno, později polojasno, s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Krajští radní schválili další vícepráce za téměř 3 miliony korun u přístavby gymnázia FX Šaldy v Liberci. Celkové náklady tak stouply na 219 milionů korun, o 8 víc, než byla vysoutěžená částka. Stavbu provádí společnost Ciner. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj jde o peníze spojené s komplikacemi při stavbě, které nešly dopředu odhadnout. Termín dokončení nového pavilonu gymnázia se tím ale podle něj neposouvá.
2: Termín dokončení platí ten je konec října a škola počítá s tím, že v listopadu se do té budovy nastěhuje nábytek a někdy před koncem roku ji začne gymnázium FX Šaldy využívat. A my jsme pro veřejnost někdy na druhou polovinu září domluvili se zhotovitelem stavby nějaký den otevřených dveří, aby bylo vidět, v jaké stádiu ta budova je.
0: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat loni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil, zatím ale ke změně nedošlo. Technická univerzita Liberec chystá nové bakalářské obory na přírodovědně, humanitní a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů takzvaného Science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie, s prvky techniky. Science se poslední 3 roky objevuje na stále více školách, chybí však dostatek patřičně vzdělaných učitelů v tomto oboru, uvedl prorektor Technické univerzity Otakar Ungerman.
3: Je to teďkom hodně osvědčený styl výuky, jak zpřístupnit na středních školách tyhle oblasti, které nejsou úplně populární. Takže chceme navázat na to. Problém se studenty si myslím, že zrovna v této oblasti úplně nebude. Program Science je hodně nosný téma.
0: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je čas nedělního pozdního odpoledne, 4 minuty po 17. hodině a s vámi je stále vysílání Českého rozhlasu Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s námi a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem. A pokud chcete hledat inspiraci v kalendáři, tak dnes při 23. srpnu svátek slaví Sandry. Příjemný poslech.
1: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

S vámi jsou písničky napsání a takové to tradiční odpočítávání nebo řekněme nahledání způsobu, jak můžete se do dnešních písniček napsání nalogovat, tak je tady. Stačí k tomu telefon a telefonní číslo 22 155 37 22. To je telefonní číslo, které vede do studia Českého rozhlasu v Liberci. Pište také na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a musím vás pochválit, jak vzkazuje tam skutečně velké množství, nebo zasílejte SMS ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 911 04. Cena SMS zprávy jsou 4 koruny a za chvíli splníme také první vaše dnešní hudební přání.

0: Billy Idol a vysílání Českého rozhlasu Liberec, písničky na přání jsou tady s vámi, telefon ten vyzvání, no tak budeme plnit vaše přání. 22 155 37 22, telefon k nám do studia. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Haló, haló, tady posluchačka Eva Sturnova. Tuto písničku, kterou jsem vybrala, tak si nechávám zahrát k narozeninám. Jinak to bude pak pro všechny. Pro Boženku do Liberce, pro Jarču do Rychnova, pro Jarču do Friedlandu, pro Šárku do Liberce, pro pana Vlastimila do Rochlic, no prostě všem, co necháváme zahrát. Nesmím také zapomenout na Alenku do České Lípy, no prostě všem, co si necháváme zahrát, a vám tak pro radost, ať vám to tam uteče. A děkuji.
0: Bílá orchidej, Eva a Vašek, vybrali jste to, posíláme, vy se mějte hezky, no a zase brzy naslyšenou.
1: Taky, naschledanou, děkuji.

0: Eva Avšek, splněné přání, které putovalo do Trnova. Uvidíme, kam bude putovat to následující na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, to jsem já, Jarča. Já všem chci všem poděkovat, jsem dneska hráli. Nechala jsem tam pro ně telefonní číslo pro holky, Varču a Marušku, a bude to pro paní Přišku a pro všechny, co si necháme hrát, a pro její všechny, tam její kolegy, tam jsou ty Romanu Lamačovou, a prostě i vám, Aleši, a pro všechny vaše kolegy a kolegyně. Mm-hmm. Pro všechny, co si necháme hrát. Tak uvolňuju linku a zatím se mějte. Děkuju.
0: Naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Neil Diamond a vysílání Českého rozhlasu Liberec teď v 17 hodin 26 minut. Stále jsou tady s vámi písničky na psání, stále posíláte svoje vzkazy do naší e-mailové schránky, také SMS zprávy posíláte, no ale co je hlavní, také telefonujete na číslo 22 155 37 22. Halo, halo, kdo pak tam?
1: No dobrý den, tady Jindra z Jindřichovic.
0: To je hezký, když si člověk podle sebe pojmenuje i obec. Tak zdravíme tak, Jindru do Jindřichovic. Co no, si necháme zahrát?
1: Jsem ráda, že vysíláš. Moc tě zdravím. A písničku Lapalom, jak jsme se domluvili od Matěje. A chtěla bych to pro Boženku, pro Žárku, pro Jarču do Frýdlantu, pro Haničku do Bíliny.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Dona Luisa, vysílání Českého rozhlasu Liberec, písničky na přání stále s vámi na čísle 22 155 37 22 a také vaše vzkazy v e-mailové schránce zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Dalibara Jandy, Pojď dáme řeč. Písnička bude pro všechny posluchače a pro tým FBC Liberec florbalového týmu. S pozdravem, Jan.

0: Dalibor Janda, písničky na přání na Českém rozhlase Liberec. Teď na Trutnovsko se vydáme. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobrý den, zdraví vás Jirka.
0: Zdravíme na břeh řeky Úpy, tedy teď vlastně ano. Ani nevím, jestli tam aktuálně sedíte nebo ne.
1: Sedím, řeka nám už krásně klesla, takže teďka o víkendu, jak zapršelo asi hodně na horách, tak to teda bylo krásně poctivý smradlavý blátíčko, ale už je na svým, kachny už jsou spokojený, že už zase jsou taky na svým, takže se všechno vrátilo do původních dobrých kolejí.
0: A budete dnes grilovat, anebo to máte jenom takovou výhledovku?
1: Dneska jenom taková výhledovka, Aleši, protože jsme grilovali s rodinkou a s kamarádem včera a jelikož zítra zase blbou oni musí vstávat ráno do práce, tak se říká, dneska už jenom bude takovej příjemnej relaxek. Mm-hmm.
0: Tak si pojďme hrát, co to bude pro koho?
1: No tak písničku jsem dneska nechal na vás, Aleši, aby to furt nebylo, jak se říká, na stejný jedno brdo. A vlastně písničku věnuju nám všem, co jsme si užili bez víkend, vám všem na do libereckého rozhlásku. No a samozřejmě, ať do toho nového pracovního týdne vkročíme tou správnou nohou, ať je ten přeju, asi ještě ten poslední týden prázdnin užijím.
0: Tak jsem zvědav, co to naši posluchači zdali tuhle skladbu budou znát. Písnička Paula Simona, Arta Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, ale tentokrát je v podání Aretha Franklin. Tak to posíláme, vy se mějte hezky, no a brzy naslyšenou.
1: Budu se těšit, rád jsem vás slyšel, ať se daří, naschledanou.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ex-Beatle George Harrison, s vámi je stále vysílání Českého rozhlasu Liberec. Prozradím jedno sladké tajemství. Stihneme teď v 17 hodin 48 minut. Ještě dvě hudební přání a tak si pojďme hned teď telefonovat. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, přejeme. Tak co to bude a pro koho?
1: Zdeněk u telefonu.
0: Zdravíme vás.
1: Chtěl bych zahrát pravnučkám, pravnukům, takhle, jo, který se narodili po týdnu a bylo by to pro Dominiku a Kristýnku.
0: A vybrali jsme, ano, poslouchám. I Have a Dream, to je písnička, tak, kterou jsme vybrali. Tak jim to posíláme. Užijte si ji, mějte se hezké, těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Pane Aleši, a díka.

Jsme v cílové rovince dnešních písniček na psání, ještě jedno stihneme, zavítáme do naší pošty. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát svému milovanému manželovi Milanovi k zítřejšímu výročí svatby. Slavíme 24 let od svatby a stále ho moc miluji. Prosím písničku, kdy si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Děkuji, Eva B. z Liberce. No a my posíláme

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Tento víkend na českých silnicích patří k těm nejtragičtějším. Radnice v Doxech sjednocuje podobu košů na odpadky. Lidé v Turnově můžou využívat novou lávku. V noci i zítra bude jasno, později polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí, toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být po celém městě.
3: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na Zlaté stezce Českým rájem, informovala o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Izraelské nálety v pásmu Gazy nepřežili minimálně 2 lidé, 7 dalších je zraněných, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Jeden z úderů poničil budovu ve střední části pásma, druhý podle zdravotníků zasáhl nedaleký uprchlický tábor Nusajrat. Armáda židovského státu oznámila, že nálety prověřuje. Naopak na Izraelem okupovaném západním břehu někdo podle agentury Reuters pobodal Izraelce. Zároveň tam izraelské síly zabili 14-letého chlapce.
2: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno, až jasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 6 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů. Na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. První divadelní angažmá měla v Pardubicích, teď chystá 2 nová divadelní představení. Stanislava Jachnická, herečka. Tisíc otázek mi teď běží hlavou a možná nejvíc mě zajímá její návštěva Afriky.
2: Z Zálety Aleny Zárybnické.

0: Vystudovala střední ekonomickou školu a potom herectví na DAMU. Necelé 3 roky byla v angažmá v divadle v Pardubicích. Stanislava Jachnická, moc děkuji, že jste přišla.
1: Já teď děkuji za pozvání.
0: Moc rádi teď budeme obě mluvit o Pardubicích. Mm-hmm. Vy jste tam divadelně začínala. Vy jste Pražanda?
1: Ano, já jsem Pražanda. Vlastně v té době, co jsem studovala já, tak jezdili režiséři se ještě dívat do divadel končících studentů, do diskusy přijeli podívat a přišli za mnou tehdejší pan ředitel Hihlík s režisérem Tarantem, že by mě rádi do angažma. A já jsem říkala, já prostě z Prahy nepůjdu, jako Pardubice. A paní Hlaváčová, tehdejší moje profesorka, říkala, ježiš, ty jsi ale úplně hloupá, úplně strašně blbá, pro boha, Pardubice. Pardubice a Plzeň, to jsou nejlepší angažma. No tak jo, tak já to zkusím. A musím říct, že jsem nikdy nelitovala. Naopak, já to všem doporučuju. Nejenom, ano, samozřejmě, že je to nádherné město, ale ty vzpomínky na to první angažmá, zkušenosti, které jsem tam nabrala, já si troufám říct, že nechci říct, že mě škola nic nedala. A škola samozřejmě nějak technicky vás vybaví, ale to divadlo během těch 2,5 let, prostě to je škola. To je škola se vším všudy, vztahy, prostě všechno vás to naučí. Jo? I samozřejmě pracovat s hlasem. Vy se sice učíte na škole, ale pak přijdete do tohohle krásného secesního obrovského divadla. A pokud prostě nepracujete správně, což já jsem samozřejmě občas jako trošku zachybovala, takže jsem měla občas problémy s hlasivkama, protože jsem si je vyřvala, protože jsem se musela naučit s tím hlasem pracovat. Musela jsem se naučit respektovat kolegy, jako mladá drzá pražačka. Ježíš Maria, tady v tom divadle to jsou poměry. To já to tady trošku jako zlepším. No ne, takhle to prostě nefunguje. Takže jsem se musela naučit pokoře, skromnosti. No jako měla jsem tam krásné role. Hrála jsem 31 představení nebo i 32 představení za měsíc. To znamená ráno, večer, dneska vůbec nevím, kde jsem na to brala tu sílu a energii. Večer se tam chodilo do klubu a prostě já jsem se vždycky divila, proč tak už kolem té 30, 35, což bylo třeba některým mým kolegyním, s kterýma jsem se kamarádila, proč oni nechtěli chodit večer po tom představení do toho klubu? Proč jako to dáme, ne, ráno vstanem? No, dneska to chápu. Když nehraju, tak jsem v 7 hodin doma a jsem ráda, že nikam nemusím.
0: Posadila jste se ve studiu k rozhlasovému mikrofonu, tak první, co mi proběhlo hlavou, profesionálka, protože málo kdo si všimne, jestli ten mikrofon, který stojí před vámi, je správně natočený, jestli má ten správný úhel a jestli sedí ve správné vzdálenosti. Vy tu deformaci v sobě a teď deformaci v tom nejlepším slova smyslu bez pochyby máte.
1: Víte co, já jsem prostě samozřejmě před mikrofonem, já nevím kolik, 40 let a vždycky mě peskovali za to, že nemluvím na mikrofon. Dokonce jsem mluvila vždycky do lampičky, jak byla černá malá kulatá lampička, která svítila na text a vedle toho černý mikrofon, tak já jsem prostě mluvila do lampičky a zvukař říkal, jsi úplně nad tím mikrofonem, před ním, jsi přesně, no jsem. A pak koukám, že je to lampička. Jo, takže já jsem prostě zvykla si ten mikrofon hlídat a musím si teda sundat samozřejmě všechny náramky. Vidíte, dneska moc negestikuluju. Jinak já se hejbu. Já mám pusu na mikrofonu, ale hejba rukama, mávám, lítám prostě. Když něco dabuju, tady vlastně se bavíme a povídáme si.
0: Jako kdybychom to seděli v kavárně.
1: No, takže tolik negestikuluju, ale když dabuju, tak já u toho strašně potřebuju se hýbat.
0: A pomůže vám to gesto k tomu, abyste hlas usadila do polohy, ve kterého potřebujete mít? K čemu tam funguje to gesto?
1: To je propojený. Já bych neřekla, že to je, že mi to pomůže nějak s hlasem, protože třeba zrovna konkrétně ten dubbing je vlastně záležitost i vnímání té postavy, kterou dabuju. Takže já se na ní nacítím a já vlastně jedu hlasem podle ní. Neříkám, že přesně, jako že bych šla do vejšek, nebo, ale pocitově. No a to gesto je přirozený doprovod té emoce, nebo toho, co ona tam prostě na tom plátně dělá, tak já potřebuji to vyjádřit nějak, ale já nemůžu se hýbat jako ona, tak já to vyjádřím tím gestem. Že se občas stane, že mouchnu do toho mikrofonu, že jo, když je to...
0: Co to zopakuje?
1: Hodně jako agresivní třeba. Jo. No, můj nejhorší zážitek, když se bavíme o tom hlase, byl, když jsem dabovala Pamelu Anderson v jednom z jejich prvních filmů v nějaký komedii, prostě blondiatá a blondiatější nebo něco takového. A já jsem říkala, to je omylné, protože já jsem vždycky měla hluboký hlas. Už jsem ve 20 dabovala 40-letou matku Zdeňka Mahdala v nějakém seriálu. A najednou prostě Pamela a to je přesně bylo o tom, strašně piští, že jo, Američani. A já to neumím, mě to je nepříjemný a prostě ten hlas mám jinak položený.
0: Takže vám ta francouzská intonace dělá prostě vnitřně líp.
1: Ano, narážíte na Juliette Binoche? Je, to je za odměnu, to je za odměnu. Teď zrovna, když teda jsme u toho dabinku, tak dabuju seriál, ještě nebudu prozrazovat název, protože nevím, aby mě potom za to nevynadali, ale opět je tam Lisa Kudrow. A jako, je to 30-minutový díl a já ho dabuju přes 2 hodiny, to se mi u ničeho jiného nestalo. Ona má každou druhou repliku, čili větu, a ona ji neřekne takhle normálně plynule, jako říkám teď já. Ona ji a teď to se nedá prostě pokryt. Takže opravdu zastavujeme skoro po slově a já si připadám jako úplně začátečník, ale to se prostě nedá nadabovat rychlejc.

0: Stanislavou Jachnickou dnes mluvíme o herectví a taky o dabingu. Když mluvím s někým z vaší profese, tak často říká, to je úplně jiný způsob dabingu, než běžel, když jsme s dabingem před pár lety začínali.
1: Mm-hmm. Ano, souhlasím a nemůžu říct, že by mi to vyhovovalo. Samozřejmě nadabuju víc věcí za jeden den, všecko se zrychlilo, je digitální ten systém dabinkový, takže můžete dabovat sama, mám to za půl hodiny nadabovaný, ale prostě ten televizní dabing na Kavčích horách, pomalu, jenom 5 vět, které jeli pořád dokola v té smyčce, dokud jsme to prostě neuměli. Mohli jsme si prohlídnout ty herce, mohli jsme se, jak už jsem předtím říkala, nacítit na to, jak to hrajou. Tak to je nezapomenutelný. V dnešní době by to asi nebylo možné, protože tenkrát nebylo tolik takzvaných kšeftů, ale dneska každý pospíchá prostě na jiný dabing nebo do divadla a není možný dát dohromady 5 herců, aby dabovali dohromady. Což jsme tenkrát dabovali samozřejmě, takže jsem slyšela i kolegu, mohla jsem na to navázat a bylo to mnohem příjemnější. A jak jste se ptala o tom, jestli to stíhám, no třeba zrovna tu Lisu Kudrovovou, ne. Já bych se tak ráda podívala, ale jedině v případě, že to třeba zkazím, je to těžká věta, která je třeba na 5 řádcích, tak oni mi řeknou, hele, teď ti to ukážem, ty se na to jenom podívej. Takže v tu chvíli ji vidím, ale jinak se nestihnu koukat. Já jsem ráda, že slyším ve sluchátkách ten originál, vidím na textu, kde mám udělat pauzu, to tam mám třeba znamínka, tak to jsem ráda, že stihnu, ale podívat se... Podívám se maximálně na začátek, jak začíná. A pak už se musím dívat do textu, protože jsem ráda, že to vůbec přečtu v té rychlosti. Ona mluví strašně rychle.
0: Čtete to poprvé, ten text?
1: Ano, takže samozřejmě ne, vždycky se to povede.
0: A to si vůbec právě nedokážu představit.
1: Já to a fakt, obzvlášť u té Lisy, až je mi to i líto, protože bych to chtěla vlastně jako nadabovat líp, jo? Jako mě, ono se mi to třeba povede. Já to udělám přesně, no dneska už se to ještě hlídá, aby ty takzvaný komínky, jako ten zvukař hlídá, aby to se dělo s originálem, aby bylo přesně prostě vidět, ono to vypadá jak EKG, že on vlastně má, a on kouká, aby to přesně to, jak mluví ten originál, jste mluvila taky. Takže když jim se dějí pauzy,
0: začátek a konec,
1: je to jakž takž jako intonačně jako dobrý, tak oni jedou dál, ale já bych si to chtěla jako užít, zahrát s ní a na to vlastně není čas.
0: Chci se zeptat, jestli vlastně vašeho výkonu je důležitý ten překladatel. Jestli se vám něčí překlad dabuje lépe než překlad třeba někoho jiného?
1: No, překlad je samozřejmě důležitý, ale ještě důležitější je úpravce.
0: Aha.
1: Protože když se to otrocky přeloží, tak to neznamená, že to sedí na ten lip sync, jak otvírají pusu, protože v angličtině je ta věta třeba kratší. Ale v češtině se tam dost často nevejdem. Takže musíme na místě improvizovat a třeba to upravit, upravit si to podle sebe, zkrátit. A to už to vlastně prošlo, tou úpravou. Jo? A ještě musí sedět vokály. Že když oni končí s otevřenou pusou, tak vy nemůžete mít m, nebo jako retnice, prostě nemůžete zavřít tu pusu. Takže tohle všecko hlídá úpravce. No a pokud i tak to nesedí, tak to na místě upravujeme my.
0: No, nedokážu si tu práci představit. Chtěla bych být jednou muškou na zdi a sledovat vás v dabingovém studiu. Stanislava Jachnická, posloucháte Zálety.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Se dívám do přehledu toho, jaké filmy bychom mohli navštívit v roce 2026. Vyskočí na mě Bardotky. Hana Hendrichová, režisérka, scénář spolu s Pavlou Krečmerovou, kamera Lukáš Hendrich, hudba Ondřej Gregor Przabohatý a v hlavních rolích Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková, Eva Holubová, Hinek Čermák a také můj dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu v Záletech Stanislava Jachnická. Tak jak přišla nabídka na to zahrát se v Bardotkách?
1: Tak já bych vás hned na začátku opravila. Jsem ráda, že jste mě jmenovala v hlavních rolích, ale no tak dobře, já tam mám úplně jako malinkou roličku. Takhle, já vlastně znám scenáristku Pavlu Krečmerovou, takže to byla spíš taková jakoby přátelská nabídka. A já jsem i přesto, že to je malá role, tak jsem do toho vstoupila s tím, že ona je pro mě neobvyklá, velmi neobvyklá. Já jsem tam číšnice v šíšárně vlastně a podávám holkám, bardotkám, který jsou takový free a jedou na výlet, tak já jim tam, a myslí si, že jsou v kavárně, tak já jim tam dávám šíšu a vysvětluju jim takovým velmi nevybíravým způsobem, kde se to octly. A pro mě ta role zajímavá byla v tom, že já jsem se prostě vůbec nepoznala, když jsem se na sebe pak podívala. Já jsem dostala dredy. Můj celoživotní sen byl vždycky mít dredy aspoň třeba na jeden, na dva dny, ale nikdy jsem samozřejmě z profesního hlediska a i tak, že se to nikomu nelíbilo, jsem se to prostě nemohla dovolit. A teď jsem měla nádherný dlouhý dredy. Dostala jsem prostě takový jako síčovaný triko, kraťasy otrhaný. Namalovali mě, neuvěřitelně mě namalovali. Měla jsem tetování po celém obličeji. A já jsem byla úplně vlastně okouzlená a nadšená. Jsem byla naprosto jiný člověk. Dokonce jsem si to nechala, jsem měla vlastně po natáčení, jsem dočala dva dny a ten druhý den dopoledne jsem skončila poměrně brzo a měla jsem schůzku odpoledne s panem režisérem právě představení, novýho představení, o kterém asi se možná pak zmíníme.
0: Rádi.
1: Tak měla jsem s ním schůzku první, nikdy jsme se předtím neviděli. A já jsem říkala, fajn, půjdu tam takhle. Takže jsem do divadla v Louhý, kde jsme měli tu schůzku, jsem přišla prostě takhle oblečená, potetovaná s dredama. A on na mě koukal a říkal, aha, tak já jsem na vás původně myslel s jinou rolí. Asi to budeme muset změnit. No a já jsem říkala, ne, nebojte, já zítra přijdu tak, jak vypadám.
0: Normálně, jak mě znáte.
1: Takže mě to vlastně potěšilo, že jsem se opravdu mohla jakoby převtělit za někoho úplně jiného.
0: Čtu tady v nadpisu jednoho z posledních rozhovorů s vámi. Od gorila v Africe k urně na jevišti. Sáhla jsem si na dno, říká Jachnická. Tak pojďme to nějak rozkrýt.
1: To patří k té první části, to dno. I když možná na dno urny jsem si taky sáhla při představení, protože tam s ní různě manipulujeme. Ale jinak to dno samozřejmě se míří k té Africe. Já jsem byla dvakrát. Poprvé jsem byla v Kongu a v Rwandě, teď jsme byli v Rwandě a v Ugandě, protože Kongo, tam se to hodně mydlí, takže tam už by nám nedali ani vízum. Ale vlastně účelem, úplně prvotním účelem bylo přivést nějaké prostředky do parku. V Kongu to byl Kahuzi Biega, teď jsme to vezli do Rwandy, na ochranu goril, na výplaty těch strážců, kteří se snaží ty gorily habituovat, čili zvykat na lidi a tím pádem vlastně to podporuje turismus v tom parku a dovím tam peníze. Takže ty strážci, kteří by normálně mohli být třeba pytláci, tak prostě teď jsou zaměstnaní, mají peníze a věnují se těm gorilám.
0: A říká se o Africe, že když tam jednou přijedete, vždycky se tam chcete vracet, platí to i pro vás?
1: Platí. Když jsme tam byli poprvé, tak jsem cítila jako vlastně, že jsem tak neprobádala všechno. Což teda teď se mi podruhý povedlo samozřejmě mnohem více dostat třeba i mezi domorodce, protože jsem tam byla s Martinem Vrbickým, jestli teda mohu už si přihřát polívčičku. A my jsme tam vlastně natočili takový jakoby hraný dokument o tom, jak herečka jede do Afriky, jak si píše deníky a vlastně provází celou tu cestu. Takže jsme tam samozřejmě měli kontakt s místními, bavila jsem se o tom, jak se třeba osekává cukrová třtina, jak se jí, pak jsem s nima sbírala čaj, což jsem samozřejmě vůbec nestíhala, protože oni
0: neskutečně rychlé ruce.
1: Jenom tři lístečky, jenom tři. No to nejde. Já teď jsem je ani neviděla v té záplavě lístečku, jo, a oni to prostě sbírají obrovsky rychle. No a pak samozřejmě úplně jako kvůli čemu jsme tam hlavně jeli, je ten kontakt, přímý kontakt s gorilama, který vidíte na takových, máte je vidět původně na 10 metrů má být distanc, ale samozřejmě

0: Jeden gorilka si žije tam svým životem, jí vůbec nezajímáte, vy jste součástí té přírody, si tam dělejte, co chcete, ona si taky bude dělat, co chce. Když jí nebudete bavit, tak odejde. No ale tak Silverback, což je ten hlavní gorilí samec, tak si vylez na strom a já jsem říkal, to nemůže vydržet ta větev. No nevydržela to, takže se s ním zřítila větev a dokulil se až k nám, že jo, a co teď? Tak mu uděláte místo, on se na vás podívá, no a jde si dál. No ale teď musíte prostě nějak jako reagovat v klidu. Máte roušku, abyste nepřinesla nějaký civilizační choroby a můžete tam být maximálně hodinu.
1: Stanislava Jachnická, posloucháte Závady.

0: se Stanislavou Jachnickou. Pojďme teď na jeviště. Nejsem si jistá, že když řeknu název představení, že nám všem nepřeběhne mráz po zádech, ale zkusím to. Urna na prázdném jevišti?
1: Ano, řekla jste to správně a já bych chtěla hned diváky upozornit, že je to komedie, černá komedie. Nebojte se toho názvu. Ano, urna bude stát na prázdném jevišti, nebo skoro prázdném, a budou tam čtyři herečky, které se rozhodly, že jdou vlastně rozprášit svého režiséra a vyřídit si s ním účty. Takže se tam dozvíte spoustu věcí, které probíhaly v zákulisí divadla, jaké jsou vztahy mezi herečkama, vztahy mezi herečkou a režisérem. A budeme s tím jezdit po vlastech našich, po naší vlasti.
0: Už jezdíte na tramvaj. Českých. Rozumím, ano. Už jezdíte po tramvaji nebo na tramvaji.
1: Teď jezdíme po tramvaji, takže hrajeme samozřejmě i v Praze s větším rozestupem, protože nemáme stále kamenné divadlo. Takže budeme hrát v Horních Počernicích, budeme hrát v Rock Café. No a jinak budeme prostě s tím cestovat.
0: Daniela Šinkorová, vy a?
1: Lada Jelinková, Kateřina Pindejová, Linda Stránská. Já si všechno. Vám jsem na nikoho nezapomněla. Mm-hmm.
0: Vy máte měsíc před premiérou komedie, která se bude hrát v divadle U hasičů.
1: Ano.
0: Jmenuje se Hledání ráje. Tak pojďme teď společně do ráje.
1: Dobře, tak co je na tom jako pro mě nejzajímavější, možná i pro některé posluchače. Můj kolega je Dan Rose a to je můj kolega z Přátel. Já jsem hrozně ráda, že se s ním potkám i na Prknech. A co je ještě taková perlička, není to poprvé. My jsme vlastně spolu, nechci říct úplně začínali, on tam byl o trochu dřív, ale potkali jsme se v Pardubicích, ve Východočeském divadle v Pardubicích, v mém prvním angažmá, a vlastně jsme tam ve pár hrách spolu hráli. Takže teď se obloukem vracíme vlastně po, nevím, 30-40 letech, vlastně zase.
0: Zpátky do ráje.
1: Zpátky do ráje. Což je samozřejmě to komedie o čtyřech životních cyklech hlavních hrdinů, kteří se potkávají v 18, ve 30, v 60 a v 80. Takže pro nás zajímavá zkušenost hrát různé věkové figury.
0: A která vás baví nejvíc?
1: Těžko říct, helejte se. Jako možná ta 30-letá. To je taková nejvíc akční. Vlastně hrát 17-18 leté je vždycky trošku těžký, protože aby to nebyla úplná jako stylizace, jo, ale všichni vědí, že nevypadáte už na těch 18. A hrát 80-letý, to je taky těžký, protože taky hrajete určitou stylizaci vlastně. Takže takový ten mezi těch 30, to si ještě dovedu představit, a pak tam máme těch 60, tak to si taky dovedu představit.
0: Ale
1: to,
0: živě, v celku
1: to už
0: živě.
1: Je takový usedlejší. Ale těch 30 je takový jako nejvíc zábavný. Já jsem taky hodně jako energický a rozlítaný člověk a občas, když se zastavím, tak si říkám, ježiš, já jsem vlastně strašně šťastná a spokojená. Jo, a to jsou takový momenty, které prostě cítíte zevnitř. A já nevím, to prostě najednou přijde a najednou já jsem prostě strašně šťastná. Teď teda jako odbočím, ale vlastně, když to vemu v kontextu toho všeho, co se teď děje ve světě, tak si myslím, že vůbec ani nemá nikdo právo v naší republice říct, že je nespokojený. Jo. Je to trošku drsný, ale vlastně, když to vidíte, co se děje jinde, tak ty naše problémy jsou vlastně strašně jako mizivý. Takže já jsem spokojená, že mám krásnou rodinu, že mám prostě vnoučata, že držíme pohromadě, že mám práci, která mě baví. Je to spousta, co by se našlo, že jsem zdravá, doufám. Jo, že vlastně mám spoustu ještě snů, mám chuť do života, tak to jsou takové věci, v kterých tu spokojenost najdete.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Líbí se vám vlastně to členění herec a dabér? Není to vlastně jenom jiný projev herectví nebo jiná součást herectví, dabérství?
2: No, nelíbí se mi to. Já jsem to už někde říkala, protože
1: Nevím, jestli v rozhovoru,
2: ale upozorňuji na to vždycky, když mě jako vlastně představujou, tak řeknou, a tady je naše dabérka, známá dabérka. A já říkám, prosím vás, já nejsem jenom dabérka. Ano, jsou herci, kteří jenom dabují. Rozhodli se tak třeba po škole, prostě nechtějí žádnou jinou formu herectví dělat. Ale mě baví veškerá forma. Já jsem ráda, že můžu hrát divadlo, jsem ráda, že můžu točit, že můžu pracovat v rozhlase. Prostě všecko je herectví. Je to prostě, a samozřejmě dabing taky, je to jiná forma. Někde jste u toho vidět, někde jste u toho jenom slyšet, ale i v tom hlase musíte hrát. Tím hlasem musíte hrát.
1: Čtotitelek Stanislava Jachnická a Miriam Chytilová. Muži odcházejí, kamarádky zůstávají. Ženské přátelství je trvalé.
2: Ano, včera jsme měli zrovna svap, jak se to čte, bazar holčičí. A vlastně chodí k nám i Pavla Rychlá, takže my jsme všechny tři, pokud narážíte na přátelství z přátel, tak všechny tři se vídáme, chodíme, když to čas umožní, i na kafe, a stejně jako naše americké protějšky, které, jak mám možnost sledovat, tak se opravdu navštěvujou. No a děláme tyhle ty bazary, že si vyměňujeme oblečení, takže vlastně to je, jak se tomu řekne, když šetříme.
1: Jo, jsme udržitelní.
2: Udržitelní, ano. Teď jsem si doma vzpomenu. No, paměť vynechává.
1: Ne.
2: To mám taky z té hry. Paměť vynechává, vášeň vyprchala.
1: Sedíte nebo stojíte, když dabujete?
2: Máme na výběr. Většinou máme na výběr. Většinou se sedí, ale pokud bych požádala, abych mohla u toho stát, tak není problém zařídit, že se mikrofon prostě posune výš.
1: Já se poutím.
2: Jenom co si pamatuju, tak kdy se výrazně stálo, tak to bylo při dabování v Brně. Tam se jenom stálo. Tam prostě režisér nechtěl, aby jsme seděli, že nám to tlačí na bránici, že jsme takový jako rozvalený, že nejsme prostě jako energický. Tak tam se stálo. Tam se teda bohužel stálo třeba i 8 hodin, protože si to pan zvukař rovnou pasoval. Dneska vlastně nadabujete se všim všudy a pak si to zvukař smíchá zvlášť. Ale tady my jsme vlastně jeli opravdu hrozně pomalu a to teda musím říct, že mě záda a nohy bolely hodně.

0: Mým hostem je dnes Stanislava Jachnická, herečka. Jestli něco ve svém životě velmi obdivuji, tak je schopnost dát do hlasu emoci. To vy profesionálně dokážete bez ohledu na to, jaká je vaše vnitřní emoce. Zkrátka naplníte tu úlohu, která se od herečky v dabingovém studiu očekává. Když vidíte dabovat, respektive číst text, nemluvme jenom o dabingu, číst text někoho dalšího, kdysi třeba Františka Filipovského, dnes Oldřicha Kaisera. Jaké jsou vaše pocity, když vidíte vaše kolegy, vaše kolegyně poprat se s tou situací, která jim je předepsána v nějakém textu?
1: Mně to přijde naprosto normální. Ne, takže mě to jako nevykolejí. Samozřejmě někdo čte líp a někdo hůř. Ale jsou i kolegové, kteří mají třeba lehkou dyslexii a kteří neradi čtou a neumí číst. A nedělají dubbing. Jako řeknou, že prostě v životě tenhle ten obor je mine. Ale samozřejmě, když slyším někoho, kdo tam má v tom hlase ještě něco navíc, nějakou jako zvláštnost, zvláštní emoci, tak to ve vás rezonuje taky. Já třeba obdivuju zase komentátory, moderátory, kteří dokážou samozřejmě, u sportovních pořadů je to nejvíc, no tak to já jdu s nima tak, já brečím doma okamžitě u té televize, to je prostě všichni, můj manžel brečí, všichni brečíme, protože tam je slyšet ta emoce, ta nefalšovaná, nehraná, tak naplno. Ještě prostě si to uvědomíte, i ty souvislosti, ale to vás prostě vede.
0: Otázka od umělé inteligence, která patří na závěr záletových rozhovorů. Umělá inteligence říká zcela správně, že jste propůjčila hlas mnoha silným ženským postavám. A kdybyste dnes měla namluvit příběh o sobě, jaký žánr by to byl a jak by končil?
1: Helejte se, já doufám, že ještě nekončí.
0: Rozhodně.
1: Byl by to takový dobrodružně radostný, veselý příběh, protože musím zaklepat, vlastně vždycky si říkám, dobře, tak nejsem slavná, nemám prostě, ale neupíšu duši ďáblu za tu cenu, jsem ráda, že prostě se mi nedějou žádný katastrofy. Pro herce samozřejmě se říká, že pro jeho emocionální paměť je dobře, když má ten život pestrý, když má těžký, když se mu něco stane, když má hodně rozchodů, když má těch 10 manželství a to všecko. Ne, já jsem pro Boha ráda, tím nechci říct, že mám ráda nudný život, jo, jako opravdu jsem ráda, když se něco pořád děje, ale když se to děje jako v dobrým, jo, já se strašně nechci rouhat a hrozně chci, aby prostě všecko pořád takhle fungovalo. Já se bojím prostě těch jako velkých propadů, no. Takže doufám, že by to byl veselý, dobrodružný příběh, hledající samozřejmě, možná i někde chybující, ale nikdy bych nechtěla, aby to padlo do nějaký deprese, těžký hloubky, těžký psychologie. Neříkám, že by to mělo být povrchní, ale asi úplně bych nechtěla se zabývat nějakýma velkýma jako depresema.
0: Jinými slovy, vypůjčím si dva názvy filmů, které mě napadají v téhle souvislosti, o které mluvíte. Zkrátka, žádné nabarvené ptáče, spíš mazaný Filip?
1: Jíst, meditovat, milovat.
0: Říká Stanislava Jachnická, můj dnešní host v Záletech. Děkuju, že jsme mohli společně pootevřít pro mě nesmírně komplikovaný obor, k kterému s velkou úctou vzlížím, což je herectví a jeho odnož daberství. Děkuju, Stanislavo.
1: Já děkuju vám, moc krásně jste to vedla, krásně se mi povídalo. Máte moc uklidňující hlas, když jsme se bavili o tom hlase, protože vy jste dokázala skáznit i mě. Já jinak mluvím hrozně překotně. A vlastně, jak se to přenáší, což je, se taky ještě oklikou vracím k tomu herectví, já se vlastně napojím na toho člověka, který sedí proti mně. A vy jste mě úplně skáznila a sklidnila. A já se prostě cítím se prostě strašně dobře a koktám minimálně.
0: To mě nesmírně těší. No, ukázalo se na první pohled, že jsme na stejné vlně, jak jinak v Českém rozhlase. A jsem ráda, že jste nás poslouchali a krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Naschledanou.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Firmy z Libereckého kraje chtějí dodávat do továrny na čipy v Německu. V Rokytnici plánují stavbu hotelu a nádrže pro zasněžování. Liberec získal dotaci na modernizaci bazénu. V noci i zítra bude jasno, později polojasno, s teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Příští rok by měla spustit provoz továrna na výrobu čipů poblíž německých Drážďan. Za 10 miliard eur ji tam staví tajvanská společnost TSMC. Jde o největší projekt v oblasti polovodičů v Evropě. Prospěch z ní by mohly mít i průmyslové a výzkumné podniky v Libereckém kraji, které se specializují na nanomateriály, umělé krystaly nebo optiku. Továrna totiž potřebuje velkou síť dodavatelů, uvedl ředitel agentury pro regionální rozvoj v Libereckém kraji Petr Dobrovský.
2: Je to obrovská příležitost pro náš region, pro celé Trojzemí. Měli jsme na to tady řadu sezení, kulatých stolů s agenturou pro zahraniční investice. Je to prostě šance, na kterou se vrhnout a zprostředkovat to, protože samozřejmě ten průmysl bude vyžadovat celou řadu dodavatelských firem a vztahů.
0: Liberec získal na přestavbu bazénu přes 205 milionů korun z evropského dotačního programu. Ten od podzimu 2024 město modernizuje za více než 800 milionů. Dotace je určená na energetické úspory, informoval o tom mluvčí města Tomáš Tesař. Prokrytý plavecký bazén na tržním náměstí v Liberci jde o první takto rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1984. Z budovy zůstal jen skelet, jinak bude vše nové. V provozu by měl být bazén od příštího podzimu. V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba pětihvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilní továrny Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety Sky areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku. Pak začne demolice brownfieldu Seby v centru města, pokračuje Jindřich Pinc, spolupracovník Trigemy.
3: Pokud by se to všechno odvíjelo tak, jak si to asi investor představuje, tak by se dalo začít s výstavbou už příští rok. Výstavba obnáší nejdřív samozřejmě demolici a úpravu toho prostoru tak, aby se tam dalo začít stavit.
0: Nová kanadská cla za americké zboží začnou platit 8. září, oznámil to premiér Mark Carney. Zavádí je v reakci na 50% cla, která včera vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Podle Carneyho byla Kanada Spojenými státy napadena. V obchodní válce s někdejším nejbližším spojencem je podle jeho slov nedobrovolně, ale musí se bránit.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno, až jasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra očekáváme zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia. Vár bude pouze slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: a k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
2: Dobrý den.
1: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
3: Krásný den.
1: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
2: S příznakem, že jsem si namátal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
1: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
2: 31.
1: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
2: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
1: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
2: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
1: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
2: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
1: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
2: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
1: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost. Tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
2: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
1: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
2: Ano. Penso con sueño para si.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 tisíce. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější.

0: větší, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových, jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
0: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
0: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
0: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugo Liebenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost. Připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě a bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
2: Děkujeme. To darabá.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobraznění s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze, Ruach a Chaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobily je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikal předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.
2: Šprajcich měl mit gite tricht, no

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Levy.
1: Pane Levy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Za ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévim, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévy, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
2: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, Ramínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 tisící přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zdej jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využívají poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
1: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje vcelku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou. Velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu zámecké léto.
0: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1990.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na tu

0: jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit, a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka, a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel, a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo, a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty má 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený nula. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme, a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny, v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako, a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře, je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči, jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
2: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvy, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
4: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
2: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
5: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
6: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vodochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás na postačoveče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý tady z guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, dva kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, vidíš. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme, dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát zcela ojedinělý, jak nám tvrdila. Tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: To je jasně, aby nám to vklouzlo. Určitě nám dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tedy bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem, vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme péc. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teko půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnou, a tím můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patry, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
2: Prošleháme. Můžeme tady tu emulzi, když se vám nebudete míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď si nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, padá ti to? Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková... Tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Takovou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím a chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bolvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímo spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si
0: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 jec.
1: Ježkovice.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to
1: a
2: já.
1: A pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno. Teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer. Na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě, venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, ježiš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti, vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
5: Já jsem klidný.
4: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařísky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říci počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí při chystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařísky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem Budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín!

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrala po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: Jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno, abych tak řekla. Vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo.
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerad, velmi nerad. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum, pum papi,
3: ano, můj drahý, a hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak. Já tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo

0: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku. Ne. Jo, no. Plakal a říkal, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
1: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
0: Jo, vyhodili, no ale z domova a tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
2: Jo, ta tě vyrazila.
0: No, a ta ho vyrazila. No, tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
1: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
0: Ne, ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teďko já jsem měla malou almárku, pač jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
1: paš Jirku.
0: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
2: Jo, jako na furt,
0: no, že, na furt že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
2: Já myslím,
0: no,
2: že
0: no,
2: se necháte.
0: Tak jsem se těšila trošku. A, no a teď, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
2: A slečnu tam nechal?
0: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. Jo. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
2: To bylo lepší, o to znám. No.
1: Tak je někdo, s kým si nebydlel.
0: Tak je, těch je.
2: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
3: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
0: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
3: Mm-hmm. Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
1: Milá Sally!
2: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
1: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než Mlynářova lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
2: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
1: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
2: Už vás nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
1: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
2: No nevšiml.
1: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
2: Ale prosím.
1: Nabídky.
2: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy. No.
1: O tom nebude mluvit. Odvahy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
2: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
1: To kolečko? Vypadalo to jinak.
2: Dejte, držte se textu. Jo.
1: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
2: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
1: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feťky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feťka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sali, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a řík, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, do notýsku. Jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila, tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři zpočátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout? Já jsem dědil.
4: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
4: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
4: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
4: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
4: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
4: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
4: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
4: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
4: A než by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
4: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
4: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
4: Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
4: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
4: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
4: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
4: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
4: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
4: Tak podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
5: A podívejte, tamhle jde farář,
6: ale
5: otče.
6: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Jistě.
4: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupi to, tak a mám.
6: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
4: Tak on už opravdu dědil, strejček už na tak bačkory.
6: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát a tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
4: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
6: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
6: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No, Marto?
4: No, Karle?
6: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
7: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Och. Chvíli se nic nedělo a zase och, och. Pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat, realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete. No a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch. Hmm. Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod. Mm-hmm. Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
0: Ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož tu obyčejný dělník, nesu úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžký to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom, že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to hlomoučá.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je
0: výhoda. No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jede okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce. No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošiková, pana Kapitánčíka. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdenka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je... cesta špatným směrem.
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vašo Patejdla, písnička A kněz je můj, ano, a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy, nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte. Mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduché.
0: Mm-hmm.
1: Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise.
0: Mhm.
1: A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let.
0: Mm-hmm.
1: A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma,
0: mm-hmm.
1: hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu,
0: mm-hmm.
1: kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo, jo, jo, jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní
1: mám,
0: a pracujete mám, pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: Hmm. No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: V reálu to funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: V těch kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepřijou člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstal a dá se říci, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo.
1: Kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrakovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno,
0: co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně. Dobře, Jardo, tak přece jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohleto našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo? Uh-huh. A subičel je stavař, dědník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo?
0: Uh-huh.
1: Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedné bytě bydlela ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 zednici a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako jo. No, takže
0: už, takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Mm-hmm. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo.
0: Mm-hmm.
1: No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že?
0: Mm-hmm.
1: Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak to všechno zabralo. A já jsem těch lidí měl aspoň skoro 20, jo? No a taky měl jsem 6 milionů úvěrů, ale ne najednou, jo?
0: Postupně. Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak těch 6 milionů prostě jsme při tom stavu těch lidí se to splácelo celkem dobře. To, já jsem jak tě základnický položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, tak jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co chude jako tu stavařinu, jo?
0: Ano, ano.
1: No, v současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo?
0: Uh-huh.
1: No, já mám taky takový kluky už jenom, protože na věci 6 teďkom, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat na dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má asi problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžší v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: Tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte... Nejsou to zednici vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nima dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby, mm-hmm. zateplování, jo? Ale chtít od nich, aby dělali, obkládali kachlíčky nebo dělali nějaké omítky, to nelze od nich chtít, jo?
0: Jasně.
1: Takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonují nebo žádají obkládat koupelnu nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo? Uh-huh. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stal takovým skoro...

0: Má, jo, takže...
1: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím udělat.
0: Nemusí mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde on... Takhle, vidí moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknu, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaríček někde, jo?
1: Poradí. Dobře.
0: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak každému poradím a ve všem.
1: Tak to je super. Dobře, Františku, tak taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
0: Děkuju, paní.
1: Mějte se hezky.
0: To zdraví potřebuju.
1: Přesně tak. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Taky jsem se narodil, boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mhm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje na splátky. Uh-huh. A těmi dluhy jsem začala. Uh-huh. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Za mě je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem.
0: Mm.
1: A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou 3 záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál.
0: Mm-hmm.
1: No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař příšník, abych teda dostala živnostenský list.
0: Mm-hmm.
1: No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala,
0: mm-hmm.
1: nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat po sousedech.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: Ano, od jedné paní, která je vyráběla,
0: ano.
1: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne. Takže
0: jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy. No, takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydle jsem neměla kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna jako nakrachla, tak jsem měl zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombónek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
0: jedině
1: do toho pohostinství chtěli lidi.
0: Jo?
1: Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak brali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla na nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně. Hmm.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte, a jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně. Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakomá, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Také zdravím, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové jednodušší, protože příklad, on si vzal, koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, a znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně za vodou, jsou milionáři,
0: jo.
1: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře, dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku, to znamená, že si pomáhali i různým takovým možná, ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkal, ty jsi plázen, ty jsi tady za úvěr a tak dále, tak dále. Říkal, klidek, to bude všechno dobré a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky, do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců, tím jako v úvozovkách myslím včelaření, jo.
0: Ano, ano.
1: Že jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp a mi to stačí. Takže to je takový koníček, svým způsobem taky podnikání, ale prostě takový jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný, radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako
0: toho všeho.
1: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: Má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapy, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, to je fakt.
1: Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, což já teda mám, já bych mohl být hodinový manžel.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: Tam přesně, no, takže protože když ten hodinový manžel musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Pravdu. A oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano, ano.
1: To není, nejde po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
0: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu Oline a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
1: Vám také, mějte se hezky.
0: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju, tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále. No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, co znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl bez, úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo,
1: jako ano,
2: ano. Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalým stavu, no, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále, ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebej těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
1: Tak jste do toho nešel vůbec.
2: Dneska už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste
2: no,
1: to pověsil
2: budu,
1: na hřebík?
2: Už budu končit. Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let, jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral, jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všiml všechno.
1: Jo.
2: Pokud, tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno pořád a tak dále. Chvíli to trvalo, než se lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý.
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Dobosti, takže to a lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo. Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo.
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Co vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už je, fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal, ale co udělám, tak už udělám poctivě, když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych tu masernu nemusel doplácet z důchodu,
1: tak.
2: No a hold, až... To položíme si ten příští rok, no tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je
2: ale
1: začátek.
2: Taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluh, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně.
2: Tak, asi.
1: Tak Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit před půlnoc, klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou, děkuju.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od doktora Albána a Rominy Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a opakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a písnička Dotek lásky, jinak máme 8 minut po půlnoci, 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor Zdeňka. Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání, no, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché, dal jsem tedy výpověď a scháněl v podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu, jsem dělal. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak, no ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět. Tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: Kdy se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezonu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smečky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezona, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem se jenal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tímhletím způsobem podnikat. Jo. Já teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, jo, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No, tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl jak zadlužovat, no, ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku, no ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhý, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. Ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. No ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života, jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo, no prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat, no, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý, no, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou.
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, vždycky čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti, tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně, jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili a jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu. No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc. Přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, a taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl v náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Nápodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Kteří ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syny a dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenomže si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že krachli oba dva.
0: Ježiště.
1: Jako vůbec ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte tužko představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo, že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, protože se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je.
0: Tak to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat a ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama to prosím vás neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující,
1: hrozný.
0: Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano. Pravda. Tak paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: Jo. No bylo to hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam šlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, co jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako,
0: to už si nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohleto doporučení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned, on si každý koupí auto. Ze začátku. No to nejde. Tak jako to jsem nám chtěla říct, dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneska na mě lidi v

0: Tak nevím, jak dlouho.
1: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
0: Ne, to jako, helejte se, to už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
1: Dobře.
0: A nashledanou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Tak tolik Helena Vondráčková, růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Koloreda se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že No.
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České. O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
0: no.
1: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo,

0: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
1: No pánečku, a co pak tady se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta no, za oceán?
0: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
1: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne, za vodou, za vodu. To teď nebyla takhle otázka míněna.
0: Jo. No a tak jsem se na rok zbavil a odjel jsem. Našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
1: Ano.
0: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třízka.
1: Ale?
0: Můj bratr mě o všechno obral. Prodal to.
1: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
0: Tak... No, už ani ne rodinný, protože to už tohle nemůže rodina spáchat přece.
1: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
0: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o to měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
1: Nic. Jasně.
0: A když jsem se ho potom psal, tak mě odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
1: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
0: Jo, krásně to za mě vyřešil.
1: A byl to důvod třeba pro to, abyste tam abyste zůstal v zahraničí?
0: Ano.
1: Byl.
0: Takže jsem se za pár týdnů zbalil a odletěl na svátek do státu.
1: A už jste to vzal jako definitivní.
0: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
1: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Kolorádu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
0: No, já si myslím, že tady v Kolorádu je to daleko těžší. Protože jo... Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
1: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
0: Takže... No takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec dopadlo docela dobře.
1: No tak to je dobře. To je dobře, že jste spokojení. Zaplať pánbu, že to... Že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct. Že jste měl ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
0: Děkuju, naschle.
1: Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám tež a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo.
0: Mm-hmm.
1: No ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat, jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě
0: nebo
1: lyžařský a tak dále. A víte, co bylo v této době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, blbost. Takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano, ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo? Tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu.
0: Ano, ano.
1: A já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
0: Nebyly ještě, ty produkty, jo? Na výrobu potravin,
1: produkty,
0: ano,
1: no.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam víc, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat, ta maminka, tyhle ty
0: rozumím.
1: Produkty.
0: No.
1: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, holčička taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
0: Mm-hmm.
1: No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě maso, muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
0: ano,
1: musilo
0: ano.
1: A tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit a začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prosím nás, ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokutná, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě vyloženě je odtamtud vyštípali.
0: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože jak vždycky přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
1: No.
0: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v tom penzionu?
1: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova, mm-hmm. a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli 3 penziony na jednom místě, takhle v takové louce.
0: Jo.
1: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
0: Mm-hmm.
1: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
0: Takže jste to znali a s úspěchem. Měli. Ano, ano.
1: A ty klienti k nám jezdili,
0: tak to
1: a
0: je dobře. Dařilo se.
1: Spokojení a my jsme nakonec byli taky spokojení.
0: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový,
1: samozřejmě,
0: jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, a řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal z libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektivky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné. Teď už ne, pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis. U Caracasu 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov, je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad! Je tam poklad! Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně praxi na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane?
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: To už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
2: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
3: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
2: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
3: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
2: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
4: Náprstek!
3: Potvoro jedna.
4: Potvoro!
2: A hele, Jim! No, hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
5: Dobrý den, Silvere.
4: Dobrý den! Je.
5: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
2: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
5: Děkuju.
2: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocet u pana kapitána.
5: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
4: Pokr!
0: A kdo ho hledá?
4: Maroon!
0: To je legrace, vidím. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
5: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát.

0: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
0: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
0: Jak si přejete. Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
0: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
0: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
0: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne.
2: Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
0: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
2: Trelóny. Prosím, kapitáne.
0: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
2: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
0: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatla i papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
0: Chtěl jsem říct, že o tom mluví deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
2: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
0: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
2: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
0: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
2: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
0: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
0: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
2: Proboha, snad nečekáte vzpouru.
0: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
2: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
0: A ještě maličkost. Řečí bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
0: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz vyplutí. Buďte zdraví.
2: Tak co tomu říkáte, barone?
1: Ještě se ptejte.
2: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
2: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
2: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
2: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
3: Chutná, pane doktore.
2: Ale nejíš.
3: Já vám chtěl něco říct.
2: Tak, ven s tím.
3: Ten papoušek se jmenuje Flint.
2: Jak se musí jmenovat?
3: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
2: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
3: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslušte si.
2: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
2: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.

0: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
3: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. Zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
4: Pár pohlavků by pán nechtěl.
3: Prosím.
4: Hoří snad, že pán zvoní?
3: No, máte tu zvonek.
4: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
3: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
4: Pán si ze mě dělá legraci?
3: Ale ne, my si nerozumíme, vy jste pan Tadeuš?
4: Jo.
3: No já jsem, no ten... Jo, heslo, zapomněl jsem na hodiny.
4: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
3: Ale já se nemenuju Adam.
4: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
5: Pojď, Adame, pojď.
3: Jo, tak, no, ovšem, zrovna jsem šel...
5: Náhodou,
3: tady doprava od radnice, totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
4: A co te takáři?
3: Jo, to já neznám. Ne, totiž chtěl jsem říct, umřela hodinka, u nás se porad něco děje.
5: No. Tak tudy, Adame.
3: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
4: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
3: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
4: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
3: No, co pak?
4: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
3: Co si mám odnese? Co, jaký hodiny?
4: Pán si nepřišel pro zboží?
3: Ale jo, samozřejmě.
4: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím. Pán se může přesvědčit. Je toho 250 kousků, 100x omega, 100x doxa a zbytek long jeans. No, no co pak je?
0: Ne, nic.
4: Co?
0: Můžu si sednout.
4: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
0: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný, proč zrovna hodiny?
4: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
0: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, když ten kufr já neschovám.
4: No taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
0: Gumovou vestičku?
4: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
0: Dobrý.
4: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šáhá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
0: Je šikovný.
4: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
0: To jaké je aušus?
4: No ty hodiny, myslím.
0: A pozor, řekl jste aušus.
4: No to co jsem řekl?
0: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
4: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
0: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
4: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
0: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
4: Já pánovi nerozumím.
0: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
4: Svatá panu. Ví pan určitě, že včera nepil?
0: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
4: Sakra.
0: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
4: No, proč by nešli? No, co já vím?
0: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
4: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
0: Jo.
4: Pán dostal vestičku,
0: jo.
4: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
0: Jo.
4: Já mám práci.
0: Jo.
4: Hodinky
0: jo.
4: Jdou,
0: jo.
4: Hodinky vždycky jdou.
0: Jo.
4: Tak co se pán bojí?
0: Jo.
4: Já to s pánem myslím dobře.
0: Jo.
4: Já v rozumný věci vyhovím.
0: Jo.
4: No?
0: Jo.
4: Nechce pán například tranzistor?
0: Jo.
4: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dám. A lacino.
0: Jo. Já tu nejsem od toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
4: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
0: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
4: Svatá pano, jako dupě pán, jako balvan, říct
0: pane
4: si nedá.
0: Tadeáš.
4: Pán to teda myslí vážně.
0: Jo.
4: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
0: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
4: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky. Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
6: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána Husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Jež, Maria, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně!
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Už, pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůst se tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.